oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly. Už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku,
1: Stonožka. No, stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví taky, Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

jen se oběda dočká, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánko.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Modráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: vidíte, že to jde.
1: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
2: No a to je hned ještě spojená s Kloboukem Vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem. A Karel říkal Klobouk Vepřový.

0: byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
1: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
0: Jarní vítr.
1: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juana.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna
1: a
0: z jeho nejslavnějších
1: písní. Tam, v této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky, pásky, vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
2: Patrik. Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
2: No, to je super.
5: A vyřej, je svalnatější.
2: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče, ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
2: ale
5: to.
2: Opravdu.
5: Ano.
2: A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000. Ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
2: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
2: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
2: no,
5: jistě, budeme držovat pravila.
2: No, nedodržovat. No,
5: dodržovat.
2: Prostě, nějaký trestíky trošku zvednout trestě, no. Tak jo,
5: začíná pojďme
2: se spát.

0: Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
1: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
2: Dobrý den, jízdenky prosím.
1: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
2: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
1: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
2: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
1: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
2: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
1: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
2: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
1: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
2: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
1: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
2: Inu.
1: Prosím?
2: Každý chvilku tahá pilku. No tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
1: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
2: No tak asi v 10, když to pojede normálně.
1: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
2: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
1: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
2: No a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
1: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
2: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
1: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
2: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
1: Jo, Hrendáš je vášnivej.
2: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co ty ve vlaku?
0: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
4: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
0: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
4: Jo, to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
0: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v 8:30, nebo no, aby byl tak do 12 hodin.
4: Víme dobře, co vystupuje.
0: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě Hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju. No jistě, a vítla mě jiskra do boka. Kdy babička říkala, nečum z toho bokna, Martinku, a já čuměla.
4: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
0: Prosím tě, proč? No ano, a držá kalamáře, ty byly, no opravdu.
4: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
0: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
4: No.
0: No, tak jsem to hnedka zkusil.
4: No, už tady.
0: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
4: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
0: To mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak jo, můžu.
4: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulku Kovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravaty. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den. A dal bych si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvisihák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám. Ale tady jsem mohl stát s těma klestičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehany do těch tunelů.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já vám na něj kouk, bílej jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žel se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím.
8: To, počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Třeba si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
10: Hertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě.
3: A mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu
3: no,
2: šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro
2: ty
3: vlastně
2: sami,
3: ty samý.
2: Znáš.
3: Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrvenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu tak poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál, krásný detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, představte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o
2: tobě. Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to mě to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to propíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali, tak nemohl mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: No, dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Jenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3-metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belněvově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
5: Super,
3: dobře.
5: Díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotnýho pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujem. Je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pak se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
3: zase
5: divadla,
3: do divadla.
5: Šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodejna nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo. Mhm.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Penzijní spoření má být nově výhodnější pro mladé. U Teplických Skal vznikne moderní návštěvnické centrum. České veslařky vstoupily do mistrovství světa úspěšně. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Vláda plánuje přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že nepokryjí své náklady.
2: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
3: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
4: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
2: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Teplice nad Metují na Náchodsku zahájily v tomto týdnu stavbu infocentra u vstupu do skal. Hotové má být do konce listopadu příštího roku. Co dvoupatrová budova kromě prodeje vstupenek nabídne, popisuje architekt Karel Mrázek.
5: V horním patře bude takový víceúčelový přednáškový sál a přímo u vstupu do skal bude takový moderní přístřešek, kam bude možné si třeba na nějakou dobu uschovat kola nebo nějaká zavazadla. Zároveň tam budou i takové světelné panely, které budou mít edukativní charakter.
0: V Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelostva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, zda je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojece bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu zítra. Druhý duel i dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až polojasno, teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po páté hodině začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás pěkně zdraví nejenom Radek Půlkrábek, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. A dnes je úterý 25. srpna. Svátek má Radim. No a my se za chviličku vydáme do Liberce, ale také do Vratislavic nad Nisou, kde včera začal Crystal Valley Week, tedy týden křišťálového údolí, festival skla a bižuterie. No a návštěvníky čeká celkem 80 akcí, včetně workshopů, výstav i komentovaných hlídek s umělci, no a víc za chviličku v první reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, takže to bude vlastně i pozvánka pro vás na ty příští dny. Ještě jedno hezké vstávání, no a zveme vás nejenom do nového dne, ale taky k poslechu našeho vysílání.

0: Hana Zagorová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 5:45. Přejeme vám hezké vstávání a míříme do Liberce, protože tam a taky ve Vratislavicích nad Nisou můžou od včerejška lidé zavítat na festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Festival potrvá až do soboty, no a uvidíte například výstavy známých i začínajících sklářů a designérů a sklo si taky můžete zkusit sami vyrobit, a to přímo na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
2: Říká Lucie Firstová, mluvčí festivalu Crystal Valley Week. Název akce v překladu znamená Týden křišťálového údolí. Návštěvníci se proto v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou můžou setkat se známými umělci.

0: Z oboru výroby i designu skla.
1: Máme takovou novinku, podtitul festivalu je Connecting Cultures. Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panara. A my je budeme mít součástí dvou akcí, budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou. Budete moct zažít i jejich speciální rituály.
0: Součástí festivalu je taky několik výstav, třeba Sklo v přírodě, Příroda ve skle v botanické zahradě. Kurátorkou je Lenka Patková.
2: Výstavou navazujeme na historii umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Důležitou úlohu sehrál právě Liberec, kde v 60. letech Hana Seifertová pořádala ve spolupráci s Ludmilou Vachtovou výstavy mimo galerijní síně. Těch subjektů, které se představí v botanické zahradě, nakonec bude 25, jak tedy sklářské firmy, tak skláští výtvarníci.
0: Dopravu mezi festivalovými místy návštěvníkům usnadní tradiční křišťálová tramvaj. Letos ji do stylu Orient Expressu vyzdobila sklárna na Jílek. Jaké výtvory tam lidé uvidí, říká její jednatel Lukáš Polák.
3: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
0: Křišťálová tramvaj bude od pondělí do soboty jezdit po trase mezi libereckou zastávkou Viadukt a Bratislavicemi na dně jsou výhybna. Jízdní řád i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byli Boniem, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak už jsem říkal, je tu druhý pracovní den tohoto týdne, je tu úterý 25. srpna, 237. den v tomto roce, svátek má Radim a narozeniny oslaví třeba herec Lukáš Langmajer, bude mu dnes 46 let. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: To ráno není tak studené dnes, jako bylo tedy to včerejší, takže teploty tady v Hradci Králové kolem 13 stupňů, v Trutnově taky kolem 13 stupňů, Celze Javíčině ale dokonce 15 stupňů, v Rychnově 16 a v Náchodě teď aktuálně kolem 15 stupňů Celzia, ukazují teploměry. No a co nás čeká během dne, jaká je předpověď? Bude dnes oblačno až polojasno, teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů na horách, naměříme kolem 18 a vítr k tomu povane mírný východní až jihovýchodní. Ještě biozátěž, na to se taky podíváme a ta by měla být dnes na jedničce. Takže stupeň číslo 1 znamená mírnou zátěž, jenom připomínám. Hezky si den užijte, když to bude s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Budeme jenom rádi, no a už se těšíme taky na další přímý přenos, který jsme nachystali na pátek v našem vysílání.
2: Po roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích.
3: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
3: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
3: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
3: a Jiří Kánský.

0: Ty nás tří.
1: Divoký byl teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je tu taky Josef Černý a náš dnešní spotřebitelský servis. Takže studio.hradec@rozhlas.cz. Ještě než se dostaneme k otázce, tak připomínám, že tu budou rady i dnes dopoledne po 11. hodině v radioporadně, kde se taky na stejné adrese můžete vždycky našich hostů ptát. Dneska to bude Pavel Bartoš a tématem je dovolená s obytňákem. Kempy, aplikace, legislativa, to všechno s Pavlem Bartošem probereme. Kdybyste se tedy chtěli na cokoliv zeptat, studio.hradec@rozhlas.cz můžete napsat, anebo pak po 11. hodině do radioporadny zavolejte. Jana Kudyvejsová pak položí Pavlu Bartošovi dotaz za vás z e-mailu. No a teď ale zpátky ke spotřebitelskému servisu, jak jsem slíbil, a v něm dnes tady konkrétní dotaz. U koho reklamovat, když prodejce už neexistuje? Josef Černý má slovo.
2: Pan Jarda si koupil bourací kladivo, které nějakou dobu sloužilo, ale vyskytla se závada a pan Jarda potřeboval kladivo reklamovat. Přitom bohužel zjistil, že prodejce je v insolvenci a navíc uzávěrka přihlášek u insolvenčního správce už proběhla. Má smysl uplatňovat reklamaci u dovozce? Pane posluchači, ze všeho nejdřív zkuste jiný servis pověřený záručními opravami uvedeného nářadí. Jejich seznam bývá uvedený v záručním listě nebo v návodu. Pokud neuspějete, pak bohužel nezbývá, než kladivo nechat opravit za hotové. Oslovit dovozce sice můžete, ale není jeho povinnost vám vyhovět.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Horní Kalna na Trutnovsku řeší nedostatek vody. V obci se podařilo dostavět vodovod. Současné zdroje ale nestačí. Vodu je nutné v těchto dnech dovážet. Broumovsko a Beskydy se stanou centrem unikátního projektu na ochranu stát před vlky. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tam budou zkoumat účinnost několika typů mobilních ohradníků. Tamní chovatelé následně zjistí, jak nejlépe ochránit zvířata před útoky vlků. Poslanci dnes budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Americký prezident Donald Trump stupňuje obchodní válku s Kanadou. Od ledna pohrozil dalšími cly na auta a ocel ve výši 50%. Kanada chystá odvetná cla. Třetí etapa Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavena a následně zrušena. Cyklisty v Pyrenejích brzdil prudký déšť a kroupy. A jaké bude počasí na východě Čech? Oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: No a po písnice Valdemar Matušky teď už čas na noviny, jak jsme naznačili, je 9 minut po půl šesté. Začnu regionálním krkonošským deníkem, kde píšou a je článek o tom, že polští policisté dorazili do Trutnova, jedou stovky kilometrů na podporu své nemocné kolegyně. Mezinárodní policejní spolupráce v českopolském pohraničí běžně znamená společné hlídky, preventivní akce nebo dohled nad bezpečností na silnicích. Tentokrát ale dostala zcela jiný rozměr. Právě tento okamžik ukázal, že spolupráce mezi českými a polskými policisty nekončí na státní hranici. Policistku Katarínu postihla 27. dubna rozsáhlá cévní mozková příhoda, v kritickém stavu byla převezena do nemocnice, kde lékaři dlouhé dny bojovali o její život. Téměř 2 týdny strávila v umělém spánku. Nakonec se však probudila a dneska s velkým odhodláním absolvuje náročnou léčbu i rehabilitaci. Jejím cílem je vrátit se zpátky k běžnému životu, ke svému synovi, rodině i službě u policie. A právě proto čeští a polští cyklisté takhle, nebo policisté takhle na kole jeli právě na podporu téhleté jejich nemocné polské kolegyně. Přečtěte si článek v krkonošském deníku, je víc podrobností. Já už se dívám taky do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. PSO propojí koncert s Horolezci i Prago Union. Polický symfonický orchestr uvede zítra v 18 hodin na louce pod Adršpašskými skalami koncert pro klid, který předznamená ve čtvrtek startující 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují, ze kterého budeme mimochodem i v pátek vysílat dopoledne. Večer tedy propojí dokumentární film, to znamená ve čtvrtek, večer to startuje a koncert zítřejší PSOčka vlastně tedy propojí dokumentární film, osobnosti z horolezeckého prostředí, hudbu, tanec a taky přírodu do příběhu hledání rovnováhy mezi klidem a neklidem v Adršpašských skalách. Police Symfony Orchestra také po 16 letech přichází s jednou změnou. Výtěžek z jejich tradičního koncertu pod širým nebem na Broumovsku nepůjde tentokrát na benefici, ale zůstane muzikantům, kteří z něj pokryjí výdaje na svůj další rozvoj. Podrobnosti v článku, který najdete v Mladé frontě dnes a samozřejmě i vy jste na ten zítřejší koncert v 18 hodin na louce pod Adršpašskými skalami zváni. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Češi vyberou předmět, který poletí do kosmu, píše se tady. Slivovice to být nesmí, protože je hořlavá, jinak se však vynalézavosti v tom, jaký předmět symbolizující Česko si má budoucí astronaut Aleš Svoboda přibalit sebou na cestu do kosmu v roce 2027 meze nekladou. Věci ale musí být malé, lehké a skladné. Navrhovat je lidé můžou přes web projektu Česká cesta do vesmíru do 18. září. No a navrhované věci musí, nebo navrhovatelé musí myslet na to, aby právě ty věci navrhované byly drobné, protože vynést jakýkoliv předmět ze země na oběžnou dráhu je samozřejmě extrémně drahá záležitost. Musí být lehké, čímž odpadá třeba basa piv, bezpečné, takže žádné ostré předměty to nesmí být. No a především by každá ta věc měla být spojená se silným nějakým příběhem. Návrhy posoudí odborníci s Evropskou kosmickou agenturou. Píše se v článku, který ještě je samozřejmě mnohem opět obsáhlejší na straně číslo 9, takže si k tomu můžete dočíst podrobnosti.

0: Před minutou bylo 6:45, v dobrém ránu si dnes po 8:30, až tady budeme mít hosta, budeme povídat o divadle, no a představíme vám dnes královéhradeckou rodačku, herečku Adélu Výchovou Ronešovou, která s hraním začínala už jako dítě tady v Hradci v divadle Jestičky Josefa Tejkla, pak jako letuška létala po celém světě, aby se pak k divadlu zase vrátila a teď působí v Praze, kde hraje, režíruje a je uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Takže Adéla Výchová Ronešová bude naším dnešním hostem po 8:30.
1: Počasí.
0: Dneska je tam o něco tepleji než třeba včera touto dobou, kdy teploty byly jenom kolem 8-9 stupňů Celsia tady v Hradci Králové, tak dneska teploměr ukazuje 13 stupňů, v Trutnově taky 13, v Jičíně dokonce 15, v Rychnově nad Kněžnou 16 a v Náchodě 15 stupňů. No a čeká nás dnes oblačný až polojasný den, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 18 a vítr dnes mírný východní až jihovýchodní, biozátěž pak bude na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Pravý předpověď počasí, kterou máme v tuto chvíli k dispozici, ale připomínám, že hned po 6. hodině přichází vždycky do Českého rozhlasu Hradec Králové nová aktualizovaná předpověď počasí, na které teď tedy meteorologové ještě pracují, takže jakmile ji budeme mít, tak vám ji povíme, což bude kolem té 17:45 asi zhruba, nebo ve 17:45. Takže poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, vstávejte s námi a my vám dál přejeme dobré ráno a hezké úterý 25. srpna. Za chviličku už zase s anketní otázkou, jako vždycky, zamíříme taky za dětmi.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací

0: Pondělí 21, teď v dobrém ránu, my se teď vydáme na moře. Dnes to je totiž přesně 70 let, kdy potápěči pod hladinou Baltu objevili vrak slavné švédské lodi Vasa. Bylo to bitevní plavidlo, které ztroskotalo krátce po svém spuštění na vodu v roce 1628. Měla to být jedna z největších a nejlépe vyzbrojených lodí své doby a reprezentovat královskou moc, ale byla příliš vysoká a tak se při velkém poryvu větru naklonila a otevřenými dělovými střílnami do ní vnikla voda. Vasa se potopila, no a její výjimečně zachovalý vrak si lidé můžou dneska prohlédnout ve speciálním muzeu ve Stockholmu. Takže o lodích si s dětmi teď chviličku bude povídat i Tereza Brázdová.
1: Jak se staví lodě?
2: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
3: A pak se to třeba nabarví.
4: Třeba Titanic, oni vymysleli na něj takový obrovský šrouby ze železa, že bude půlka Titanitu ze dřeva, ta dolní.
1: Může se loď potopit?
3: Může, když jsou velký povodně nebo když nabourají do jiný lodě, tak se jim tam může udělat díra a natékat voda.
5: Ty lidi buď to vyplavou, nebo se vezmou zachránit sluny.
1: Co se s tou lodí stane, když se potopí?
3: Bude rezavá a bude roztrhaná.
4: Na ní vyrostou kytky, které na ní dřív nebyly, než vyplula.
3: Ve starých lodích můžou být ještě diamanty, korále a mušle.
6: Když je rozdělají na lodi, můžou být taky perly.
7: A takhle to vidíme my.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Učitelé se vrací do škol, začal přípravný týden. Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele. Tenistka Markéta Vondroušová bojuje proti zákazu činnosti. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké ráno. Učitelům začal přípravný týden před startem školního roku. V horské škole ve Vítkovicích v Krkonoších plánují netradiční zahájení, které je inspirované projektem návratu do minulosti.
3: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
4: Ředitelka Lucie Farkašová.
3: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
4: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
5: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosaurů a koukneme se do pravěku.
4: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčce. Z Vítkovic v Krkonoších, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 7. hodině. Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by přinést administrativní úlevy. Celkem 11 opatření bude vláda zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc, připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
1: Součástí prvního balíčku je mimo jiné opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Kandidátům do senátních voleb dnes bude přiděleno číslo. Označené jim pak budou hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se utká 154 kandidátů, zhruba o 80 méně než ve volbách před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními 9. a 10. října. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová nadále bojuje proti čtyřletému zákazu činnosti. Jak zjistil reportér Lukáš Antoš, wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
7: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil. Podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, teploty na východě Čech od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje dostavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Před pár minutami bylo venku nádherné, opět červánkové svítání, ale on je to vždycky mužik, okamžik, kdy se můžete pokochat. A pak je to najednou z ničeho nič pryč, takže doufám, že jste viděli. No a teď už poslouchejte dál Český rozhlas Hradec Králové, 4 minuty po 6. Jenom připomínám, že pokračuje úterní dobré ráno. Dnes je 25. srpna v kalendáři. No a za chviličku se vypravíme do Pardubic. I 20 let ucpanou srdeční tepnu totiž dokážou zprůchodnit kardiologové v Pardubicích. Podobných složitých zákroků přibývá, naopak akutních infarktů lékaři řeší méně a víc tedy za pár minut v reportáži Anny Svobodové. Tak si určitě nenechte ujít. Dobré ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje taky Jakub Schmidt. A teď už nám zaspívá Michal Tučný, se kterým si po ránu můžete taky zabrout.

0: Za 4 minuty už bude 6:45. Dobré ráno vám přejeme a míříme do Pardubic s další reportáží, kterou pro vás dnes ráno máme. Pardubickým kardiologům totiž přibývají starší pacienti se složitějšími srdečními problémy. Často už prodělali infarkt a srdeční tepny mají zúžené na více místech. V kardiologickém centru v areálu Pardubické nemocnice ročně lékaři provedou celkem 3 až 3,5 tisíce zákroků. Zaměřují se taky na případy, kdy je srdeční tepna ucpaná i několik let. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala víc.
1: Najednou mě to prostě chytlo tak, že já jsem nemohla dýchat a seděla jsem. A já jsem prostě spala v sedě. A pak třeba v noci ve 3 hodiny jsem šla k oknu a prostě jsem dýchala do toho okna. Jako a trvalo mi to celkem do ty doby, než teda jsem se šla já na tu operaci sem.
2: Popisuje Milena Štěrbová z Pardubic. Lékaři ji našli 2 ucpané srdeční tepny a během 2 zákroků je postupně zprůchodnili. Podobné potíže se můžou projevit třeba zadýcháváním, bolestí na hrudi nebo tím, že člověk přestává zvládat činnosti, které mu dřív nedělaly problém.
3: Dojde k

0: nějakému většinou postupnému uzávěru té tepny. Oni třeba to nemusí vnímat nějak dramaticky, jako od teď je mi špatně, ale spíš tak jako plíživě. Ono pak se dostanou na to vyšetření, zjistí se, že mají třeba jednu nebo víc tepen zavřenou, že to trvá měsíce, roky. Jako určitě jsme dělali tepny, které byly zavřené 20 let.
1: Vysvětluje lékař z kardiologického centra v Pardubicích Vojtěch Novotný. Kardiologové se k srdečním tepnám dostávají nejčastěji přes malý vpich na ruce, případně přes tříslo. Pod rentgenem pak vidí, kde je tepna zúžená nebo úplně ucpaná.
0: Myslím si, že pro pacienta ta nepříjemná část je, že to může trvat déle, ten výkon. A to déle znamená, máme průměrně u těchto zákroků třeba hodinu a půl až dvě, ale výjimečně může ten zákrok trvat třeba 4 hodiny. My neděláme ty zákroky v narkóze, takže je to prostě poměrně dlouhý čas na sále.
1: Přesto pacient většinou nezůstává v centru dlouho. Pokud nenastanou komplikace, odchází domů zpravidla už následující den. Pardubickému týmu se podaří otevřít zhruba 9 z 10 dlouhodobě ucpaných tepen.
2: Nebyla jsem ani unavená, což teda byl zázrak, no a prostě určitě chodím do schodu, což jsem já nemohla, že jo, to jsem měla výtahem baráku u nás, no ale chodím normálně do schodu, chodím pěšky.
1: Pochvaluje si Milena. V Pardubickém centru lékaři ročně provedou na 2 sálech kolem 3 500 zákroků. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je úterý 25. srpna, rád připomínám těm, kteří před chvíličkou vstali, svátek má Radim a dnešek je 237. dnem v tomto roce. Narozeniny oslaví třeba herec Lukáš Langmajer, bude mu dnes 46 let. Počasí. Ranní teploty jsou výš, než byly včera tady v Hradci Králové. 13 stupňů Celsia, v Trutnově taky 13, v Jičíně ale dokonce 15 stupňů, v Rychnově 16 a v Náchodě 15 stupňů Celsia. To byl pohled na aktuální ranní teploty. No a co nás čeká během dne? Máme novou aktualizovanou předpověď, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tak se pojďme mrknout, podívat. Velká oblačnost dnes. Oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojedinělé přehánky a teploty jenom do 23 stupňů, takže ten rozptyl dnes nikoli v těch původních 25, ale jenom do 23 stupňů Celsia, 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. To je dnešek. Co nás čeká zítra? Zítra tedy v noci nejdřív více srážek, bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přehánky, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, no a pak ve středu podprůměrné teploty a místy zaprší, bude oblačno, zítra až zataženo, místy se objeví déšť nebo přehánky, pak později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat a teploty zítra jenom do 21 stupňů Celsia. Zítra tedy ten rozptyl teplotní 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Teď to budou tedy takové chladnější, deštivější dny, ale v závěru týdne bychom se měli zase dočkat tropických třicítek. Doufám, že to platí. Zeptáme se meteorologů, až se s nimi spojíme dnes opět kolem 8:45. V dobrém ránu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kateřina Marie Tichá, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě krátce opět nahlédneme do programové nabídky dnešního dne. Po 13. hodině Alex a host a dneska bude hostem Alex Minářové, folkový písničkář Miroslav Paleček, který nám řekne třeba i to, kdy se rozhodl, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny, a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky.
0: A víc tedy dnes po 13. hodině, kdy bude Miroslav Paleček hostem našeho vysílání u Alex Minářové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Minimální mzda v Česku by příští rok mohla stoupnout o 2500 korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Představenstvo koncernu Volkswagen dnes začne jednat s pracovníky o úsporných opatřeních. Mimo Evropu firma ztrácí trhy. Výhledově může propustit desítky tisíc lidí. Víc ve zprávách v 7. V Teplicích nad Metují začala stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Hotové má být příští rok na podzim. Objekt nabídne mimo jiné multimediální sál a venkovní terasu. Někteří lidé stavbu odmítali, v referendu ale neuspěli. Ve Svobodě nad Úpou dokončují první část revitalizace zeleně na Rýchorském náměstí. Výsadba má přispět ke zlepšení mikroklimatu a zároveň pomoci tlumit dopravní hluk, informuje radnice. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo. Nastoupí tam postupně proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. A počasí na východě Čech oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Teploty kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: 6 hodin 37 minut, dobré ráno, teď s novinami opět v ruce a dívám se nejprve do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Bankovnictví už prý v Hradci Králové neselže. Jde o to, aby byli na kybernetické útoky připraveni i zaměstnanci města. Po kauze se 46 miliony se rozjíždí série testů i simulovaných útoků. Jako varovný precedent pro desítky měst v Česku v červenci posloužil Hradec Králové, odstartoval totiž podrobné prověrky, testy a falešné hrozby. Ty mají za cíl minimalizovat riziko úspěšného útoku, takzvaného phishingu, při kterém zaměstnankyně správy nemovitosti Hradec Králové naposílala falešným bankéřům či policistům, taky falešným, neuvěřitelných 46 milionů korun. Okamžitě zareagoval i Hradec Králové, kauza stála tedy třeba místo šéfku právě správy nemovitosti Hradec Králové a samozřejmě i její klíčovou podřízenou, která paradoxně sama proškolovala nové zaměstnance a byla autorkou příruček, jak se zachovat v případě kyberhrozby. No, v tomto případě to bohužel nepomohlo. Takže teď budou následovat ty testy nejrůznější, aby se to už neopakovalo. Přečtěte si velký článek, který k tomu má dnes Mladá fronta, dnes v příloze Kraj Hradecký. Tak, taky se tady píše o tom, že ve Špindlerově mlýně bude teď soutěž o nejlepší Sejkoru a vy jste samozřejmě taky zváni na třetí ročník Špindlerovské Sejkory. Bude to teď v sobotu a uskuteční se ta akce ve Špindlerovském městském parku. Program začne odpoledne ve 13.30 a vystoupí tam folklorní soubor Špindleráček například. No a ochutnávky Sejkor a hlasování potrvají do 17.30. Na konzumační vstupenku lze zakoupit po celou dobu, tady píšou ještě. Takže jste zváni do Špindlerova mlýna. No a ještě se pojďme podívat do Práva, kde píšou o úmrtí Lachtana, kterého zřejmě v Liberci zabila dětská hračka. Bezpečnostní systém zostří kvůli smrti Lachtana hřivnatého liberecká zoologická zahrada. Úhyn samce jménem Hugo nejspíš zavinila dětská hračka. Potvrdila to pitva, při které veterináři našli hlavičku od panenky uvízlou mezi žaludkem a tenkým střevem zvířete. Liberec jeho smrtí přišel o posledního Lachtana. Chovali je tady od roku 1975. Uhynulé zvíře našel chovatel v bazénu uplynulou sobotu ráno. Podrobnosti taky v článku, který v Právu na straně číslo 9 k tomu najdete. Tak, my vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, dál přejeme příjemné vstávání a za 5 minut už bude 6:45.

0: Skupina Aha, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No, před chvílí jsme si dělali chutě s pozvankou na sobotu na tradiční, už třetí ročník špindlerovských sejkor. V sobotu ve Špindlerově mlýně tak jenom připomeneme, co to jsou sejkory. Samozřejmě tradiční bramborové placky, které pocházejí z Krkonoš a pod Krkonoší. No a základem jsou nastrouhané syrové brambory, které se smíchají s vejcem, trošičkou mouky a kořením. Je to velmi podobné jako bramboráky, ale ten rozdíl je v tom, že se sejkory nepřipravují smažením v oleji, ale pečou se pěkně na sucho, v troubě nebo na plotně a díky tomu jsou samozřejmě mnohem lehčí a ta příprava je taky trošičku jednodušší. Tak ať vám to v sobotu chutná ve Špindlerově mlýně, teď vám přejeme samozřejmě taky dobrou chuť k snídani, k té úterní, dnes je 25. srpna. Za chviličku se budeme věnovat volejbolu. Prvoligoví volejbalisté Slavie Hradec Králové se totiž v poslední době snaží zpátky vrátit mezi elitu. Do závěrečných kol play-off se druhé nejvyšší soutěže dostávají pravidelně, ale účast v extralize jim zatím stále uniká. Snaží se proto vnášet do hry nové prvky a o nich právě v dnešní sportovní reportáži uslyšíte za malou chvíli v Dobrém ránu. Počasí. Dnešek bude s velkou oblačností a bude taky chladněji, rozhodně chladněji než včera. Bude oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojedinělé přehánky a teploty dnes jenom maximálně do 23. Zítra taky nás čekají podprůměrné teploty a místy zaprší. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přehánky a teploty zítra ještě nižší, zítra jen maximálně do 21 stupňů.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: dá. Sport. Volejbalisté Hradecké Slávie se připravují na nový prvoligový ročník. V posledních sezónách vede ambiciozní tým dvojice Holubec-Kulhánek, která se snaží dostat Východočechy mezi domácí elitu. Přínos bývalého českého reprezentanta Aleše Holubce se Jan Kulhánek velmi pochvaluje, jak teď uslyšíte.
1: Je to pro něj motivace, ten jeho vlastně návrat byl takový první impuls té změny, která tady proběhla. Teď začínáme společně pátou sezónu, Aleš vlastně v pozici hrajícího trenéra. Teď se snažíme pořád něco do toho přidávat a ten tým jak vlastně profesionalizovat i mentální a se přípravy okolo, tak tam určitě máme velké rezervy a je se kam posouvat.
2: Mluvíte o nových prvcích, týká se to i samotné hry, chcete to nějakým způsobem lehce posunout, obohatit?
1: Týká se to i samotné hry, v posledních letech se objevilo pár nových prvků na té nejvyšší úrovni. Snažíme se to i na té prvoligové vlastně zapojovat. Byly tam změny v nahrávce ve chvíli, kdy nemůže nahrávat nahrávač, tak tohle ty věci jsme do toho dokázali implementovat. Snažíme se tlačit na útok ze zadních pozic, který v té první lize není tolik využívaný. Snažíme se ty soupeře tím vlastně překvapit a mít tam nějakou možnost navíc oproti soupeřům.
2: Honzo, co servis, který jde také dynamicky dopředu, více riskuje, více útočí.
1: Je to pro diváky občas trošku těžko pochopitelný, protože ty větší risk samozřejmě přináší víc chyb, ale ten servis je prostě dneska fyzický. Je to brané už jako první útok. To, dá se říct, ty týmy k tomu tak přistupují, dokonce vychází nějaká dlouhodobá poučka, že na jedno ESO, pokud ten hráč zkazí 4 servisy, tak je to vlastně pořád do plusu. Takhle kdyby to bylo, tak ten volejbal je samozřejmě pro diváky nekoukatelný, ale statisticky až takhle přísně to vychází.
2: Když se podíváte na výčet svých největších soupeřů, tak koho byste konkrétně jmenoval pro nadcházející prvoligový ročník?
1: Ta špička první ligy by měla být zase podobná, tradičně Moravské Bučovice, Dobřichovice, to je několikanásobný vítěz ligy, jinak se tam velice dobře některé B týmy, ty extraligové týmy k tomu mají různé strategie, některé to hrají opravdu s dorostenci, tak aby ty kluci se zlepšovali, některé to hrají víc na výsledek. Letos tam přibude rezervní tým Karlovarska, uvidíme, jak k tomu přistoupí, protože mají zajímavé hráče v mládeži, takže může to být zase další velký soupeř.
2: Říká trenér volejbalistů Slávie Hradec Králové Jan Kulhánek v průběhu letní přípravy na nový prvoligový ročník. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Český.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi. Volkswagen chystá úsporná opatření. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek. Hezké ráno. V Hradci Králové se v 15 hodin sejdou zastupitelé města. Přímý přenos jednání můžeme sledovat online. Odkaz je na webu radnice. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
6: Městští zastupitelé mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například dotační programy určené na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dále na sportovní i kulturní akce a na rozvoj cestovního ruchu. Řešit budou také navýšení finančních částek na 2 velké projekty z prvního ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec.
4: Pravidla penzijního spoření v Česku by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blum se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
7: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Petnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašrot i americkou dvojici Sternová Herinson ve 2 setech.
8: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno z Hradce Králové, teď 7:04, posloucháte Český rozhlas, kde vás i dnes pěkně do nového dne vítá Jakub Šmit. Je úterý 25. srpna, no a co nás čeká dál? Zatímco před dětmi je ještě pořád pár dní prázdnin, jeden týden necelý, tak učitelé už se do škol vrátili. Jak se na začátek nového roku připravuje třeba škola v malé krkonošské vesnici pod horskými hřebeny, to zjišťovala naše reportérka Kateřina Kohoutová, tak takže nás tam za chviličku vezve, konkrétně do Vítkovic v Krkonoších. No a v Bleskovce Dobrého rána si pak zahrajeme o 20 kusů velkých mikrotenových sáčků, ale to není všechno. Hlavně pro vás máme i dnes dvě vstupenky na jednu z nejstarších tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open 2026, která bude teď o víkendu v sobotu a v neděli v kongresovém centru Aldis Hradci Králové. Takže vám přejeme štěstí a držím palce, ať to dneska vyjde. Nebude to složité, nebude to těžké, už můžu slíbit. Tak ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové.
5: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové, 10 minut po 7. Dobré ráno, hezké stávání. Míříme do Krkonoš, dětem začal poslední týden letních prázdnin, ale učitelé se už do škol vrací teď, aby všechno potřebné připravili a nachystali. No a v malé škole ve Vítkovicích v Krkonoších mají málo žáků, přesto pro ně ale chystají netradiční a krásné zahájení nového školního roku. Čeká je několikaměsíční projekt návratu do minulosti.
1: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
2: Ředitelka Lucie Farkašová.
1: Probereme také fixy, aby všechno psalo tak, jak má.
2: Teď jsme sešli do suterénu. Tady už jsou nachystané běžky a sjezdovky.
1: Ty je potřeba namazat. Letos jsme se i rozhodli, abychom zase vyšli vstříc rodičům, že pořídíme i běžecké boty a děti si tak budou moci materiál půjčovat ve škole.
2: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
3: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosaurům a koukneme se do pravěku a cílem vlastně té hry bude, aby děti si vytvořili pravěké muzeum tady ve škole.
2: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
1: Je pro nás strašně jakoby těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
2: Vedení školy se snaží oslovit rodiče, chce, aby škola fungovala nadále. Dětem se nabízejí různé výhody tady.
1: Od obce mají sezónní pernamentky zdarma, s dětmi sportujeme, chodíme nejenom na lyže, ať už běžky, ale i sjezdovky, snowboardy, jezdíme na inline, brusle, hradíme jim spoustu výletů.
2: Tady ve třídě je opravdu málo židlí, málo stolečků. Jaké to je učit takovéhle malé množství dětí?
1: Nepotřebují v tomhle malém kolektivu asistenty tolik, protože se jim dokážu více věnovat. A hlavně dokážeme vytáhnout zjednodušeně jakoby výš. Díky individuálnímu přístupu, pohodové atmosféře a i tím, že děti mezi sebou kooperují a ty starší vlastně pomáhají těm mladším.
2: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak dnes nás čeká venku velká oblačnost a bude taky chladněji, bude oblačno až zataženo, hlavně na horách ojedněle přeháňky, teploty maximálně do 23 stupňů Celsia, ten teplotní rozptyl dnes 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů, noc bude taky deštivá, bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přeháňky a teploty 15 až 12 stupňů, no a zítřek podprůměrné teploty očekáváme a místy také opět zaprší, zítra bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přeháňky, pak později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat a teploty zítra maximálně jen do 21 stupňů Celsia a na horách do 16.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Bleskovka.
1: Jdeme na to, jdeme si zahrát, zasoutěžit dnes tedy o 20 velkých mikrotenových sáčků a taky o 2 vstupenky na jednu z nejstarších a nejhezčích tanečních soutěží v Česku a v Evropě, Hradec Králové Open 2026, která ovládne Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové teď v sobotu 29. a v neděli 30. srpna. My pro vás máme vstupenky právě na sobotu, takže hodně štěstí. No a vaším úkolem bude poznat člověka, kterého jste slyšeli i včera v našem vysílání. Uslyšíte ho i dnes. Tak kdo to je? Ona teda, musím říct, hodně ráda cestuje.
2: Třeba v Jordánsku, když jsme byli, anebo v Tajsku, když vždycky jsme tak jako dobře pojedli něco totálně nezdravýho, tak potom nás ten delegát v tom autobuse nabádal, že hlavně nesmíme nic jíst na ulicích.
1: No, mám jí moc rád, přiznám se, vždycky si jí rád poslechnu. Tak zavolejte do Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové to jméno.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak a kdo pak je na telefonu jako první dnes? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, tady Simona.
1: Dobrý den,
3: Já Simona. Si myslím, že to je Zora...
1: No?
3: Zora
1: Jandová.
3: Zora Jandová.
1: Myslíte? No, aha. Ne.
3: Ne.
1: Není. Nedá se nic dělat. Není. Nemůžu vám napovědět ani, Emily. To mějte se moc hezky, ale rád jsem vás slyšel. Příště to určitě vyjde. Naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
1: Tak další má teď šanci na našem telefonním čísle, takže můžete volat do Českého rozhlasu Hradec Králové, jestli víte nebo nevíte. Tak kde pak je tam teď? Dobrý den, halo, dobré ráno.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kde pak tam?
4: Tady je Slávek z Hronova.
1: Tak Slávku, co myslíte vy v Hronově?
4: Není to Kateřina Macháčková?
1: A je to Kateřina Macháčková. Ano, výborně, Slávku. Tak já jsem říkal, že byla včera v našem vysílání, byla hostem v pořadu Osobnosti Česka u Oskara Hesse. Možná, že jste poslouchali, bylo to moc příjemné povídání. Člověk se hodně dozvěděl i o vztahu s svým tatínkem, divadelním režisérem Miroslavem Macháčkem a tedy Kateřinou Macháčkovou. Jinak paní profesorka ze života na zámku bude hostem i našeho dnešního vysílání po 16. hodině a bude tady s Patrikem Rozehnalem nabízet scénky v naší humoriádě. Takže ať se vám hezky poslouchá. Výborně. Tak já vám posílám vstupenky a taky mikrotenové sáčky, Slávku, tak ať vám to všechno dobře slouží a užijte si tanec v sobotu tady v Hradci Králové. Mějte se moc hezky, naschledanou.
4: Děkuji.
1: Tak a zítra budeme taky hrát o vstupenky na Hradec Králové Open 2026 a ještě pro vás k tomu taky něco pěkného, praktického do kuchyně třeba připravíme.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Horní Kalná na Trutnovsku řeší nedostatek vody. V obci se podařilo dostavět vodovod. Současné zdroje ale nestačí. Vodu je nutné v těchto dnech dovážet. Broumovsko a Beskydy se stanou centrem unikátního projektu na ochranu stát před vlky. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tam budou zkoumat účinnost několika typů mobilních ohradníků. Tamní chovatelé následně zjistí, jak nejlépe ochránit zvířata před útoky vlků. Poslanci dnes budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Americký prezident Donald Trump stupňuje obchodní válku s Kanadou. Od ledna pohrozil dalšími cly na auta a ocel ve výši 50%. Kanada chystá odvetná cla. Třetí etapa Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavena a následně zrušena. Cyklisty v Pyrenejích brzdil prudký déšť a kroupy. A počasí na východě Čech bude oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přehánky, teploty kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Tak dnešní krkonošský úterní deník tedy píše o tom, že polští policisté dorazili do Trutnova, jedou teď stovky kilometrů na podporu své nemocné kolegyně. Mezinárodní policejní spolupráce v českopolském pohraničí běžně znamená společné hlídky, preventivní akce anebo dohled nad bezpečností na silnicích. Tentokrát ale dostala zcela jiný rozměr tahle spolupráce. Právě tento okamžik ukázal, že spolupráce mezi českými a polskými policisty nekončí někde na státní hranici. Policistku Katarínu postihla 27. dubna rozsáhlá cévní mozková příhoda. V kritickém stavu byla převezena do nemocnice, kde lékaři dlouhé dny bojovali o její život. Téměř 2 týdny strávila v umělém spánku, nakonec se však probudila a dnes s velkým odhodláním absolvuje náročnou léčbu i rehabilitaci. Jejím cílem je vrátit se zpátky k běžnému životu, ke svému synovi, rodině i službě u policie. No a na podporu léčby své kolegyně připravili právě policisté z městského ředitelství policie v Lednici charitativní cyklistickou výzvu, do které se tedy zapojili i čeští policisté. Podrobnosti najdete v krkonošském deníku. PSO propojí koncert s Horolezci a to je pozvánka na zítřek. Polický symfonický orchestr Policie Symfony Orchestra uvede zítra v 18 hodin na louce pod Atršpašskými skalami koncert Proklid, který předznamená ve čtvrtek startující 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. No a ten zítřejší večer propojí dokumentární film Osobnosti z horolezeckého prostředí, hudbu, tanec a přírodu do příběhu Hledání rovnováhy mezi klidem a neklidem. Jinak Police Symphony Orchestra také po 16 letech přichází s jednou změnou. Výtěžek z jejich tradičního koncertu pod širým nebem na Broumovsku zítra nepůjde na benefici, ale zůstane muzikantům, kteří z něj pokryjí výdaje na další svůj rozvoj. Abychom mohli rozdávat radost jinde, tak nejdřív se musíme dobře postarat o sebe. PSO je teď v situaci, kdy potřebuje získat pevnou půdu pod nohama, abychom mohli dál naplňovat vizi, kterou nám Petra Soukupová před 16 lety vtiskla, tedy hudbu pomáhat druhým, uvedla výkonná ředitelka PSOčka Tereza Skalová. Podrobnosti najdete v Mladé frontě dnes v příloze Krajhradecký, no a určitě si zítřejší koncert, tedy od 18 hodin PSOčka, tedy Police Symfony Orchestra na louce pod Atršpašskými skalami, nenechte ujít, bude to určitě zase jedinečný koncert, jako vždycky. Tak a Češi vyberou předmět, který poletí do kosmu, o tom už píše dnešní Právo. Slivovice to být ale nesmí, protože je hořlavá, jinak se však vynalezávosti v tom, jaký předmět symbolizující Česko si má budoucí astronaut Aleš Svoboda vzít a přibalit sebou na cestu do kosmu v roce 2027 meze nekladou. Věci ale musí být malé, drobné, lehké a skladné. Navrhovat je lidé můžou přes web projektu Česká cesta do vesmíru do 18. září. Navrhovatelé musí myslet na to, aby byly věci opravdu drobné, protože vynést jakýkoliv předmět ze Země na oběžnou dráhu je samozřejmě extrémně drahé. Musí ty věci být lehké, čímž odpadá třeba basa piv. Musí být bezpečné, takže žádné ostré předměty a především by každá věc měla být spojená nějakým způsobem se silným příběhem a taky k nám, k Česku. Návrhy posoudí odborníci s Evropskou kosmickou agenturou. Tak se do toho můžete taky pustit, pokud vás to zaujalo a měli byste nějaký nápad, tak ho určitě pošlete. Podrobnosti najdete v dnešním Právu na straně číslo 9 ve velkém článku.

0: Za chviličku nás čeká i dnes vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, po písničce s Martinem Písaříkem, a dnes to bude o tom, kolik kostí je v lidském těle.
1: Počasí.
0: Na sociálních sítích a i v televizi už jsem viděl záběry toho velkého včerejšího ničivého tornáda, které včera řádilo u obcí Carcassonne a Limoges na jihu Francie. Možná, že jste taky viděli, opravdu ohromné tornádo. Zranění prý utrpělo 41 lidí, z nich 15 skončilo v nemocnici. Poškozeno tam je asi 300 domů. Na místě stále zasahují hasiči i pátrací týmy, ale vypadá to, že i když ten živel strhával střechy a bořil domy, tak všechno se obešlo naštěstí bez ztrát na životech. Budeme to samozřejmě také sledovat. Co nás čeká dnes? Dneska velká oblačnost a bude taky chladněji než třeba včera. Oblačno až zatažené. Čekáme hlavně na horách ojedinělé přehánky, teploty dnes maximálně do 23 stupňů a na horách do 16.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Českou republiku nadále sužuje hydrologické sucho. V Královéhradeckém kraji přibývá střetů aut s chodci. České veslařky vstoupily do mistrovství světa úspěšně. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen částečně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to oznámila ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj spadlo v minulých dnech 30 až 50 mm srážek, ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen krátkodobě.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: S nedostatkem vody bojují taky lesníci. Stromy nemají vláhu a jsou náchylnější na škůdce. Situace je podle meteorologů mimořádná. V Královéhradeckém kraji přibývá střetů aut s chodci. Od začátku roku je evidováno 87 těchto kolizí, o 15 víc než za celý loňský rok. Policie podle mluvčí Šárky Pižlové často řešila nehody na Hradecku.
5: Mezi tři nejčastější důvody srážky vozidla s chodcem patří nevěnování se plně řízení ze strany řidiče, to znamená rozptylování mobilním telefonem, navigací nebo jinou činností, dále nedání přednosti chodci na přechodu pro chodce a za třetí nesprávné vstoupení chodce do vozovky.
2: Kandidátům do senátních voleb dnes bude přiděleno číslo. Označené jím budou hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se utká 154 kandidátů, zhruba o 80 méně než ve volbách před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními 9. a 10. října.
6: Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojice bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu zítra. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupil do úterního čtvrtfinále.
6: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor, v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8 hodin 4 minuty, zdraví vás Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání, taky šťastnou cestu, pokud nás posloucháte za volantem. No a my se za chviličku v další reportáži vydáme do Vamberka na Rychnovsku, kde mizí z ulic zbytečné dopravní značky. Zjistili, že jich tam mají doslova les, který řidiče víc mate, než aby pomáhal. Město proto prošlo všechny značky na svém území a hledalo ty, které už nedávají smysl, jsou zbytečné nebo se zdvojují. Právě o tom bude za chviličku reportáž. Jiřího Hofmana, tak si poslechněte. No a povídat si budeme taky o divadle po půl deváté s naším dnešním ranním hostem, tedy s hradeckou rodačkou, herečkou Adélou Výchovou Ronešovou, která tady bude. Ona s herectvím začínala kdysi už jako malá tady v Hradci Králové v divadle Jesličky Josefa Tejkla, pak jako letuška dokonce létala po celém světě, aby se pak zase oklikou k divadlu zpátky vrátila. No a teď působí v Praze, kde hraje, režíruje a je uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Takže Adéla Výchová Ronešová bude naším dnešním ranním hostem po půl deváté a už se na ní teď moc těším.

0: Marta Kubišová, 11 minut po 8 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my teď, jak jsem slíbil, míříme do Amberka, na Rychnovsko, mezi, mizí v tomto městě, jak jsem chtěl říct, ve Vamberku, teď z ulic zbytečné dopravní značky. Zástupci města společně s dopravní komisí a policií tam prověřili skutečný význam a potřebnost všech značek, které v ulicích teď jsou, no a navrhli na 70 změn. Některé značky tedy zmizí z Vamberka úplně, jiné se přemístí nebo upraví tak, aby to dávalo smysl a bylo to přehlednější.
1: Že by je úplně přehlíželi, to bych nemohl potvrdit, ale je to pro ty řidiče někdy malinko matoucí. Pochopitelně v jednoduchosti je krása.
2: Strážník městské policie Vamberk Petr Černohorský patřil k lidem, kteří na zbytečné nebo zdvojené značky upozorňovali. Zhruba 70 značek tak z Vamberka zmizí, případně se přemístí nebo upraví.
1: Jsme se setkávali, že někde ty značky byly v podstatě, řeknu to lidově, až nesmyslně, někde byly duplicitně.
2: Na problém podle starosty Jana Rejzla z hnutí STAN upozornil hlavně čas. Dopravní značení totiž ve městě postupně přibývalo, ale málo kdy se někdo podíval na celý systém znovu.
3: Ale jak ten čas běží, 10, 20, 30 let, tak prostě ty věci se mění a tím, že přidáváte jenom ty jednotlivosti, tak často se zapomene taky ubírat na nějakých místech, které s tím přímo nesouvisí, a vlastně se ukázalo, že opravdu spousta těch věcí je zbytečných, přežilých.
2: Podle něj navíc příliš mnoho značek může odvádět pozornost od těch skutečně důležitých.
3: Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
2: Přímo na Husově náměstí pak ukazuje několik konkrétních příkladů.
3: Začínáme značkou hlavní silnice, která stojí

0: metr vedle sloupu veřejného osvětlení, čili můžeme ji přemístit jednoduše na to veřejné osvětlení, zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
1: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy. Jiné jsou podle vedení města zbytečné nebo jen nevhodně umístěné.
0: Značka zákaz předjíždění. U běžných místních komunikací se taková značka nepoužívá, protože stačí běžné vodorovné dopravní značení.
1: Jak si ale změn všimli lidé, kteří městem projíždějí každý den? Tomáš s Lukášem říkají, že dopravní značky při běžné jízdě příliš nevnímají.
2: My tady jezdíme poslepu, no. takže já vám k tomuhle nic moc neřeknu.
1: Vladimír si zase žádného výrazného úbytku značek nevšiml. Na jednom místě ale upozornil na problém, který může být podle něj důležitější než samotný počet značek.
3: Tady by to bylo zrovna potřeba třeba, aby ta značka byla, protože jsem tady byl sám svědkem několika událostí, že ty auta nevěděli, kdo má vlastně přednost, když vyjíždí z obytné zóny.
1: Vamberk chce mít s revizí dopravního značení hotovo do konce letních prázdnin. Z Vamberku na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, je čas na předpověď teď s meteorologem. Možná už jste taky slyšeli nebo viděli někde na sociálních sítích nebo v televizi to velké ničivé tornádo, které včera řádilo na jihu Francie u slavného historického města Carcassonne. Mezi Carcassonnem a Limoges se začalo tvořit odpoledne, včera před 6:30 a bylo to ze supercely. No a mě zaujalo, že meteorologové opravdu, když se vytvořilo vlastně, tak před ním ještě dokázali lidi varovat. Možná i díky tomu vlastně nejsou hlášeny žádné oběti na životech, což tedy opět dokládá, jak je práce meteorologů velmi důležitá. Samozřejmě i pro nás, teď zdravím jednoho z nich, Imricha Drapáka. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: No a povězte, co nás čeká tady u nás dnes v České republice a u nás v Královéhradeckém kraji, jak to bude vypadat?
2: Dneska to vypadá na velkou oblačnost, jsme pod vlivem tlakové níže právě od té Francie, která postupuje na naše území, takže to nám bude přinášet oblačnost. Nějaké srážky, pokud se nám vyskytnou, zatím to vypadá spíš výjimečně na horách, nějaká přehánka, teploty 20 až 23 stupňů a vítr mírný z východních směrů 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Prosté podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Noc bude taky chladná, deštivá.
2: Během noci nám začnou přibývat slávně ještě druhý půlce noci, jak tím vypadá, že by potom se od toho západu k nám nasouval déšť nebo přehánky. Tím, že se to ale zakryje, tak zase to ráno nebude tak chladné, 15 až 12 stupňů. A vítr slabý, místy mírný z východních směrů, 2 až 5 metrů za sekundu. A zítra ještě dopoledne musíme počítat s velkou oblačností, ještě se nám místy může vyskytovat déšť nebo přehánky. Později potom odpoledne na večer by ty srážky ubývaly, i oblačnost by ubývala, ale bude se o něco chladněji, jenom 18 až 21 stupňů. A vítr slabý, místy mírný z východních směrů, 2 až 6 metrů za sekundu, ale ještě tak potom k nám prodinkne teplý vzduch od toho jihu, takže tam by ty teploty už vystupovaly někam k 28, 29 stupňům. Převážně jasno nebo polojasno, bez srážek. A v pátek přes další stranou frontou, která by nás přecházela zpátka na sobotu, by vrcholil ten příliv teplého vzduchu, tam by se mohlo stát i nad 30 stupňů, nějakých 31, 32 možná, někde v Polabí. A zpátka na sobotu potom frontální systém se srážkama a za ním zase nějaké slabé ochlazení.
1: Takže i když tyhle ty dny, teď, které jsou před námi, budou takové chladnější, tak se ještě ohřejeme v tomto týdnu.
2: Ano, ty dva dny se určitě ohřejeme.
1: Slíbil Imrich Drapák. Děkujeme moc za informace. Přeju hezký den, pane Drapáku, nashledanou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě přesný čas, ať víte, kolik je. Za 10 minut úplně přesně bude 8:30. Dobré ráno z Hradce Králové.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
2: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Minimální mzda v Česku by příští rok mohla stoupnout o 2500 korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Představenstvo koncernu Volkswagen dnes začne jednat s pracovníky o úsporných opatřeních. Mimo Evropu firma ztrácí trhy. Výhledově může propustit desítky tisíc lidí. V Teplicích nad Metují začala stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Hotové má být příští rok na podzim. Objekt nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu. Někteří lidé stavbu odmítali, v referendu ale neuspěli. Ve Svobodě nad Úpou dokončují první část revitalizace zeleně na Rýchorském náměstí. Výsadba má přispět ke zlepšení mikroklimatu a zároveň pomoci tlumit dopravní hluk, informuje radnice. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo. Nastoupí tam proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. A počasí na východě Čech bude oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky hlavně na horách. Teploty kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Vertyni v Podkrkonoší pokračuje uzavírka Hronovské ulice. Počítejte s objízdnou trasou přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Karel Gott dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a my si teď budeme povídat o divadle, jak jsem slíbil, a představíme vám královéhradeckou rodačku, herečku Adélu Výchovou Ronešovou. S hraním začínala už jako dítě tady v Hradci v divadle Jesličky Josefa Tejkla, pak jako letuška letala po celém světě, aby se pak k divadlu zase vrátila a teď působí v Praze, kde hraje, režíruje a je taky uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Adéla Výchová Ronešová je teď hostem našeho dnešního ranního vysílání. Dobrý den, Adélko.
1: Krásné dobré ráno, já děkuju za pozvání.
0: Tak vzpomenete si, když jste tady v Hradci Králové začínala s tím divadlem?
1: To si pamatuju docela přesně, ačkoliv je to teda dlouho, protože mi bylo, myslím, 9 let, když jsem přišla poprvé na talentové zkoušky do jesliček. Já jsem byla takové jako živé mimoňské dítě, řekněme.
0: Předváděla jste se prostě ráda.
1: No, já jsem byla tak spíš úplně mimo. Že třeba jako mamka mi řekla, obleč si svetr, já jsem si sundala boty a byla jsem absolutně mimo. Vlastně mamka to tenkrát konzultovala i s dětskou lékařkou, jestli všechno v pořádku. A paní doktorka tenkrát nějak vyslovila takovou hypotézu, že možná to dítě má nějaké umělecké nadání. Tak rodiče se o to začali zajímat a zjistili, že je tady právě divadelní soubor dětský v jesličkách, tak mě tam poslali a už nebylo cesty zpátky.
0: Takže umělecké sklony mohly za to, že jste neposlouchala doma.
1: Je to tak. Myslím si, já si to tak omlouvám, ano.
0: A co vás na tom divadle uhranulo, chytlo? Vzpomenete si taky na ten první moment, jako který to byl, že jste si řekla, jo, u toho chci být?
1: Tak já jsem už jako malá vlastně dělala pro celou rodinu pořád nějaká představení a všichni se museli koukat. Potom jako ostatní moji třeba bratranci, sestřenice, ty museli vybírat vstupný samozřejmě, takže ty byly od těch financí, já jsem byla jako od toho umění. A vlastně ten moment, kdy jsem byla na tom jevišti, to si pamatuju, že tam jsem prostě stála a už jsem nechtěla jako nikdy dolů, no.
0: Na koho byste ráda vzpomněla třeba z toho hradeckého hereckého pole, kteří vás ovlivnili hodně?
1: Já jsem měla obrovský štěstí na ty pedagogy tenkrát tam, protože jsem měla vlastně pedagožku Moniku Janákovou a Janu Portikovou, tam mě měla na přednes. A myslím si, že ty mě úplně zásadním způsobem ovlivnili a nebýt jich, tak by se moje cesta asi neubírala úplně třeba tím směrem toho divadla. Ale oni byli taková dokonalá kombinace toho, že Monika hodně ve mně vzbudila tu disciplínu a ukázala mi, o čem to opravdu je a že prostě režisér se musí poslouchat. A Jana byla zase neuvěřitelně jako laskavý člověk, který mě ale vedl k nějaký pokoře a naučila mě spoustu jako hereckých dovedností, ze kterých čerpám do dneska. Takže nebýt jich dvou, tak si myslím, že by to ve mně takovou lásku k tomu umění nezbudilo.
0: No a když vás naučili, že režisér se musí poslouchat, tak pak už to bylo dobrý i doma? Jako když vám řekli, abyste si oblékla svetr, tak jste si nesundávala boty?
1: Aha, tak to zase úplně ne, že jako sice maminka má taky vždycky pravdu.
0: A maminku zdravíme mimochodem, ona nás poslouchá teď.
1: Ano, mamka poslouchá, takže jí zdravím.
0: Do Prahy jste teda potom šla za divadlem?
1: Do Prahy jsem šla v roce 2013 za prací letušky, což byla jedna obrovská náhoda. Já jsem se strašně třeba bála lítat předtím, jo. Letěla jsem jenom jednou v životě v letadle a to s práškama na uklidnění. Ale vlastně mi tenkrát kamarád dal vědět v době, kdy jsem hledala novou práci, že právě tato letecká společnost hledá palubní personál. Já si říkám, no to v žádném případě, jako já mám hrozný strach vlít do letadla. Ale zkusila jsem to, nikomu jsem to tady neřekla, já jsem tady ještě studovala na vysoké škole, na univerzitě. Jela jsem na první kolo úplně tajně, nevěděla to ani máma. Pak jsem jela na druhý, tak to už jsem mamce řekla. No pak jsem prošla tím třetím a tak jsem ve škole spolužačkám říkala, to si úplně pamatuju, že holky, já jedu do Prahy příští týden. A oni, že na výlet, a já se stěhuju. A vlastně takhle se všichni rozvěděli, že já tam začínám teda ten letecký výcvik.
0: A kde jste létala? Všude.
1: Kde všude
0: a kam?
1: Tak ona vlastně, ta letecká společnost, pro kterou jsem lítala, má hodně. Má jak pravidelné linky, tak má charterové lety, takže prakticky celá Evropa, severní Afrika, střední Afrika, nějaký Blízký východ. Já mám hodně oblíbenou destinaci, třeba Kanárský ostrovy, tam jsem lítala i na další pobyty, tam jsem byla dlouho.
0: Tam to mám taky rád.
1: Lítali jsme první sezónu, kterou jsem tam byla, tak byly dlouhý pobyty v Ománu třeba.
0: Já si tak říkám, že musíte mít spoustu pěkných zážitků jako s námi, s pasažéry.
1: Ano. na to by vydalo na knížku. Já jako jednou si myslím, že to se píšu. Všechny ty zážitky, nejenom moje, ale i zážitky těch kolegů. A já vždycky říkám, no, že ty lidi, opravdu chytří, příjemní lidé, vlezou do toho letadla a najednou jako ta hlava se zavře.
0: A jsou úplně jiný.
1: Ano. A to, co vlastně z nich občas vypadne, je fakt super.
0: Hmm. Já si myslím, že se tady někdy sejdeme ještě určitě nad těmi právě zážitky
1: ano,
0: z toho
1: ano,
0: letání.
1: To jsem studnice zážitku.
0: A vyprávění o nás pasažérek, tak řekněte nějakou příhodu jednu.
1: Tak třeba. Já mám třeba skvělou příhodu, kdy si zazvonila na mě paní, která seděla na nouzovém východě, tak já jsem přišla, říkám, máte přáníčko, madam? A paní mi říká, no tady je takový jako hluk. Tak podívám z okýnka, říkám, ano, tady vlastně jsou motory, takže to může za ten hluk, to se jako velice omlouvám za ten diskomfort. A paní se na mě tak nešťastně podívala a říká mi, a nešlo by to vypnout?
0: Vypnout. Hezký, krása, nešlo samozřejmě v těch 10 000 nebo kolika.
1: Tak
0: já jenom připomenu, že naším hostem je v Dobrém ránu herečka Adéla Výchová Ronešová, rodačka z Hradce Králové, která je ale také uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun, a ten bychom si za chviličku taky v Dobrém ránu společně představili.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dneska si povídáme o divadle s naším dnešním ranním hostem, s herečkou a hradeckou rodačkou Adélou Výchovou Ronešovou, která s herectvím začínala jako malá tady v Hradci v jesličkách. Pak jako letuška pracovala také pro jedny aerolinie, no pro troje, že jo, Adélo, asi.
1: Dá se to tak říct, protože ta jedna společnost měla pod sebou další postupně, takže jsem pracovala celkem pro tři, ano.
0: No a co vás přivedlo pak z těch oblak se zase snést zpátky na zem a vrátit se k divadlu?
1: Tak já jsem si tu svoji pozici v tom herectví, dá se říct, udržovala celé ty roky, protože jsem občas něco natáčela, taky jsem udělala dospívání a rané dospělosti takovou odbočku, dá se říct, k modelingu, občas jsem něco fotila, něco málo předváděla, ačkoliv mám teda 163 cm, takže jsem malá, ale miluju molo, takže tam vedla taková moje odbočka, ale hodně jsem si tu svoji cestu udržovala. Potom jsem se vrátila v podstatě už jako dospělá tady do souboru divadla Jesličky a my jsme tenkrát vyjeli na festival, to si úplně vzpomínám, a tam jsem poznala jednoho vlastně docela známého divadelního režiséra, který mi jakoby řekl, jak je možný, že se tomu jako nevěnuju, že prostě jsem přesně ten typ, který jemu tak nějak jakoby schází. A namotivoval mě zpátky vlastně vrátit se do toho naplno. Mně to vždycky hrozně chybělo. To prostě ve vás buď je, nebo není.
0: Není. A stýská se člověku, když dělá něco jiného, tak se stýská mu po tom, co má rád, co miluje. No a dneska teda jste v Praze, hrajete, režírujete, jste uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Pojďme představit divadelní spolek, teda Posun.
1: No, divadelní spolek Posun vzniknul vlastně za covidu, protože já jsem v té době měla nějaké vlastně příležitosti k hraní a pak začal covid a všechno skončilo. A já jsem si o tom povídala tenkrát se svojí sestřenicí Aničkou, kterou tímto zdravím, a ta mě říkala, tak si vytvoř nějaké jako vlastní prostě příležitosti, kdy ty máš jako tolik nápadů. No a napadlo nás, že zkusíme využít ten covidový čas k tomu, že bychom vlastně rozjeli. Opravdu něco vlastního. To bylo teda v roce 2020, to celé začalo. No a oslovili jsme postupně moje spolužáky z Vyšší odborné školy herecký a vznikl takový první pokus o ten soubor. Mm-hmm. Jenže tím, že byl covid, bylo strašně složitý vlastně někde zkoušet.
0: Někde hrát?
1: Ano,
0: pro někde někoho hrát,
1: bylo úplně vlastně nemožný, pro někoho ještě těžší. Tak postupně vlastně tahle myšlenka, že budu hrát s těma spolužákama, šla do pozadí. A já jsem se tak zamýšlela nad tím, co bych vlastně chtěla teda tím divadlem říct. Vzpomněla jsem si na všechny ty pedagogy a ty režiséry, kteří mě ovlivnili. A říkala jsem si, že by bylo docela fajn třeba přivízt nějaký mladý lidi taky k divadlu. Ukázat jim, že vlastně ta dnešní doba není jenom jakože digitální a ta dnešní generace není jenom digitální. A tak jsem začala oslovovat různý mladý lidi přes tenkrát konzervatoř Jaroslava Ješka. Jsem vlastně oslovila první mladý herce a začali jsme dávat společně dokupy. Měla jsem 5 členů úplně na začátku. Dneska je nás skoro 50.
0: No.
1: S celým tím týmem technickým a vším je nás skoro 50 po 6 letech vlastně. Hmm.
0: Takže je ten tým vlastně váš, kolegů hereckých, složený právě z těch mladých herců, z těch škol vysokých?
1: Ano, máme tam primárně děti z hereckých škol, nebo děti, mladé lidi, z konzervatoří, z Vošky herecký, mám tam teďka i z Damu slečnu, další se mi tam hlásí. Mám tam i sekci takových hodně jako šikovných, slibných amatérů, kteří se třeba připravují na ty talentové zkoušky nebo chtějí se tomu věnovat. A nebo i těch, u kterých jsem prostě nějak zacítila ten potenciál a věděla jsem, že to tam je nějakým způsobem, že tyhle lidi potřebuju.
0: Jaký máte repertoár, co hrajete?
1: My jsme začínali tím, že jsme udělali repertoár z povinné četby, protože moje myšlenka byla taková, že spousta mladých lidí dneska nečte a má různý poruchy učení, takže pojďme jim ukázat třeba Čechova nebo Čapka, nějakou vlastně i vizuální formou, aby oni nemuseli teda sedět nad tou knížkou. Ale postupně teď ten repertoár rozšiřujeme i o autorský divadlo. Máme tam vlastně několik autorských teď nových textů, které budeme uvádět, ať už jsou moje nebo mého kolegy Ondřeje Vaňka, který je vlastně se mnou ve uměleckém vedení toho souboru. A teď z toho nejzajímavějšího, co hrajeme, tak si myslím, že je to třeba inscenace Don Macbeth, kterou právě svým ostrým perem upravil můj kolega Ondřej Vaněk do podoby vlastně, v jaké ji hrajeme, což je ten příběh, nechal celý ten základ, tu premisu, ale odehrává se to ve 30. letech v prostředí italské mafie v Americe. Já po dlouhý době jsem měla možnost si tam zahrát ještě takhle ikonickou roli a je to úplně senzační, takže kdybyste měli možnost někdy navštívit Dona Macbetha, tak určitě za náma přijeďte.
0: Tak je důležité říct ještě, kde třeba hrajete. Já vím, že teda v Praze po různých divadlech se tak stěhujete občas.
1: Ano, je to tak. Samozřejmě hrozně těžký jako malý soubor mít nějakou jako svoji scénu. Ačkoliv je to můj velký sen a třeba se mi to jednou i splní. Tak jsme teď dvě sezóny byli vlastně stálými hosty v divadle Debit, což je divadlo právě Vyšší odborné školy herecké, odkud jsem vzešla jak já, tak Ondra Vaněk a další naši kolegové. A momentálně hrajeme v divadle Za plotem na Praze 8, v divadle Troníček a divadle Kámen.
0: Přijďte taky k nám někdy sem do východních Čech, do Královéhradeckého kraje.
1: My bychom strašně rádi, za těch pár let, co fungujeme, jsme na několika zájezdech byli a pokud nás někdo pozve, tak strašně rádi přijedeme s čímkoliv sem zahrát.
0: Takže pozvat je důležité taky.
1: Přesně tak.
0: Naším hostem byla v Dobrém ránu herečka Adéla Výchová-Ronešová, rodačka z Hradce Králové, která je uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Já moc děkuju, Adélko, že jste se stavila. Doufám, že se vám Hradci líbí.
1: Určitě, já
0: stavíte
1: jsem tady
0: se za
1: doma,
0: maminkou?
1: Takže za maminkou moje cesty povedou hned odtud.
0: No tak, ještě jednou zdravíme a těšíme se, že se zase někdy třeba tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové uvidíme a zastavíme se trošičku víc ještě u těch historek z toho letectví a létání. Tak děkuju. Adolko.
1: Moc krát děkuju, hezký den.
0: Tak a hezký den i ode mě, od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Z Dobrého rána je to teď v 8 hodin 53 minuty totiž všechno. Už za chviličku nás čeká Jana Kudevejsová v dopoledním Habaději. Tak ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Těším se zítra ráno. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda chystá změny v penzijním spoření. Učitelé se vrací do škol, začal přípravný týden. Na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Vláda plánuje přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že nepokryjí své náklady.
2: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze. Říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
3: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
4: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
2: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Učitelům začal přípravný týden před startem školního roku. V malé horské škole ve Vítkovicích v Krkonoších plánují netradiční zahájení, které je inspirované projektem návratu do minulosti.
5: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
6: Ředitelka Lucie Farkašová.
7: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
6: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
8: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosaurům a koukneme se do pravěku.
6: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčce. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Mobilní telefony na středních školách ve Francii budou od příštího týdne zakázané, oznámila to vláda. Součástí zákona byl původně návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady. Kabinet ho tak musí přepracovat. V Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, zda je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisté Boloni v úvodním kole italské ligy prohráli s římským Láciem 0-1. 23-letý stoper a český reprezentant Martin Vitík do utkání nezasáhl a zůstal na lavičce. Úspěšně vstoupil do nové sezóny také AS Řím, který porazil Fiorentinu 4-0.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krátce po 9. hodině už začíná úterní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak přejeme krásné, dobré dopoledne. Co nás čeká, bude pokračovat náš seriál o uspořádání zahrad. Tentokrát budeme mluvit o oplocení, které má zajistit soukromí a taky radost z útulného prostoru. Taky bude pokračovat naše soutěž Zámecké léto ve 3/4 na 10 a v pochoutkovém roce vás naučíme péct masový koláč, tentokrát v úpravě Ivana Vodochodského. Jana Kudivejsová přeje hezké dopoledne, krásný den.

Do síně slávy Národního divadla včera u příležitosti zahájení z té 44. sezóny vstoupil operní pěvec Štefan Margita. Svou kariéru tam zahájil v roce 1984 jako Lenský v Evženu Oněginovi a Vašek v Prodané nevěstě. Štefan Margita měl 3. srpna 70. narozeniny, slavil je mimo jiné velkým koncertem v O2 aréně a oslaví ještě i zítra taky v Hradci Králové, a to velkým koncertem ve spolupráci s Královéhradeckou filharmonií. Bude to na náplavce na břehu Labe zítra večer a zazní třeba skladby z oper Don Giovanni, Evžen Onegin, Otelo, Figarova svatba, Prodaná nevěsta nebo Rusalka. Vystoupí tedy nejen Štefan Margita, ale Jana Šrejma Kačírková, sopranistka, no a pochopitelně i filharmonie v Hradci Králové. Takže zítra večer na Královéhradecké náplavce a o koncertech pod širým nebem si dnes budeme povídat taky s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným a to bude po 10. hodině. Teď je 9 hodin 13 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli už se vydáme do zahrad nazbírat nějaké další tipy a inspiraci a přejeme krásné dopoledne.

0: Teď už pokračuje náš seriál plný tipů do zahrady, aby byla nejen krásná, ale abychom se v ní cítili dobře a pohodlně. Včera jsme se zahradní designérkou Michaelou Marinicovou, která mě pozvala na svou zahradu v Černožicích, mluvili o předzahrádkách a jejich uspořádání. Dnes se vydáme do hlavní části zahrady. Je důležité se rozhodnout, jestli chceme maximální soukromí, jestli chceme i výhled ven a nakolik si ponecháme kontakt s ulicí nebo se sousedy. Podle toho potom budeme řešit oplocení, které můžeme zvolit i různorodé.
1: Někdo má to štěstí a sousedí s krajinou a může se dívat do krajiny a má tam klid a to bych v žádném případě ničím nezacláněla, protože ten výhled do krajiny nám dělá dobře. Většinou ale spíš řešíme ty negativní pohledy a potřebujeme se nějak odslonit, nějak získat to soukromí. I tady bych se ale zamýšlela nad tím velice opatrně a nedoporučovala bych vám zvolit takový ty vysoký betonový prefabrikáty a ze všech stran si to ohradit. Takže tady konkrétně na téhle zahradě sousedíme s železniční tratí. Ten vlak jezdí opravdu hned tady vedle. Takže tam jsme tenkrát, tedy jsme ten pozemek koupili, zvolili nejlevnější a nejrychlejší variantu a vysázeli jsme smrky. Říká se, že smrkům se v současné době v nížinách, v tomto suchu a horku už tolik nedaří. Nicméně tyhle ty pořád plní dobře svou funkci. Působí přirozeně, nejsou teda řezané, jsou tak jako přirozeně nechané. Snažíme se akorát hlídat bezpečnou výšku kvůli té trati. A dělají nám takovou tmavou clonu, takovou jako neutrální clonu, kterou když se snažíme předsadit nějakými keři a trvalkami, tak vlastně moc nevnímáme to, co je za nima. Ale splňují tu funkci. Ta funkce je tady prostě důležitá.
2: Určitě spousta možností živých plotů, ještě jiných, než jsou zrovna stromy. Lidi volí často tuje, potom různé keříky. Kdyby někdo nechtěl vyloženě stromy, kdyby chtěl spíš něco keřovitého, co je takový ideální keř, který opravdu zacloní?
1: To je opravdu potřeba zvážit ke konkrétnímu místu. Vždycky zvažujte, kolik tam máte prostoru. Když tam není vůbec místo, tak tam bych volila nějakou pevnou technickou clonu, zábranu. Nešla bych do toho betonu, ale spíš třeba nějaký dřevěný rošt, nechat ho porůst. Popínavky, to jsou kytky budoucnosti, nepotřebují moc místa, snesou hodně, udělají nám rychlý efekt. Pokud je tam místa trošku víc, tak tam už by se dalo uvažovat o nějakém stříhaném živém plotu. To je věc, které se musíme trošku věnovat, dvakrát za rok zastříhnout a můžeme zvolit jednodruhový anebo třeba více druhový, kde se to bude střídat. A nebude to tak jednotné. Ono opravdu, když máte řadu těch tuji, máte toho 10-20 metrů, někde i víc, působí to velice jako hmotně, kompaktně, jednolitě, monotónně. Takže když to něčím rozstřelíte, bude to určitě působit líp. No a potom, když máte místa ještě víc a jste třeba jako už ne úplně v městské zástavbě, ale jste někde víc v krajině, nebo ve venkovské zástavbě, tak by šla do volně rostoucího živého plotu a to vytvoříte z keřů, který nemusíte tolik stříhat, nemusíte tolik udržovat a necháte jim ten vlastní jejich habitus, necháte jim prostor a to za mě působí nejpřirozeněji. To máme třeba tady na té straně do ulice, kde jsou použity různé kvetoucí keře, jako třeba trojpuky, vajgelie, ty jsou teda nižší, takže ty je trošičku předsazují. Jsou tady kaliny bodnanský, jsou tady i zlatice a je to prostě takový mix, tamhle je líska třeba vzadu. Jsou tady pustorily nádherně voněvé, kterým se říká nepravý jasmín. Ty keře na jaře nádherně voní, nádherně kvetou, upoutají pohledy, ale potom celou tu sezónu vlastně působí dobře tou svou zelenou kompaktní hmotou a neupoutávají na své pozornost. Tam opatrně na různé barevnolisté kultivary. Nepřežeňte to s nima, protože to tak potom poutá tu pozornost a nenechá to takový ten zelený klid.
2: Mně se právě líbí u vás, že to tady působí tak pestře a přitom úplně přirozeně. My jsme popsali pravou stranu, potom tu hlavní stranu k železniční trati a tamhle ta levá taky vypadá taková pestrá a ta bych, možná můžeme i jít kousíček blíž. Já totiž tipuju, že ta bude i tak trochu jedla.
1: Ano, tak tady sousedíme s sousedním pozemkem a nebylo potřeba, protože už jsme dál v té zahradě, nebylo potřeba se tady úplně odsloňovat v celé té čáře, v celé té linii. Takže tam jsme využili i sousedovi kousky vlastně takového živého plotu stůjí. A tady na naší straně pokračujeme s ostružinami, s malinami, s jedlými bobulovinami a zároveň ale tam zůstává taková určitá propustnost. To taky doporučuju, pokud máte tu skvělou možnost jako my a máte skvělého souseda, neodslánějte se od něj úplně, naopak nechte si tam někde místečko, kde si můžete pozdravit, kde si můžete popovídat, ale kde taky můžete vyměnit úrodu.
0: Je to tak, popovídání přes plot nebo na sebe jen za zavolat, pozdravit, popřát si hezký den. To je moc fajn, když jsou dobré vztahy. Tak to bylo tedy dnes oplocení se zahradní architektkou Michalou Marinicovou. Zítra se společně podíváme na posezení v zahradě. Určitě by to totiž nemělo být jenom jedno místo, ale mělo by jich být víc. Jedno pro celou rodinu a další potom různě pro dva lidi, ale i třeba jenom pro jednoho, abyste si mohli udělat hezkou chvíli jenom pro sebe.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 9:30, připomeňme, že ve včerejší radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové jsme se bavili o pohybu, fyzioterapii a rehabilitaci po operacích nebo úrazech. Hodně jste se ptali na kolena a fyzioterapeut Vojtěch Typl zdůraznil, že pokud vás čeká operace, je potřeba se na ní připravit a cvičit a posilovat danou partii už před zákrokem. A pokud vás koleno pobolívá, můžete si udělat jednoduchý test, jak na tom je.
1: Jak to koleno je silné a stabilní. Třeba vstávat ze židle, tak to může být jeden cvik, anebo můžu si porovnat, jak se dokážu stát z té židle z pravé a jak se dokážu stát z té levé nohy a udělat třeba několik opakování. Na třeba 10 opakováních se můžu jenom subjektivně navnímat a zjistím, že vlastně na levé noze zvládnu 10 opakování bez obtíží a na pravé noze mi to v podstatě nejde, bolí mě to a cítím, že jsem slabý. A pokud tohle zjistím, aby mě ty bolesti přešly, měl bych posílit to koleno, aby ty bolesti odešly. A jakmile řeknu tento test a vlastně jakýkoliv další test, je v pořádku v rámci toho, že pravá a levá noha jsou na tom stejně, tak se musím zamyslet už opravdu jako jinak a nad něčím vyšším, jestli tam není nějaký problém víc. Ale jakmile něco není v pořádku, řekněme stran toho, že bych byl zkrácený, pravá, levá noha zvlášť, zase vyzkouším, nebo že by jedna noha byla slabší než druhá. Jakmile tohle něco je, tak to musím nejdříve vyřešit. Naposilovat, naprotahovat a pak můžu teprve zkoumat něco víc.
0: Fyzioterapeut Vojtěch Typl nám včera radil s rehabilitací kolene i právě s jednoduchými cviky. Záznam radioporadny najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a dnes vám v radioporadně po 11. hodině přiblížíme cestování s obytným autem nebo karavanem a taky jeho pravidla a co byste měli vědět, pokud se na takové cesty teprve chystáte jako začátečníci.

0: Za chvíli už vás v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové čeká soutěž Zámecké léto, ve které se tentokrát podíváme na zámek Dobříš, ale teď ještě k pochoutkovému roku. V neděli vám Patrik Rozehnal připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a uzeného masa, původně od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci. Teď to bude tedy Ivan Vodochodský, byl u toho taky kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě.
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
2: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Já mám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba. Nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, namleto, je toho jak pro armádu.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
2: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak. Teď tam dáme kořeníčko.
2: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
2: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
2: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Kuře, vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
2: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
2: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
2: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
2: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
2: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
2: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
2: Já to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý. Dobrý. Pohodě, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. To si potrošku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
4: Mm-hmm. Třeba tohle.
0: No a recept právě na tento masový koláč najdete na webu www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od Zdenky Chatové z Doudleb. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce a půjde o dančí závitky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu, tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále, čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a zároveň budeme znát už 3 jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi 2 ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfield. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý o krtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfield, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, Kaskádu Vita.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělá v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna.
3: Tak. Přijeďte se podívat na Dobříš a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak, vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula, tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali, nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržilo. No,
0: a ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrá, si myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo no. Už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Já si myslím, že jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavel Kudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Podnikatele čekají administrativní úlevy, oznámila to vláda. Vědci budou testovat novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky. České volejbalistky se utkají s Ukrajinkami o postup do osmifinále mistrovství Evropy. A počasí je oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové se v 15 hodin sejdou zastupitelé města. Přímý přenos jednání můžeme sledovat online. Odkaz je na webu magistrátu. Projednávané body popisuje mluvčí města Kateřina Malá.
2: Městští zastupitelé mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například dotační programy určené na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dále na sportovní i kulturní akce a na rozvoj cestovního ruchu. Řešit budou také navýšení finančních částek na dva velké projekty z prvního ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec.
0: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by přinést administrativní úlevy. Celkem 11 opatření bude vláda zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
0: Součástí prvního balíčku je mimo jiné opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Čeští odborníci budou od září testovat novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky. Na vybraných nádržích začnou pravidelně odebírat vzorky vody a mimo jiné taky peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
4: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
5: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
6: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
5: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas základní skupiny na evropském šampionátu. Po dvou výhrách a jedné prohře nastoupí od 19 hodin proti Ukrajinkám, které mají o dva body méně. Češky jsou v tabulce skupiny druhé za Srbskem.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty od 20 do 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda teď komplikuje provoz na hlavní trase Jičín-Turnov, pozorov obci Újezd pod Troskami, kde havarovalo nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dál dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 10 hodin 4 minuty. Co nás čeká dál? Za chvíli se dozvíme, jak se má letos o prázdninách houslový virtuos Jaroslav Svěcený a jak si užívá koncerty pod otevřeným nebem. Taky po půl jedenácté budeme opět soutěžit. Bude tu naše hra Věřte, nevěřte. A dnes opět o vstupenky na koncert Martina Růži, ale taky o knížku, o detektivku. Další případ kapitána Exnera. Taky nás bude pochopitelně zajímat aktuální předpověď počasí, jak bude nejen dnes, ale i v dalších dnech, protože se má postupně oteplovat a na víkend zase ochlazovat, tak to všechno zjistíme. I dál přejeme, ať se hezky poslouchá, příjemný den, příjemné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

10 hodin 11 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kdo sledujete knižní trh, tak už o tom pravděpodobně víte. Něco jste zaslechli, někdo něco jste četli, někde jste viděli, ale přece jenom připomenu, protože už se to blíží, bude to už příští týden. Spisovatelka Radka Třeštíková vydává novou knížku, román Někdo to udělat musel. Vyjde 3. září, to znamená už příští týden. A je to s jednou změnou a novinkou. Na obálce nenajdeme její jméno, ale najdeme tam jiné jméno autorky. Ona se vrací ke svému rodnému příjmení Velikovská, takže teď bude psát pod pseudonymem Velikovský. Děj nového románu se odehrává v jižní Francii. My od Radky Třeštíkové známe nebo znáte třeba Bábovky, Veselý, Osm, Foukneš do pěny, dokonce Podle bábovek, a to i vy, kdo jste nečetli, tak jste možná viděli film. Vznikl snímek, ke kterému právě Radka Třeštíková byla autorkou scénáře, tak tento nový román se jmenuje Někdo to udělat musel, vychází tedy pod pseudonymem Velikovský a vyjde příští týden 3. září.

0: V Hradci Králové to tento týden žije koncerty pod otevřeným nebem. Dnes to bude koncert v Park Golfu s názvem Tango dvou světa dílu. Na housle zahraje Jaroslav Svěcený, na akordeon Markéta Laštovičková a autorské básně přednese herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. A právě Jaroslava Svěceného teď zdravíme z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne všem, zdravím vás.
0: Tak jak se těšíte na dnešní večer a vůbec jaké jsou pro vás tyto venkovní koncerty? Je to zase něco úplně jiného, než na co jste zvyklí?
1: No tak to víte, že já jsem teď zažil celé léto plné open air koncertů. Pochopitelně adrenalin začne v momentě, kdy třeba je i člověk spolupořadatel a teď jak ty mraky odejdou a jak taky přijdou, že jo? Takže a my to víme tak až na poslední chvíli, protože přece jenom ty meteorologické předpovědi jsou různorodé, ale zvládli jsme všechno, je to nádherný. Člověk musí vedle houslí mít ty kolíčky, tak když je potřebuje, teda hraje zrovna něco z noc, ale prostě kolíčky jsou součástí, je to taková hezká kombinace, smyče, housle a kolíčky. Takže léto, všechny festivaly, co jsme absolvovali, tak jsme hráli to. No a dneska to bude specifický, protože budeme hrát v Roudničce, v prostoru golfového hřiště, a to dokonce u jamky, která je obklopená takovým malým, jako jak tomu říct, potůčkem, nebo prostě jako vodou, ale je to tam nádherný. No a já se těším, že zazní tango dvou světa dílů, takže budeme hrát Astora Piazzolu a budeme hrát Gorku Hermosu Španěla a Richarda Galliana Francouze, takže to bude hodně, hodně temperamentní večer.
0: Krásné skladby, přece jenom teď už jsou trochu chladnější večery, nevadí vám to na ruce jako houslistovi, jak se s tím vypořádáte?
1: To je dobrá, velmi dobrá otázka, ale slovo chladný v tuhle dobu je úplně bezpředmětné, protože co je opravdu chladné, když hrajete v zimě, v prosinci na vánočních koncertech a nemají tam žádný topení a ani ohřívadlo, takže můj rekord je, že jsem hrál -5 stupních, ale potom se země už stal takový, jak tomu říkají ty jeskyňáři, takový stalagnát, který rozmrzal asi 3 hodiny prostě, ale takže tohle je absolutně pohoda, takže na takovýhle večer, takovýhle teplotě se naprosto těším.
0: Ano, tak to bude brnkačka. No a říkáte, že jezdíte v létě po koncertech i po těch venkovních. Měl jste čas i na nějakou dovolenou, nebo vás teprve čeká, až tedy letní sezona opadne?
1: Já proto, jak vidíte, já jsem hodně aktivní teď v tom telefonátu, já jsem po dovolené, takže zatím mě ty síly naběhly. Já miluji Istrii, takže já jsem byl na Istrii a Istrie je prostě Opátie a tyhle ty lokality, to je něco úžasného a moře je krásný, takže prostě jsem si zaplaval, takže jsem si dal zase dokupy, abych mohl začít sezónu. Tak konec konců v září se uvidíme popravu na festival, který už pro veřejnost celkově bude, že jo, protože začnou Architony 11. Takže já se teď v Hradci budu objevovat často a jsem tomu strašně rád. A dneska se teda těším i na kolegyně, protože to bude super, super muzika, super povídání.
0: Takže se těšíme na Jaroslava Svěceného, takové bylo jeho léto. My děkujeme, že jste si udělal na nás čas a přejeme, ať se dnešní koncert vydaří, hlavně ať to počasí vydrží nějak přijatelné, ať si to užijete. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Tak já zdravím všechny posluchače Králové Hradeckého rozhlasu. Jo, takže moc děkuju.
0: Hezký
1: mějte
0: den.
1: Se krásně.
0: Naschledanou. Dnes tedy koncert Jaroslava Svěceného v Park Golfu v Hradci Králové a zítra, jak už jsme taky o tom mluvili, další velký koncert venku, Náplavka Břeh Labe, Králové Hradec, Filharmonie a Štefan Margita. V Hradci Králové to prostě žije.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v tuto chvíli pravidelně zjišťujeme, jak bude, co nás čeká, jaké budou i následující dny. A právě proto i dnes voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A voláme dnes Imrichu Drapákovi. Zdravíme, přejeme dobré dopoledne.
2: Pěkný den.
0: Tak pane Drapáku, zatím je to dnes takový pošmourný, zatažený den. Bude takový i dál, co nás čeká ještě v dalších hodinách?
2: Bude i takhle nadále pošmourno, spíše velká oblačnost, oblačno je zataženo, vím, ještě se nám někde na horách může vyskytnout nějaká přehánka. Postupně potom večer by přibývala oblačnost i srážky. Dneska ty maximální teploty 20 až 23 stupňů, během noci potom 15 až 12 a postupně by v té druhé půlce noci nám přibývaly srážky, nějaké místy déšť nebo přehánky. A potom v těch zítřejším ještě dopolední musíme počítat s velkou oblačností, se srážkami. Později potom odpoledne večer by srážky ubývaly a o něco by se nám ještě ochladilo. Je to jenom 18 až 21 stupňů.
0: No ale říkali jsme včera s vaším kolegou, že vlastně směrem k pátku by se mělo oteplovat. Znamená to, že se vrátí i sluníčko?
2: Ano, vrátí se i sluníčko, ve čtvrtek by mělo být spíše nějaký polojasno, oblačno, teploty by už mohly lézt někam k 28, 29 stupňům, bylo to bez srážek, ještě v pátek přes den asi nejvyšší teploty, nějakých 31 stupňů a postupně by přibývala oblačnost na večer, přecházel by nás frontální systém zpátka na sobotu, tam by tam nějaké přibývaly srážky a postupně potom z tou frontou by se i nám ochladilo.
0: Říká Imrich Drapák, my děkujeme za informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou. We'll be right back.

0: 10.37, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokud máte rádi detektivky, tak teď dobře poslouchejte a zkuste si s námi třeba zasoutěžit, protože můžete jednu takovou získat, jmenuje se Denár v dívčí dlani, je to jeden z případů kapitána Exnera od autora Václava Erbena a my pro vás máme radiokartu z radioservisu, což je karta, která vám umožní stáhnout si audioknihu na webu radiotéka.cz. To není všechno, ještě tu máme dvě vstupenky na krásný koncert, na koncert Martina Růži, na koncertním létě na Orlici, bude to příští týden 3. září od 19 hodin v areálu Slezské plovárny v Hradci Králové.
1: Věřte, nevěřte.
0: A opět bude záležet na tom, jestli se správně rozhodnete ve vaší odpovědi, kde stačí právě říct, jestli nám věříte nebo nevěříte. Jestli jste třeba koukali na naše webové stránky nebo Instagram, Facebook nebo poslouchali naše vysílání, tak jste mohli zaznamenat, že naše rozhlasová reportérka, stopařka Zuzana Boučková před několika dny navštívila farmu Vlček ve Svobodě nad Úpou a mimo jiné si vyzkoušela, jak se venčí lamy. Videa a fotky právě jste mohli vidět na sociálních sítích, taky na webu, stále je tam najdete. Včera zase zaznamenala, co všechno se dá postavit z dílků stavebnice Lega a Sevy, to bylo v Nové Pace, ale zpátky ještě k tomu, jak venčila lamy. Slyšeli jste někdy, jaké lamy umí dělat zvuky? Někdo to dokonce přirovnává ke zvuku alarmu, no tak samozřejmě já teď takovou jednu lamu pro vás mám připravenou, ale lamu v uvozovkách, protože ona to nemusí být lama a právě v tom je vtip naší soutěže, věřte, nevěřte, takže až si to poslechnete, tak zavolejte nebo napište, myslíte si, že se jedná opravdu o lamu nebo o něco úplně jiného. 726 46 46 46, naše telefonní číslo.

0: Tak co by to tak mohlo být? Myslíte si, že tak dělá lama, nedělá lama? Můžete i zapojit děti, pokud jsou někde tam poblíž u vás, ještě si užívají prázdniny. 726 46 46 46, naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobré dopoledne, já vás zdravím, tady je Jarmila.
0: Ano, a paní Jarmila věří tomu, že jsme slyšeli lamu, nebo nevěří?
1: Nevěřím.
0: Nevěříte. Máte nějaký jiný typ, co by to mohlo být, kdo by to mohl být, co by mohlo dělat takovéhle zvuky?
1: Spíš mě to připadá jako nějaký stroj, když drhne, něco skrze.
0: A, takže ani ne něco živého. Myslíte si, že spíš něco neživého?
1: No, něco neživého, ano.
0: Říká paní Jarmila, děkujeme, mějte se moc krásně, hezký den přejeme, naslyšenou. Naschledanou. A dobré dopoledne přejeme i vám, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: No dobrý den, to je Jitka u telefonu. Já vám dneska budu věřit.
0: Budete věřit,
2: Je to sice zvláštní, ale právě o to je takový zajímavý, že by to jako bylo možné, že dovede různě ty zvuky lama.
0: Takhle to dedukujete. Venčila jste někdy lamu?
2: No to jsem nevenčila.
0: Ale i tak věříte. Tak uvidíme, nechte se překvapit, jako vždycky, mějte se moc hezky, paní Jitko, naschledanou.
2: Taky naschledanou.
0: A další soutěžící ve hře. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady Simona, a já bych tomu teda jakoby nevěřila.
0: Nevěřila. Máte nějaký jiný nápad, co jsme slyšeli?
3: Mně to přišlo nějaký zvíře, nějakýho jako i ptáka nebo
0: Ale dobře, takže zvířeti, že to je něco živého, tomu byste věřila, ale jinak tomu, že to je lama, nevěříte. Dobře, mějte se moc krásně, přejeme hezký den, naslyšenou. Naschledanou. A ještě je tu taky e-mailová adresa, na kterou můžete odpovídat studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

já už pročítám vaše e-maily, které chodí do soutěže Věřte, nevěřte, jako odpovědi k té zvukové ukázce, kterou jsme si pouštěli. Byla to úplně jednoduchá letní otázka, jestli věříte tomu, že se jednalo o zvukový projev lamy, nebo ne. Píše třeba paní Jarmila, že nám věří, i když ten první poslední zvuk mi připomínal můj vysavač, když se vypíná, a mezi hru bych přisoudila papouškovi. Hezký konec léta v Trutnově, aktuálně 16 stupňů. Vaše stála a stále nadšená posluchačka Jarmila Strutnova, potom paní Hanka taky věří, pak tady je ale spousta odpovědí, taková série, kdy nám nevěříte, paní Jana z Teplic nad Metují, ta nám věří, tak ta zvuková ukázka zněla takto. Představte si, že opravdu všechno je to lama. Byla to lama a lamy, jak jsme o tom mluvili, venčila nedávno naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková ve Svobodě nad Úpou. Kam se vydala dnes, to zjistíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové za chviličku. Ale teď tedy pojďme zjistit, kdo získá vstupenky na koncert Martina Růži na příští týden a taky detektivku, audioknihu Denár v dívčí dlani a radiokartu, díky které si tuhletu audioknížku stáhnete, a bude to právě paní Jana z Teplic nad Metují, takže moc gratulujeme a přejeme, ať si obě výhry opravdu vychutnáte.

0: Před chvílí jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomněli některé minulé cesty naší létající reportérky Zuzany Boučkové. Jak jsem slíbila, tak teď se podíváme, kam zamířila dnes.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zuzana dnes opět vyjela do našeho regionu prý za nějakým typem na rodinný výlet. Tak už tě zdravím, Zuzko, dobré dopoledne.
2: Pěkné odpoledne, dopoledne přeji.
0: No je ještě před 11. hodinou, ještě dopoledne, ale ty už určitě myslíš i na to, co dodáš do našeho vysílání odpoledne. Ano. Kam dneska míříš a bude to jenom autem?
2: Tak já vás v tuto chvíli zdravím již z Rychnova nad Kněžnou a jsem sem opravdu dojela autem, ale teď už to bude jenom pěšky. Dnes mám v plánu nenáročnou, zhruba 3-kilometrovou trasu na čerstvém vzduchu. Je to pro vás takový tip na kvalitní rychlový let v přírodě, který je však velmi blízko města. Můžete vyjít pěšky a během 2 minut jste ze severního okraje města v klidné přírodě lesoparku v Čelný.
0: Pro koho je tenhle výlet vhodný a co tebe dnes na trase čeká, co jsi připravila?
2: Myslím, že je to skvělý tip pro rodiny s malými dětmi i kočárky, protože profil cesty je mírný a cestou se navíc prolíná hned několik naučných stezek plných zajímavostí ze světa zvířat a lesa. Takže nudit se určitě nebudou ani děti, ani dospělí.
0: A kde je tedy ten tvůj dnešní cíl?
2: Já bych ráda došla až k finálnímu zastavení stezky Bylo nás 5 s číslem 11. Málo kdo totiž ví, že právě tam stojí parádní dřevěný altán s výhledem do údolí, ke kterému spousta lidí už ani nedojde, protože je to již oblast trochu stranou mimo město, a což je, myslím si, velká škoda. A však také proto jsem tuto trasu vybrala. Všimla jsem si, že se tu na malém prostoru kříží hned několik naučných stezek, hmyzích domečků a barevných stanovišť s interaktivními úkoly. Takže za chvíli vyrážím a odpoledne se přihlásím s výsledkem a samozřejmě i s fotkami a videem.
0: A my tě budeme sledovat nejen prostřednictvím našeho vysílání, ale taky na našem webu, na Facebooku, na Instagramu. Zuzana Boučková, děkujeme a hezký den přejeme, naslyšenou.
2: Děkuji a přeji krásný den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: No a po 11. hodině nás už v našem vysílání čeká radioporadna. Dnes, to už jsem taky slibovala, ale připomenu, zopakuju, dnes bude o cestování obytným vozem a karavanem. Řekneme si, jaké jsou mezi tím rozdíly, co je všechno potřeba zařídit, než na takovou cestu vyrazíte, protože tohleto cestování je stále populárnější. Možná i vy, někteří z vás patříte, ale mezi začátečníky v tomto oboru, tak vám dodáme určitě potřebné informace, abyste mohli vyrazit. Hezké dopoledne.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Českou republiku nadále sužuje hydrologické sucho. Policisté v našem kraji zajistili tisíce nebezpečných látek. Triatlonistka Petra Kuříková se vrací k závodění. A počasí bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké dopoledne. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen částečně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to oznámil ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj spadlo v minulých dnech 30 až 50 mm srážek, ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen krátkodobě.
3: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
1: S nedostatkem vody bojují taky lesníci. Stromy nemají vláhu a jsou náchylnější na škůdce. Situace je podle meteorologů mimořádná. Policisté v Královéhradeckém kraji zajistili při akci Korunkt téměř 8000 výrobků s podezřením na obsah psychoaktivních látek. V květnu a v červnu zkontrolovali desítky provozoven. Nejvíc výrobků zajistili na Hradecku.
4: Největší jednotlivý záchyt ale policisté objevili mimo tyto kontroly. Při běžné silniční kontrole v Hradci Králové zastavili auto kvůli propadlé technické kontrole a uvnitř našli téměř 2500 podezřelých výrobků. Celkem policisté v rámci krajské části akce zajistili téměř 8000 kusů. Zda obsahují zakázané látky, nyní ověřují odborníci. Kontroly zaměřené na psychoaktivní látky budou v kraji podle policie pokračovat i po skončení akce Korunt. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Češi za letošní půl rok vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Oproti loňsku zhruba o 13% víc, vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale taky sázky v živých hrách typu ruleta, kostky a karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšilo o 13% na zhruba 540 miliard korun.
2: Sport.
1: Triatlonistka Petra Kuříková se necelý rok po porodu vrací k závodění. Formu otestovala 5. místem na nedávném Ironmanu v Hradci Králové. Teď věří, že se do optimální formy vrátí příští rok.
5: Příští sezóna už by snad měla být bez omezení a doufám, že zůstanu zdravá, abych se zase vrátila zpátky na pozici nejlepší české triatlonistky.
2: Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Jičín-Turnov pozor na nehodu v obci Újezd pod Troskami. Provoz tam komplikuje havárie nákladního auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po 11. hodině pokračuje dál dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je úterý 25. srpna, svátek mají Radimové. Předpolednem nás opět čekají babské rady, tentokrát se budou týkat praní. Jak to zařídit, aby byly ručníky hebké a prádlo si udrželo svoje krásné barvy? Doslova zázraky prý dokáže při praní ocet, citron nebo obyčejná sůl. Jarka Vykoupilová pro nás zjistila víc a v radioporadně za chvíli se vydáme na cesty obytným vozem, protože pozor, nemusí to být jenom letní prázdninová záležitost. Ti, co mají rádi tenhle ten styl cestování, tak to klidně vyrážejí s karavanem nebo obytným autem i v zimě na hory lyžovat. Za chvilku řekneme víc, hezké dopoledne.
2: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: A pro dnešek jsme zvolili ještě letní téma, protože stále je léto, stále jsou prázdniny a stále můžete cestovat, protože někdo si pošetřil dovolenou ještě na září a udělal dobře, zatímco všichni, nebo většina už to má za sebou, tak vy, které to teprve čeká, se můžete těšit. A my dnes budeme mluvit o cestování s obytným vozem, které skýtá samozřejmě svobodu, dobrodružství, víc možností pro někoho, kdo je nerad na jednom místě a naopak rád poznává nejvíc nového. Naším hostem už je v tuto chvíli Pavel Bartoš z firmy Hobitňák.cz. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: A budeme mluvit o výhodách, možná i nevýhodách, ale já si myslím, že spíš výhodách, protože co už jsme měli teď šanci prohodit pár slov, tak já jsem přesvědčená, že to má většinou výhody. Za vás ty výhody, proč mají lidé v oblibě tento styl a proč stále ve větší oblibě?
2: No, je to určitě o tom, že to ten aktuální pohyb kempování v dnešní době je velmi důležitý. Každý chce poznat co nejvíc míst, mít co nejvíc pohodlí a zároveň chce nějakým způsobem přijet na místo a prožít si ten aktuální prožitek, protože celý ten zážitek o cestování je to nejhezčí, co si člověk může vzít ve vlastním osobní volně, když není zrovna v práci. A tohle to je zrovna nový styl možností, protože dřív jsme měli všichni jenom stany, nebo jsme přijeli do konkrétního rekreačního střediska nebo do nějakých hotelů a byli jsme zafixovaní v daném místě. A tohle to cestování vlastně kompletně otvírá možnost nekonečnej.
1: Jednoznačná výhoda, prostě někam přijedete a bydlíte.
2: Přesně tak. A ještě pohodlně k tomu.
1: Ano, ano. No ale jde to úplně všude, protože vím, že třeba v některých zemích není úplně povolené třeba kempovat na benzínce. Já vím, že obytňákem se nejezdí na benzínku, ale vlastně by to k tomu svádělo, že jedete, když je člověk unavený, kdekoliv v uvozovkách si může zastavit, přenocovat, ale je to tak, že úplně kdekoliv, jaká to má pravidla?
2: Určitý pravidla to samozřejmě má. Je to vždycky o tom poskytovateli aktuálně toho parkovacího místa. Buď pro ty obytné vozy je to přímo jako vyznačené, na každý pumpě počítají, že přijede obytný vůz a jsou proto vyhrazeny konkrétní místa. Určitě existují všemožné aplikace, které se dají v rámci těch možností vlastně využít, aby to bylo to cestování komfortnější. Trošku je teďka taková lehká válka mezi samozřejmě poskytovateli různých jakoby míst, kde se dá člověk ubytovat, mezi obytnými vozy, kde dokoliv cestuje. V tom smyslu, že tím, jak cestujeme obytným vozem, tak máme neskutečně možností. My vlastně si vezeme kuchyň, spaní, sprchu, nějaký zázemí, nějaký grily a tak dále, takže v

0: tomto směru já mám vlastně nespočetně všechno s sebou, což ne úplně všichni poskytovatele různých ubytování poskytují a v ten moment jakoby jsou trošku v obavách, ale já bych nestrašil vůbec cestovatele v obytných vozech, naopak bych doporučil všem vyzkoušet tady tuhle tu záležitost, protože je to takový trošku mýtus, protože hodně lidí se zalekne prvotně, ježíš, já budu cestovat nějakým vozem, ten vůz, já jenom přijdu k němu, je obrovský, co já najednou budu dělat, jak to všechno budu obsluhovat. Ty vozy jsou všechny postaveny tak, aby to bylo intuitivní. Všechno má svý světlo, tlačítko, všechno vám ten vlastně ten obytný vůz skoro řekne. A v tomto směru není důvod se obávat vyjet na cesty a v těch s tím parkováním není o tom, že by byl problém. Je o tom, jak se chováme všichni na těch jednotlivých místech, co si o tom místu zjistíme. A když nahodile zastavím na jakýkoliv pumpě z důvodu toho, že jsem unaven, tak to nikoho nějakým způsobem nebude omezovat do určitých pravidel. A ty pravidla jsou to, že nebudu provozovat kempování na stávajícím místě, což není roztažený rolety, není vyndání nějakých rozkládacích židliček a takovéhle věci, kde na první pohled bylo poznat, že ten dotyčný kempuje. Takže když tohle to dodržou všichni, kdo cestuje obytným vozem, nebudu mít jediný problém po celé Evropě.
1: Ano, na cestách je vidět opravdu spousta obytných aut a obytné auto, to je takové to všechno v jednom. Auto i ubytování, pak jsou ale i karavany, ještě taky jsou k vidění, ale určitě je v tom rozdíl, to je to, co se zapřáhne za auto.
0: Ano.
1: Podle vás rozdíl, na co je tam potřeba si zvyknout, kdo by co si měl vybrat?
0: Určitě jsou to jako dva typy cestování. To znamená, já když jsem obytným vozem, aktuálně teďka Evropská unie trošku reguluje památky, to znamená, nechce velký vozy pustit blíž k těmhle památkům, takže vesměs 90% tyhle ty všechny parkovací místa jsou uspůsobeny tak, aby tam mohl i ten obytný vůz, takže je potřeba si zjistit a je to i komfortnější na konkrétní místo, kam jedu, vždycky tam je dispozici jak už karavany nebo obytný vozy. Tyhle ty všechny věci vedou k tomu, že chtějí dotyčného návštěvníka dostat do nějakého určitého místa a odtamtud ho vlastně přesouvají na konkrétní památky. S tím, že rozdíl je v tom, že já jako v obytným vozu mám větší prostor a možnosti než v karavanu. Karavan je vždycky připojený, je tam nižší cestovní rychlost, je tam při cestování nekomfort, to znamená, nemám ten využitelný komfort v obytným vozu, jako mám v tom teda v obytným vozu mám ten komfort oproti tomu karavanu, že karavan je vlastně nemožnost způsobilé při jízdě v rámci užívání. To znamená, ten karavan je v tomto směru omezený. Ten obytný vůz, v tom já dokážu vlastně nějakým způsobem fungovat i za jízdy v rámci těch všech pravidel cesty vlastně silničního provozu, který se provozuje. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Rychlost a možnost užívat ten obytný vůz v rámci cestování kdekoliv, protože přece jenom, abych mohl použít ten karavan, tak nedokážu si ty věci tak rychle využít, tak jak je v tom obytným vozu mám. To znamená ta kuchyň, ten záchod, toalety, vyspat se, to všechno je přece jenom trošku jako krkolomnější v tom smyslu, než v tom obytným vozu, protože ten obytný vůz je otevřený, je hned k dispozici, ty věci se přeskladají velmi snadno a rychle, než v tom karavanu.
1: No on ten karavan asi spíš je na spaní, nebo je taková představa, ale obytňák to je prostě pojízdný domek.
0: Ano, přesně tak. A hlavně to je o tom, že kdokoliv dojede s karavanem, tak vlastně počítá s tím, že to auto odpojí a bude dál cestovat někam dál. Přece jenom je víc stylizovaný do jednoho místa. Ten obytný vůz vlastně je uspůsobený tak, abych mohl furt cestovat v tom daném voze.
1: Ano. Pavel Bartoš je dnes naším hostem, tématem cestování s obytňákem. Pokud byste se chtěli ptát, naše telefonní číslo je 726 46 46 46.

0: Dnes si v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové povídáme o cestování obytným vozem. Jaká má pravidla a co všechno člověk potřebuje, třeba řidičský průkaz? Pavel Bartoš je naším hostem. Stačí normální řidičák jako na osobní auto, když chci cestovat obytňákem?
1: Určitě, protože samozřejmě je to o tom, jaký si obytný vůz půjčuju. Každý provozovatel, který provozuje tuhle tu činnost, by měl dopředu oznámit, jaký vůz je dispozici danému uživateli. A v ten moment se samozřejmě každý poskytovatel ptá, máte třídu B, máte třídu C nebo E, a v tomto směru pak na základě toho je poskytnutý ten daný vůz a klasickým řidičským průkazem B. Kdokoliv, kdykoliv si dokáže zažít veškerý krásný zážitky s obytným vozem, takže nemusíme mít strach, určitě ano, stačí B.
0: No a vy jste to několikrát zmínil, asi se s tím taky setkáváte, že lidi mají někde vzadu trošku obavy, že je to velké, že je to dlouhé, že to třeba nejede tak rychle jako osobní auto, na které jsme zvyklí. Za jak dlouho se člověk naučí ovládat a řídit ten obytný vůz a vlastně zvyknout si na ty rozměry, orientovat se v prostoru s takovým autem?
1: Určitě velmi rychle, protože ty vozy jsou uspůsobený jak jakákoliv dodávka, jakýkoliv vyšší vůz SUV, to znamená, v dnešní době už se ty vozy pohybují na silnici velmi často. Jediný specifikum to je, že to je tam určitá vejška, kvůli tomu pohodlí v rámci obytného vozu, je tam nějaká délka, to znamená, bavíme se o nějakých 3200 metrů, 3,2 metrů výšky, nějakých 6 metrů délky. Každý ten vůz má vlastně distanční světla, kde nám říká, kde mám konec vozu, nebo kde se konkrétně nacházím, a v tomto směru to pohodlí toho řidiče vždycky je zaručeno. To znamená, když si pohlídám vejšku a délku, nemusím mít nějakým způsobem ostych, že bych něco nezvládnul. Je to o tom, že prvních 5-6 kilometrů, když vyrazím a jsem poprvé, je potřeba si to ten vůz ošahat. Ten obytný vůz se chová trošku jinak, protože jak je vyšší a delší, tak do těch zatáček prostě musím jít jiným způsobem než osobním vozem. Když přijíždím na křižovatku nebo jedu po dálnici, veškeré ty poryvy větru jsou velmi zná na tomhletom vozu, ale cestovní rychlost je standardní. Já nevidím důvod, že bychom se měli obávat tím, že bychom měli jet nějakou pomalou rychlostí. To znamená pak, že mám vůz do 3,5 tuny s řidičským průkazem B, tak standardně všechny vozy jsou stavěny do 130 km za hodinu. Obvyklá cestovní rychlost s obytným vozem, protože nikdy nikam nespěchám. Jedu si užít nějakou záležitost, kde jsem si něco naplánoval, mám nějakou dovolenou a jedu obytným vozem, takže vezu kompletně všechno. Takže jedu klidnou rychlostí, což bývá kolem 100-110 km v hodině, a to je komfortní rychlá jízda. Když si vezmu po Evropě, jaký rychlosti jsou povoleny na rychlostních komunikacích a dálnicích, tak to plně splňuje veškerý ten pohyb přesunu mezi jednotlivýma místama. A to, že nejedu zrovna 130, neznamená, že by to bylo nekomfortní nebo komfortní, nebo jestli 90. Je to samozřejmě v dnešní době ošemetný. Všechny dálnice se opravují, nebo silnice, a jedu do kopce, jedu z kopce, je potřeba v tomto směru brát, že jedu obytným vozem, to znamená, má to nějaký odpor, má to nějaký výkon a má to nějakou tu délku a tu vejšku, jak už jsem zmiňoval, ale různé aplikace, které mi dokážou upozornit na veškeré strasti po cestě, mě velmi krásně provedou tou cestou, a jak už jsem zmiňoval na začátku, přece nejedu nikam za rychlostí, ale jedu za tou zábavou, za tím zážitkem, a to je hlavně ten poskytnutí ty možnosti v dnešní době. Mít obytný vůz a jít za tím zážitkem, ano. To milé doporučuji.
0: Jak vás tak poslouchám, tak je to styl? Je to cestování na pohodu?
1: Určitě.
0: A o tom si dnes povídáme. Přece jenom, aby nás něco nezaskočilo, tak potřebuju řidičák, potřebuju papíry k tomu autu, to je jasné. A pak něco dalšího ještě, vyřídit nějaké doklady, zjistit si nějaké poplatky, které budou jiné u obytného vozu. Něco, aby mě to nezaskočilo, abych neplatila zbytečně někde pokuty nebo něco dalšího.
1: Určitě, samozřejmě, každý poskytovat těchto vozů upozorňuje. Každý z nich má určitý benefity, je potřeba si to dobře nastudovat. S každým poskytovatelem je uzavřená smlouva, to znamená, ta smlouva mě říká, v čemu já jsem jako vypůjčovatel zavazuju, co jako propůjčovatel poskytuje, a v tomhletom směru se ty jednotlivé benefity strašně moc liší. A je potřeba si opravdu to nastudovat, v klidu se poptat, přijít se i podívat, abych viděl, čím cestuju, jestli to je automat automatické řazení nebo manuální řazení, co ten daný poskytovatel poskytuje, že mnohdy jsou tam různý úskalí, které můžou pak vést do vyšších jako finančních prostředků, ale v rámci toho, když obecně cestují s obytným vozem, tak veškeré ty návody na cestování v rámci tonáže do 3,5 tuny jsou vždycky publikovaný tím daným státem. To znamená, když třeba cestujeme do Rakouska, víme, že ty jednotlivé průsmyky jsou placený, ale je to všechno 3,5 tuny. Není to jako se obytně separátně obytný vůz, je to braný jenom tou váhou a na základě tohle pak já dokážu normálně naplánovat si ty finanční vstupy a ty mě vždycky určují ty dané státy a ta daná cesta. Není to nic extra, co by mě jako přineslo k tomu, že budu mít tím, že jedu obytným vozem, platím něco navíc. Jediné, co musím zmínit, je to, že určitě jedu velkým vozem a velký vůz má trošku vyšší spotřebu. To znamená, nebavíme se o spotřebě 6 až 9 litrů na 100 km, ale bavíme se od 10 do 13 litrů na 100 km. Je to o tom zase, kdo jak jede rychle, jaký terén má, jsem zvolil. Jediný toto je může být taková ta věc, která by mě mohla překvapit, že ten vůz trošku víc jakoby spotřebuje paliva než standardní osobní auto, ale zase to osobní auto mě neposkytuje veškeré ty benefity, které mě poskytuje ten obytný vůz, takže je potřeba vyrovnat si ty věci a já si myslím, že v dnešní době, kde všichni chceme cestovat, poznávat, užívat, ten komfort si chceme udržet, který dostáváme na hotelích nebo máme doma, tak tohle to je ideální cestování k tomu, abych zažil zážitky ať už s rodinou, nebo sám. A musím zmínit, že potkáváme na cestách hodně často i seniorní cestovatelé, to znamená, že se toho nemusí nikdo bát. Ježíš, já nemůžu si říct, je mě 80, je mě 60, já nemůžu jet, ne, můžu jet, kdykoliv jet. Je to, pak, když držíme řidičský průkaz a mám nějakým způsobem takový ty zábrany v tom smyslu, že vím, že jedu s větším vozem, tak se vůbec nemusím bát, že bych to nezvládl. Naopak, to doporučuji všem. Potkal jsem na cestách hodně zajímavých lidí a musím říct, že kdo neskusil, tak nepozná a myslím si, že kdokoliv do toho vyzkouší, tak už ho to taky nechá.
0: Pavel Bartoš sám taky cestuje obytným vozem a rád říká, že sebou vozí vlastně úplně všechno. Určitě ty obytné vozy můžou být ale různě vybavené. Co všechno tam najdeme, na co všechno bychom se zaměřit měli, když si ho jdeme půjčovat, tak to řekneme po písničce.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná, máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s Pavlem Bartošem cestujeme obytným vozem a teď už se dostáváme k tomu, když se opravdu člověk rozhodne, že to vyzkouší, třeba je opravdu začátečník, jde si půjčit nějaký obytný vůz, tak asi má představu o nějakém základu, co by tam chtěl mít, ale co jsem měla možnost vidět dnešní obytňáky, no tak to už jsou opravdu nádherné vychytávky, které nabízejí. Tak co všechno bývá v tom základu a co třeba ty obytňáky umí dneska už navíc, ty moderní, krásné?
1: Určitě samozřejmě ty obytné vozy jsou vždycky vybavený vnitřním prostorem, kde mám stůl, nějaký židličky nebo popřípadě křesla, které se otáčejí. Mám tam sprchu, toaletu, mám tam rozkládací postele. Samozřejmě podle toho, jaký typ vozu mám, jestli mám polintegrál, integrál nebo jestli mám alkovnu. To jsou všechno rozdílné typy, které těch vozů máme. V tom smyslu, že je to užití na počet lidí. Jestli to pro dva, pro čtyři, pro šest. Je to samozřejmě ovlivněný i legislativou. Obecně vlastně v České republice a Evropské unii je daný, že může cestovat maximálně pět lidí, takže nikdy nás z obytňáků nevíde za jízdy víc než pět lidí. Jinak bychom samozřejmě byli velmi rychle spozorněni a upozornění. Nicméně ale spát může šest, osm. To znamená, v dnešní době není problém cestovat obytným vozem a přídržné vozidlo v rámci toho, když se chci dostat někam a plánuju nějakým způsobem nějaký svůj plán pohybu, takže v tomto směru je to základní vybavení možnosti přespání a cestování. A samozřejmě vevnitř už je standardem mít, jako je nádobí, jako je použít příbory, skleničky, různé chemie, které jsou potřeba k tomu, abychom používat veškeré ty interní vybavenosti toho obytného vozu. A venkovní záležitosti jsou jako standardem markýza, držák kol, nějaký sezení, nějaký stůl, to jsou takové ty základní věci, které jsou vybaveny tyhle ty vozy. Samozřejmě každý poskytovatel dokáže mít různý benefit a mít to co nejvíc jakoby zajímavý. Tímhletě bych chtěl diváky upozornit, že byl bych bedlivej, co si půjču, co všechno mám, abych si dokázal ten komfort využít, protože postavit takovou markízu je potřeba určitý věci a překvapí mě pak větší vítr a z markízou můžu mít trable. Po případě, když nebudu mít upozornění od poskytovatele na určitý chemikálie, které potřebuju v rámci třeba transportního WC, tak v ten moment můžu mít problémy v rámci pocitu v tom obytným vozu a tak dále. Takže tyhle ty věci je potřeba samozřejmě pobrat od těch poskytovatelů, kteří poskytují tady tu možnost a zároveň si porovnat. Myslím si, že je velká konkurence, že všech poskytovatelů je hodně, všichni jsou publikovaní ať už na Instagramech nebo na Facebookách, na webových stránkách. Tím bych určitě prvotně začal, když si chci půjčit vůz, tak bych se určitě podíval na to, jestli někdo na těch sociálních sítích nějakým způsobem publikuje nějaké zážitky nebo jeho už zákazníci, kteří vyzkoušeli ten produkt, který poskytuje. A na základě toho bych se rozhodnul, protože mít dobře vybavený obytný vůz znamená velký komfort a vyeliminování veškerých těch trablí, které mě můžou nastat, protože ten vůz je vybavený špinavou vodou, což je voda, která se dostává z umyvadel, ze sprch, čistou vodou, která je potřeba pro vytápění, která je pro osprchování, umytí, potřebu pro vaření, plynový vařiče nebo elektrický vařiče, mám tam ledničku s mražákem, zase potřeba podle typu vozu, jak je veliká, abych ty veškeré potřeby, které já mám, tak abych tam uschoval a celou dobu tu vydržel, pak samozřejmě ten plyn, který je, tak jsou vesměs plynový zásobníky, ty nějakým způsobem taky vydrží podle spotřeby a podle vybavenosti. Můžu říct, že standardní vybavení plynu, který slouží pro ohřev vody a pro vaření, by měl vydržet týden, standardně týden. Samozřejmě, kolik ten poskytovatel má těch zásobníků, tak se mě to prodlužuje. Samozřejmě další z věcí, co je, když si půjčuju tento vůz, tak bych určitě měl vidět zásobu pitné vody, což je ta čistá voda, což hodně ovlivňuje o tom, jak se budu sprchovat, jak budu používat toaletu, jak budu vařit, jak budu pít tu vodu, kde je možnost si doplnit tu vodu, jak, tím způsobem. Plno těch poskytovatelů poskytuje různé věci, to znamená, součástí výbavy bývají třeba náhradní barely, ve kterým už jedu s tou vodou, to znamená, mám dvojitou nádrž, jenom si ji doplním, nebo po případě veškerých těch aplikací nebo různých místech, kde je určeno možnost parkování pro obytné vozy, tak tam jsou veškeré tyhle ty věci poskytovány a je možnost připojit elektriku, možnost doplnit vodu, možnost vypráznit šedou vodu, vyprázdnit toalety a všechny tyhle ty věci se vlastně dozví ten člověk na daném místě. To znamená, jedu nějakou trasu, koukám se na to, co všechno to, ty trasy mají po cestě, jaký vybavenosti a v tomhletom, při tomhletom všem se pak dotazuju toho vypůjčovatele, jakým způsobem ten můj vůz je vybaven a kam až s ním můžu dojet. To znamená, každý z nich nás by měl říct, při jakýmkoliv užívání daného vozu, kam až můžu jít, jestli budu týden, 5 dní, 14 dní, bez potřebných záležitostí, protože součástí těch všech vozů je i samozřejmě elektrika. Všichni chceme svítit, chceme si nabít telefon nebo zapnout notebook, poslouchat televizi, to všechno je i součástí. To znamená, elektrická energie je zásobována baterií, která je separátně od vozu, to znamená, ten vůz má 2 baterie a ta baterie je podle toho, jak je objemná, tak mi dokáže se poskytovat tu elektrickou energii. Samozřejmě větší část obytných vozů má i solární panel, takže solárním panelem já dobím tady tu baterii, cestováním dobím tuto baterii a pak je to samozřejmě o tom užívání na tom daném místě, jak hodně konzumuju tu elektrickou energii. Ale musím říct, že všechny vozy, které aktuálně se pohybují po silnicích České republiky a v rámci Evropy, tak mají indikaci. Řekne mě to vždycky, jestli mám málo vody, jestli mám hodně elektřiny, málo, jestli mám teplo, studeno, kolik stupňů má venku, kolik stupňů mám vevnitř a v tomto směru ty vozy jsou autonomní.
0: No takže zvládnout by se to mělo dát velmi, i pro začátečníka. Doporučuji. A my jsme zmínili i mobilní aplikace, chceme dát ještě nějaké taky tipy, kam se vydat, které země jsou třeba pro obytné vozy uspůsobené lépe, které hůře, k tomu se ještě dostaneme.

0: Pavel Bartoš, hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Cestujeme obytňákem. Možná kdo jste váhali, tak po našem dnešním povídání se k tomu odhodláte. My jsme zmínili mobilní aplikace, že tam třeba lidé mají čeho se chytnout, najdou tam spoustu rad, tak jak to najít? Cestování s obytným vozem a už mě to asi navede.
1: Určitě. Jakákoliv webová stránka, jakýkoliv poskytovatel tyhle ty služby, tak má na svých stránkách uvedený tyhle ty aplikace, protože to je velká pomoc v rámci cestování a možností vlastně zastavení. Mile doporučuju, je velmi rychle stažitelný, není to nějakým finančně vlastně náročný, to znamená vůbec víceméně plno těch poskytovatelů aplikací jsou zdarma a jediné, co je pak v té aplikaci, já si vlastně kupuju to místo, to znamená, můžu si ho koupit na dálku a být úplně, jakoby si přijet třeba i v 11 večer o půlnoci zaparkovat, anebo na místě. To, pak už je to třeba časově omezený, kdy ty poskytovatelé jednotlivých těch míst mají nějaký časový dostupnosti, ale tím, že si to koupíte na dálku, v tomto světu absolutně nemusíte mít strach. My jsme se kolikrát na cestě zdrželi, přijeli jsme až v jednu ráno, tak jsme měli obavy, že vlastně přes tu aplikaci nebudeme moc zastavit a ne, vůbec přijeli jsme, dali jsme kód, brána se otevřela, zaparkovali jsme.
0: Všechno se dá zařídit online.
1: Ano, přesně tak.
0: Vy jste toho procestoval už hodně, tak máte srovnání, které země jsou hodně nakloněné tomuhle tomu cestování, kde je nejvíc takových nejlepších možností?
1: Určitě dnešní době nejvíc jakoby průkopníkem cestování a kempingu je Itálie. Tam toho najdete nespočetně moc. Rakousko je trošku jako skoupí, trošku se snaží regulovat tady ten typ cestování, takže tam bych byl obezřetný, velmi bych nastudoval. Polsko velmi rychle, dramaticky stoupá v rámci poskytování těch jednotlivých míst. My tady v České republice trošku stále váháme, ale začíná to být každým rokem lepší a lepší. A samozřejmě Španělsko, Francie, Švýcarsko, všechny tyhle ty další Slovinsko, jsou velmi nakloněný i Řecko, velmi mile překvapivý. Trošku Chorvatsko, trošku regulačně jakoby v rámci poskytování jejich služeb asi to mají úmyslně a i na Slovensku. Musím říct, že ty věci jdou velmi rapidně nahoru v rámci toho, abych mohl lépe cestovat a i v té aplikaci našel více těchto míst. Takže v tomto směru takhle shrnutí.
0: Výhoda těch obytňáků je v tom, že se můžete posunovat, takže poznáte víc míst, než byste poznal normálně, když člověk jede někam do hotelu. Jak je to s přesouváním z jedné země do druhé, co třeba trajekty?
1: To mile doporučuji. Musím říct, že já z osobní zkušeností, když já jsem měl cestovat poprvé na Sardinii obytným vozem, tak jsem byl trošku z toho nervózní, nicméně, ale po první cestě trajektem musím říct, že to je super, protože všichni vás navedou, obytný vozy mají stejně svoje místo, protože už dopředu všichni vědějí, kdo přijede a v tomto směru vjet na ten trajekt, sjet z toho trajektu, zaparkovat s ním a pak veškeré ty služby toho trajektu, musím říct, že je to úplně stejné jako osobní vozem, mnohdy lepší, protože ty věci mám celou dobu dispozici tak, jak potřebuji.
0: No a co třeba, když jedete někam na výlet nebo někam po cestě, potřebujete se stavit nakoupit třeba parkování u nějakých obchodních domů. Z toho bych měla strach. Takhle, když člověk jede rovně, potom přijede někam do kempu, tam ten vůz odstaví, tak to bych ještě si řekla, tak dobře, tak to se zvládne. Dejme tomu pak i vycouvat z toho kempu. Většinou tam bývá víc místa, ale co třeba nějaké ty supermarkety.
1: Supermarkety obecně jakoby nejsou připraveny pro obytné vozy ani pro nákladní vozy, ale každý ten supermarket má odlehlejší místo. To znamená, já jako poskytovatel nebo jako člověk, který cestuje obytným vozem, tak si takový místo krásně na tom parkovišti najdu. Já si vždycky zaparkuju přes dvě místa, tím nic neporušuju, dostatečně nějak rozumné vzdálenosti, která vyhovuje mě a vyhovuje i tomu vozu, aby nedošlo k nějakému zabarikádování a bez problémů veškeré tyhle ty věci proběhnou. To je jenom je potřeba si vždycky říct, jedu obytným vozem, nejedu osobním vozem a v tomto směru takhle k tomu přistupovat, jinak není žádná bariéra.
0: Žádný problém prostě z našeho vysílání vyplývá, nebát se toho, to určitě, je ten základ.
1: Určitě doporučuji, protože plno lidí má ostych, velký auto, půjčují si to, nákladovost, není tomu tak, každý poskytovatel i každý, kdo chce zažít tuhle ten zážitek, dárek, tak věřím tomu, že když správně navolí ty veškeré věci a sdělí tomu poskytovateli ty požadavky, tak věřím tomu, že vždycky se vrátí zpátky na své místo s obrovskýma krásnýma zážitkama.
0: Ano. No a ono možná ta představa je cestování s obytňákem hlavně v létě. Já už jsem říkala, že to zdaleka tak není, že je to celoroční záležitost a spousta lidí ráda takhle vyrazí i na hory. Tak možná dalším naším tématem by mohlo být cestování obytňákem v zimě, zase než začne lyžařská sezóna. No,
1: určitě. Mile doporučuji. Osobní zkušenost je v tom, že ty vozy jsou všechny vybaveny i zimní paketem, to znamená, mají zesílené stěny a de facto nepoznáte rozdíl. To znamená, můj osobní příklad a zkušenost je taková, byli jsme na horách v Itálii skoro 10 dní, venku minus 20, já v obytný vozu plus 25, trošku mám na teplo, takže aby to pohodlí bylo, takže v tomto směru a vydrželi jsme vlastně se všem zázemím, který je týden bez doplnění a bylo to super zážitek. Jít s kafem, otevřít dveře, sejít stupínek z obytného vozu a koukat na sjezdovku. Krásný.
0: No tak máme další téma s Pavlem Bartošem z firmy Hobytňák.cz. Děkujeme za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkujem. Hezký den.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: A jaká témata nás čekají ještě tento týden v radioporadnách? Ve čtvrtek to například bude spotřebitelská radioporadna, vaše reklamace, teď třeba letní výprodeje, letní slevy, vše, co vás kolem toho zajímá, nebo co třeba řešíte s vedoucím právního oddělení D-testu Janem Šúrou. Zítra to bude Eliška Meclová, která přichází za regionální sokolskou župu a budeme si povídat o tom, jak vybrat pro dítě správný sportovní kroužek a že je opravdu důležité děti podporovat v jejich sportovní aktivitě. No a teď předpolednem ještě opět Jarka Vykoupilová. Tentokrát její rady a tipy, pokud chcete, aby vám prádlo vydrželo krásné, v kondici a krásně barevné.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léku. Hradečtí fotbalisté se připravují na odvetu z řeky a odpoledne bude občas pršet hlavně na horách. Pěkný den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ale musí naplánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
3: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni věřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
1: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léku. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
5: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
6: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
5: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firem Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
7: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
5: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes ve 14 hodin odhalí lavičku věnovanou hudebníkovi a pedagogovi Václavu Klecandrovi. Vznikne z původní lavičky za základní uměleckou školou, na kterou kolegové nechají umístit mosaznou pamětní tabulku. Přispěli na ní také jeho bývalí žáci, učitelé a přátelé. Václav Klecandr působil v několika hudebních uskupeních, včetně oborohu, a stál také u zrodu hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy. Zemřel loni na podzim. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek na domácím stadionu odveta posledního předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. Po remíze 2-2 na řecké půdě mají východočeši dobrou výchozí pozici proto, aby si zahráli v hlavní fázi poháru. Trenér David Horejš věří, že k postupu pomůže i vyprodaná arena.
8: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale teď je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme. A kdy jindy, než ne teď. Počasí.
1: Odpoledne bude převládat oblačno až zataženo a lokálně čekáme zejména na horách občasný déšť nebo přehánky. Později večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Teplotní maxima mezi 19 a 22 stupni, na severu kraje kolem 16, na horách 13 až 16. Vítr fouká z mírných směrů a večer bude slábnout a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A teď už přejeme krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 25. srpna a svátek mají Radimové. Zítra to budou Luďkové. To vždycky v tomto čase připomínáme právě proto, že začínají písničky od srdce. A to znamená, že vy můžete nechat zahrát třeba právě oslavencům, a nebo můžete nechat zahrát jenom tak tomu, koho máte rádi, abyste ho potěšili, a nebo sami sobě vybrat si u nás z naší hudební nabídky, abyste si zpříjemnili den. Dnes je tu třeba Elton John, taky Iveta Bartošová, tichá píseň, Brian Adams, Valdemar Matuška, Bára Basiková, Jitka Zelenková nebo třeba skupina Beatles. Naše telefonní číslo 726 46 46 46. E-mailová adresa, protože nám můžete i psát svoje vzkazy, studio.hradec@rozhlas.cz, a číslo pro SMSky 900 1104. Pište je ve tvaru Hradec, heslo velkými písmeny, napíšete Hradec, pak uděláte mezeru, napíšete text vašeho vzkazu. A to si myslím, že už je všechno to důležité, co jste potřebovali vědět, tak teď se jenom rozmyslet a zavolat nám nebo napsat. Přejeme krásné odpoledne a ať se i dál hezky poslouchá. S vámi je dál Jana Kudivejsová a přeje krásný den, krásné úterý.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Íránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá íránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit

Metalové legendy, britský Judas Priest a Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on. Definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já

této hodině si můžete volat nebo psát o písničky, protože posloucháte Písničky od srdce na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě jednou zopakuju kontakty, telefonní číslo 726 46 46 46, číslo pro SMSky 900 1104 a ještě je tu i naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Teď už přečtu z e-mailu, který k nám dorazil. Dobrý den, prosím o zahrání písničky k dnešním 91. narozeninám pro paní Evu Vohralíkovou. Vše nejlepší, přejí děvčata z Trojlístku a my zdravíme i z Českého rozhlasu Hradec Králové a přejeme hlavně hodně zdraví.

0: roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání s zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.
3: Pienso que un sueño para sí.

Pokračují dál písničky od srdce, máme tu od vás další vzkaz. Prosíme o písničku pro Adélu Chytilovou z Vamberka. Hodně zdraví, štěstí, úsměvu a radosti z malého Kubíka přejí Hanka, Bára, Michal a děda Olda.

Dívám se do vašich dalších vzkazů a další můžete dál posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz i třeba SMS-kou na 900 1104. Zahrajte prosím pro Ivana do Úpice, ať mu vyjde všechno, co si přeje a do čeho se konečně pustil. Hodně štěstí přeje Denisa. You got it!

Je 1:05, vy dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dál si k nám můžete volat nebo samozřejmě dál i psát o písničky. Teď jste vybrali z naší nabídky Valdemara Matušku, ještě je tu třeba Elton John, Bára Baziková, Jitka Zelenková, Beatles nebo Naďa Urbánková. Zahrajte pro Standu a Marušku hezké odpoledne a písničku Jen tak pro moje hodné sousedy posílá Vlaďka z Úlibic a taky pro moji sestru Helenu do Železnice.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Další písničku jste vybrali ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pro další oslavenkyni. Zahrajte pro mou dceru Lucku Hronkovou, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a lásky přejí rodiče a babička s dědou z Opočna. Díky, Petra.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Je 12 hodin 51 minut, to znamená, že už se blížíme ke konci dnešních písniček od srdce, taky ke zprávám s Tomášem Myslivečkem ve 13 hodin a také k Alex Minářové, která si dnes bude povídat po 13. s folkovým písničkářem Miroslavem Palečkem. A pro koho ještě zahrajeme, bude to skupina Buty, píšete, zahrajte pro kamaráda Pavla krásné narozeniny přejí Smolíkovi. A Jana Kudyvejsová přeje krásné odpoledne.

0: Audio Service představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: Hradečtí zastupitelé dnes projednají okolo 60 bodů. Počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zpráva v Česku ubývá. České volejbalistky budou na mistrovství Evropy usilovat o postup do osmifinále a odpoledne bude pršet hlavně na horách. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. V Hradci Králové se ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich 6. letošního zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Pokračuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
8: Městští zastupitelé mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například dotační programy určené na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dále na sportovní i kulturní akce a na rozvoj cestovního ruchu. Řešit budou také navýšení finančních částek na 2 velké projekty z prvního ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec.
7: V Česku ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
9: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
7: Radnice ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku dokončuje první část revitalizace zeleně na Rýchorském náměstí. Nová výsadba má podle vedení městysu přispět ke zlepšení mikroklimatu, podpořit biologickou rozmanitost a zároveň pomoct tlumit hluk z dopravy.
10: První etapa zahrnuje odstranění stávajícího stromu řadí smrků a keřových porostů, které byly podle odborného arboristického posouzení ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu a dlouhodobě neplnily svou funkci. Vystřídá je nový vícevrstevný vegetační pás, který oddělí obytnou část sídliště od frekventované silnice. Součástí nové výstavby jsou listnaté stromy, keře, okrasné trávy i trvalky. Druhá etapa prací bude pokračovat v září, kdyby měla začít finální úprava porostu společně s novou výsadbou. Hotovo má být do konce podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Sport.
7: České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z 2. místa v rozjížďce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šantrůčková.
11: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojce nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
6: Počasí.
7: Odpoledne bude převládat oblačno až zataženo a lokálně čekáme zejména na horách občasný déšť nebo přeháňky. Později večer od jeho západu přibývání srážek. Teplotní maxima mezi 19 a 22 stupni, na severu kraje je kolem 16 a na horách maximálně 16.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Na Jičínsku je kvůli stavbě dálnice uzavřena silnice mezi obcemi Sobčice a Chomutice. Objízdná trasa vede přes silnice 327 a 35.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
12: Tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
13: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
0: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem. Alex a host.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní

0: poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
1: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
0: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
1: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
0: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
1: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Hradec Králové se na konci prázdnin promění v jedno velké jeviště. Od 28. srpna do 5. září nabídne naše krajské město Královské slavnosti 9 dní hudby, historie, pouličního umění a zábavy pro všechny generace. V různých částech města se uskuteční téměř stovka vystoupení a akcí. Součástí programu bude také historická slavnost Eliška, ta je vyhlášená, více než 50 horkovzdušných balonů nad městem. Někdo z vás se také prohlédne, protože jste vybrali v naší velké letní soutěži let horko vzdušným balonem pro dva, takže také poletíte, užijete si to. Nový městský formát naváže na více než 20-letou tradici slavností královny Elišky a zároveň využije zkušenosti z oslav 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové jako o městě. Propojí několik samostatných akcí a pořadatelů do jednoho společného rámce, který prováže královskou historii Hradce se současnou kulturou a komunitním životem. Ostatně my dál vysíláme Hradecké minuty, oblíbený rozhlasový seriál k dějinám Hradce Králové vždy o víkendu v sobotu, v neděli po 15. hodině. Tak se všichni těšme na Královské slavnosti 9 dní hudby, historie, pouličního umění a zábavy od

0: Český rozhlas Hradec Králové, úterní dobré odpoledne. Jak jsem vám říkal, v Královéhradeckém kraji přibývá střetů automobilů s chodci. Od začátku roku se takových nehod stalo už 87, což je o 15 víc než za celý loňský rok. Redaktor Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček má připraven podrobný přehled, do kterého teď společně s ním nahlédneme. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten nárůst je opravdu velký, protože za celý loňský rok, tedy 2025, to bylo 72 dopravních nehod aut s chodci. A od ledna letošního roku do poloviny srpna to bylo už 87. A loni byly dvě nehody se smrtelným zraněním za 12 měsíců a letos už za kratší dobu máme také bohužel dvě.
0: Davide, kde jsou tyto nehody nejčastější?
1: Tak policie si vede statistiku po jednotlivých okresech. Podrobnější členění třeba na jednotlivá města nebo obce nemá, ale i z tady těch čísel vyplývají zajímavé údaje. Nejméně bezpečný je podle statistik, to se dalo předpokládat, okres Hradec Králové. Loni za celý rok 24 nehod, letos už to je 22. Dále to je okres Náchod, kde letos bylo už 22 nehod aut s chodci a těsně za ním je Trutnovský okres s 21 nehodami. No a zbývají Jičín a Rychnov nad Kněžnou, které jsou zatím zhruba na polovině.

0: Už zmíněné tragické nehody, kde se staly?
1: Tak v loňském roce to bylo paradoxně v těch nejbezpečnějších okresech, tedy v Jičínském a Rychnovském, a letos to jsou ty s největším počtem nehod. Takže ty dvě tragické nehody byly jak v Hradci Králové, tak potom na Náchodsku.
0: Davide, jaké jsou nejčastější příčiny těchto nehod?
1: Podle policejních statistik je na prvním místě těch příčin nepozornost řidičů, kteří se nevěnují dostatečně řízení. To znamená, že třeba obsluhují za jízdy mobilní telefon a nebo takový ten velký navigační displej v autě a chodce prostě přehlédnou. Druhý nejčastější důvod je nedání přednosti chodcům tam, kde mají být chodci chráněni, tedy na označených přechodech. A třetí příčina, ta už jde na vrub chodcům, a je to jejich nepozornost, protože i chodci nesledují občas provoz kolem sebe, provoz na silnici, a vstoupí nebo vběhnou před auto.
0: Jsou některá místa více riziková než jiná?
1: Tak teď to budou několik týdnů místa v blízkosti škol. To platí jak po celém Česku, tak pro Královéhradecký kraj, protože ke školám se vrací silný provoz v ulicích i na chodnících po dvouměsíčních prázdninách. A podle portálu nehod, který vede své statistiky, je v září těch dopravních nehod o desetinu více, než je jinak měsíční průměr v průběhu celého roku. A přidávají upozornění, že to denní maximum přichází okolo 3 hodiny odpoledne, což je čas, kdy děti opouští školní družiny a rozcházejí se domů nebo je rodiče vyzvedávají. A portál nehod taky analyzoval nehody, které se v letech 2010 až 2025 staly v bezprostředním okolí mateřských a základních škol, a to v okruhu 100 metrů. Do této analýzy zahrnul téměř 10 000 škol a za to sledované období, tedy za 15 let, se v tomhle vymezeném území stalo dohromady 76 022 nehod. Takže pro nejbližší týdny doporučení, buďte všichni opatrní, a v okolí škol to platí obzvlášť.
0: Střety aut s chodci v Královéhradeckém kraji jsme probrali s reportérem Davidem Macháčkem. Děkujeme za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: S Ilonou Čákovou si teď dáme tanec v čase.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Za chvíli si dáme Tomáše Linku, Chci být vodou na tvůj mlýn, Karel Zich zaspívá Beatles bylo víc a připomínám Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny. 15 hodin 29 minut, aktuální čas. Volejbalisté Králové Hradecké Slavie se připravují na nový prvoligový ročník. V posledních sezonách vedle ambiciozní tým dvojice Holubec-Kluhánek, která se snaží dostat východočechy mezi domácí elitu. Tak o to se snaží. Přínos bývalého českého reprezentanta Aleše Holubce si Jan Kluhánek velmi pochvaluje.
1: Je to pro něj motivace, ten jeho vlastně návrat byl takový první impuls té změny, která tady proběhla. Teď začínáme společně pátou sezónu, Aleš vlastně v pozici hrajícího trenéra. Teď se snažíme pořád něco do toho přidávat a ten tým jak vlastně profesionalizovat i mentální a té přípravě okolo, tak tam určitě máme velké rezervy a je se kam posouvat.
2: Mluvíte o nových prvcích, týká se to i samotné hry? Chcete to nějakým způsobem lehce posunout, obohatit?
1: Týká se to i samotné hry. V posledních letech se objevilo pár nových prvků na té nejvyšší úrovni. Snažíme se to i na té prvoligové vlastně zapojovat. Byly tam změny v nahrávce ve chvíli, kdy nemůže nahrávat nahrávač. Tak tohle ty věci jsme do toho dokázali implementovat. Snažíme se tlačit na útok z zadních pozic, který v té první lize není tolik využívaný. Snažíme se ty soupeře tím vlastně překvapit a mít tam nějakou možnost navíc proti soupeřům.
2: Honzo, co servis, který jde také dynamicky dopředu, více riskuje, více útočí.
1: Je to pro diváky občas trošku těžko pochopitelný, protože ty větší risk samozřejmě přináší víc chyb, ale ten servis je prostě dneska fyzický. Je to brané už jako první útok. Dá se říct, ty týmy k tomu tak přistupují, dokonce vychází nějaká dlouhodobá poučka, že na jedno ESO, pokud ten hráč zkazí 4 servisy, tak je to vlastně pořád do plusu. Takhle kdyby to bylo, tak ten volejbal je samozřejmě pro diváky nekoukatelný, ale statisticky až takhle přísně to vychází.
2: Když se podíváte na výčet svých největších soupeřů, tak koho byste konkrétně jmenoval pro nadcházející prvoligový ročník?
1: Ta špička první ligy by měla být zase podobná, tradičně Moravské Bučovice, Dobřichovice, to je několikanásobný vítěz ligy, jinak se tam velice dobře ví některé B týmy, ty extraligové týmy k tomu mají různé strategie, některé to hrají opravdu s dorostenci, tak aby ty kluci se zlepšovali, některé to hrají víc na výsledek. Letos tam přibude rezervní tým Karlovarska, uvidíme, jak k tomu přistoupí, protože mají zajímavé hráče v mládeži, takže může to být zase další velký soupeř.
2: Říká trenér volejbalistů Slavie Hradec Králové Jan Kulhánek v průběhu letní přípravy na nový prvoligový ročník. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

0: Totiž pozveme vás do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se zajímavými inzeráty. Otevíráme
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne. Dobrý den, dobré odpoledne, Radio Bazar. Tak tam nám píská jenom rádio, nedá se nic dělat. Ještě tedy prosba, připomínáme stále, zeslabte, prosím, rozhlasový přijímač, když telefonujete. Radio Bazar, Český rozhlas, dobré odpoledne. Jste v Radio Bazaru, dobrý den.
2: Haló.
0: Ano, jste v Radio Bazaru ve vysílání, můžete inzerovat, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Hradec Králové.
0: Český rozhlas, Radio Bazar, dobrý den.
2: Můžu mluvit?
0: Povídejte, posloucháme vás.
2: Tak měl bych zvětšovací přístroj Opemus 6x6, elektrický oblik starší šíře, funkční šíře 75, pak rádio přijímač Spirituál 70, ta léta, decimálku plus závaží, radiomagnetofon B100 stereo plus reprobedny. A to je tak asi všechno. Telefonní číslo by bylo 92 36 42 230. Je to Lázně Bělohrad.
0: Možná ještě začátek toho telefonního čísla. Tam to bylo takové všelijaké.
2: Děkuji.
0: Ještě jednou to telefonní číslo poprosíme. Tam nám to nesedělo na začátku. Tak ještě jednou telefon.
2: Číslo telefonu?
0: Ano.
2: 92
0: 36, to asi nebude, ne? To nebude na začátku 92, nebude tam
2: 72, nebude tam 230.
0: Já se omlouvám, ale nebude tam 72 na začátku. Neříkáte nám to špatně, to číslo? Není tam 72 na začátku, 72 36 42 230. Tak nic, tak to necháme, jak říkáte vy. Dobře, tak děkujeme za nabídky, mějte se hezky, pěkný den, naschledanou. Tak to byl první inzerát v Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne vám, vítejte. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás zdravím. Já bych chtěla nabídnout pěknou litinovou lavičku plus nové sezení z masivu. A délka by byla 150 cm.
0: Ano.
3: Potom garážová vrata palubková modřín, prosklená a byly by levně. Ještě nabízíme starý kovářský retro svěrák. Je 100 let starý.
0: Ano.
3: A ještě teruvary s veškerým příslušenstvím, sekáním, oráním, rotavátor, převody, čerpadlo na vodu. A pouze v celku za 10 000 korun. A ještě vyrobené z poctivého materiálu. Tak jo, bylo by to na 731 589 248 Holicko.
0: Holicko, děkujeme, zdravíme vás na Holicko, hezký den.
3: Taky.
0: Litinová lavička, garážová vrata, retrosvěrák, teravary, 731 589 248 Holicko. Posloucháte Český rozhlas a Radio Bazar, máme otevřenou, můžete zkusit inzerát. Hezký den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych rád prodal míchačku na jedno kolečko, na rezový buben, motor s převodovkou, dále dětské kolo do 10 let, pěkné, zánovní, a ještě bych prodal výfuky, dva tlumiče výfuku na Vetor Major 4111 a tak. Je to na Lobičovsko a telefon je 602 755 932.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
4: Levně to bude.
0: Levně to bude, dobře, domluvíte se, mějte se krásně. Tlumiče výfuku, dětské kolo, míchačka, motor s převodovkou, tam toho bylo víc. 602 755 932, telefonní číslo posluchače. Vysíláme Radio Bazar, možnost zkusit štěstí i pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
0: Já bych chtěl
5: prodat vahy. Je to s příslušenstvím, tam vozejk, pluh, hrdlice, nahrdkovací brána a tohle to všecko. A je to Chocensko. A telefon je 739 212 059, cena dohodou.
0: Tak ať se dohodnete, mějte se hezky, pěkný den na Choceňskou.
5: Děkuju, nashledanou.
0: 739 212 059 Vary s příslušenstvím. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Když budete mít štěstí, dovoláte se do radiobazaru Českého rozhlasu. Tak jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych tady dvě klece. Jedna je na papoušky chromovaná a jedna je na nějaký ty myšky a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Pěkný den přeji, naschledanou.
0: Také přejeme pěkný den. Klece 731 347 275 a je to Česká Skalice. Český rozhlas Hradec Králové, pěkné odpoledne, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Já volám Trutnovská, hledá se kamarádka, 60 let a víc, na volné chvíle.
0: Zeslab to si prosím rozhlasový přijímač, on to tam dělá neplechu.
7: Trutnovsko a Úpicko, jo?
0: Trutnovsko, Úpicko, 60 plus, kamarádka, pro volné chvíle, ano.
7: A tak dále. Tak. Takže děkuju.
0: A vaše telefonní číslo? Vaše číslo kam může?
7: 605 169 236.
0: Ať se nějaká ozve, mějte se hezky, pěkný den. 605 169 236. Pán hledá kamarádku. Tak třeba to dopadne, když ne, tak zase příště můžete zkusit štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové a to příště bude už zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

O čem jsme v úterý 25. srpna vysílali, jaké události se odehrály v Královéhradeckém kraji, to shrneme mezi 17. a 18. hodinou, kdy to bude pravidelný den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje, to nejzajímavější. No, ale dnes vás čeká také noční linka, to je něco pro nespavce od 23. hodiny a pokud vás zajímá téma, rád vám prozradím, po čem jste v životě nejvíce toužili. Možná už teď víte, po čem jste v životě nejvíce toužili. Zatelefonujte nám to do noční linky Českého rozhlasu ve 23 hodin nebo napište přes web noční linky na internetových stránkách. Určitě zajímavé téma, každý touží v životě po něčem jiném. My se vás budeme ptát, po čem jste toužili nejvíce v životě právě vy v noční lince od 23 hodin. Kateřina Macháčková už je připravena ve studiu Humoriády Českého rozhlasu. Pozdraví vás po 16. hodině a s Kateřinou Macháčkovou budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Právě ona vám bude scénky nabízet, budete mít možnost zatelefonovat nebo hlasovat formou SMS zpráv. Karel Sladký přeje příjemné odpoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Základní škole v krkonošských Vítkovicích ubývají děti. Kostelec nad Orlicí má nový přechod pro chodce. Skončila zemní živitelka a zítra bude místy pršet. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké odpoledne. Pouze 7 dětí usedne přesně za týden do lavic v základní škole ve Vítkovicích v Krkonoších, ve které funguje jen první stupeň. V první třídě budou jen 2 noví žáci a ve školce je zapsáno 11 dětí. Škola se snaží nabízet rodinám různé výhody, ale i tak podle ředitelky Lucie Farkašové dětí ubývá.
3: Spousta rodičů si to řeší tak, že si děti převáží sebou do místa zaměstnání, kde i města nabízí samozřejmě větší výběr kroužků a jiných aktivit.
2: Chodci v Kostelci nad Orlicí můžou nově využívat opravený chodník v ulici U Váhy. Město dalo za víc než 3 miliony korun do pořádku úsek dlouhý 150 metrů. Povrch nově tvoří zámková dlažba. Součástí úprav byla také palisáda z betonových prefabrikátů, která zpevňuje svah a nové parkoviště. Chodci můžou využívat také nový přechod přes silnici, který v místě dlouhodobě chyběl, vysvětluje nezávislý starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík, zvolený za TOP 09.
4: Je to kritické místo, protože je hodně využíváno tranzitní nákladní dopravou do naší průmyslové zóny. Rodiny s dětmi, které 1. září povedou své ratolesti do mateřské školy Mánesovy, tak budou moci přecházet výrazně bezpečněji, a to po novém přechodu.
2: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
5: Tady bylo nádherný, spousta mašin. Je to hezký.
6: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
7: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
6: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
8: O dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
6: Příští Země živitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas. Sport.
2: Kajakář Josef Dostal bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na trati dlouhé 500 metrů. Z kilometru se olympijský vítěz odhlásil kvůli viróze. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát začne v polské Poznani zítra a potrvá až do neděle. Hlavní medailovou nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuxa. Ten bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem.
1: Počasí.
2: V noci i zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehaňkami. Později odpoledne a večer pak budou srážky ubývat. Teploty zítra vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce Gočárové třídy a Střelecké ulice. Srazila se tam 2 osobní auta. A v Hradci máme hlášenou i nehodu osobního a nákladního auta na křižovatce Pražské třídy a Kalendovy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
9: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
10: ano,
9: všem.
10: Já
9: a
10: posílám taky dálku, ano, Patrikovi, Kateřina Macháčková, vás zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chce se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezl špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit. Koukejte, já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, když on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte. Kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no, podívejte se, milostane, už ho mám, hledajte, Francouzák, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milostane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští

0: No, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo? Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
1: Ano.
0: Takže za to bylo odměněno.
1: A bazén funguje?
0: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě se mi bude...
1: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
0: ano,
1: léto
0: české
1: tohoto
0: kotlině,
1: času.
0: Ano, české
1: kotlině, ano. Všichni jsme vytáhli mikiny.
0: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
1: Jo.
0: No, takže takhle. Mm-hmm. No.
1: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino, už?
0: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
1: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky. Jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol jsem se pre Ačko a prajem vám příjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No
3: jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak.
8: Má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí bohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Tak
9: vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoce nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a jak? Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se pojďte a slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no. V tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam to, že zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče,
10: slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí ráda. Už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už od 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme tady
4: a já
3: měli
4: to
3: jako
4: udám
3: téma
4: takhle do hrsti a jo.
3: A, no. A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: vy
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co
4: já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. Zkoušení jo. A že to nepomáhá, jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humoriáda.
3: Jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, ano. Jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Nálovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Náhlovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete oni, přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževs, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám děkuji. Taky, Patriku. Mějte
1: ano.
4: Se vám taky. Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Náhlovského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Náhlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno. Tak
7: jako... Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, to je na dětský škrkavky. Škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu. Ale ne?
7: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: Na co to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: Vlastně, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený no, jako úžasně. A co je, počkej, tady
8: vidíme. Potřebuješ tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, no třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je blbej form.
7: Prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všecko se prej bude platit.
8: Já tam budu muset tomu říct, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
9: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
9: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
9: A teď nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
9: sešli. Schůzku. Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
9: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
9: A co v ní máte?
3: Takový jako různě. Hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako
9: hereckých. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
9: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No ale budeme mít roční, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
9: Tak držím palce.
3: No,
9: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
9: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
5: Ano.
4: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
6: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
4: Dobře.
6: S Michalem Novotným.
4: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
7: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
8: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
7: Kontrolně.
8: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
7: O to více zvěře.
8: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
7: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a možná jsem se divil, jak je to velký zvíře.
8: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
7: Možná, že to byl ten samý.
8: Kdo ví, jestli takhle...
7: Z Tábora.
8: Nekmita.
7: Na Děčínsko.
8: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
6: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterém jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
4: Výborně.
6: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
4: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
6: Já bych Oldu Kaisera.
4: Jo.
6: No.
4: 731 800 900, volejte,
6: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
4: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase. Díky.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsem si země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí. V dětských čajích All Nature bylo nadlimitní množství alkaloidů. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří okradli více než 50 lidí o 10 milionů korun. A zítra bude místy pršet, teploty do 21 stupňů. Zprávy má a zdraví vás u nich Tomáš Mysliveček. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavit dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí nejvyššího správního soudu ale musí naplánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky z posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
3: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni tu prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
1: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. Ty můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature biodětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Praští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou ale tresty dostat i poškození.
4: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
1: Obec Holohlavy na Královéhradecku postaví novou autobusovou zastávku. Podle nezávislého starosty Jana Hovorky nahradí plechovou konstrukci dřevěná pergola. Původní zastávku zničil před několika měsíci zahraniční řidič kamionu.
5: Že on tam je zákaz vězu kvůli té rekonstrukci mostu a on se otáčel. To byl sedlový taháč a on jak s kozlem zatočil, tak ten návěs vystrčí ten předek z té toční, že jo. No a tak to celý sroval. Ten musel mít světla, rozbitý všechno, protože tam bylo střepu, protože to byla moje plechová bouda, že jo. Sport.
1: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor Nedělá Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal pak skončila ve své rozjížďce čtvrtá a nakonec postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek.
2: Počasí.
1: V neděli i zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách maximálně na 16 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na Trutnovsku na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení tam potrvá až do příštího července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Zakázka na stavbu nového náměstí v areálu kasáren, rekonstrukce Pouchovské ulice, zvýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy nebo řada dotačních programů na kulturu. To je jen malá část ze 60 programových bodů, kterými se dnes na svém pravidelném zasedání a právě teď zabývají zastupitelé Hradce Králové. Sledujeme to. V Královéhradeckém kraji přibývá střetu automobilů s chodci. Co uvádí statistika a kde jsou riziková místa? Zeptáme se i na počasí, spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a dáme vám i tip na výlet. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne v úterý 25. srpna.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí 25. srpnového dne v Královéhradeckém kraji má Tomáš Mysliveček.
2: V Královéhradeckém kraji od začátku roku došlo k 87 střetům aut a chodců. Už teď je to o 15 víc než za celý loňský rok. Nejvíc nehod bylo v okrese Hradec Králové. Podrobnou statistiku ze všech okresů přidáme po 17:30. V Hradci Králové v 15 hodin začalo první poprázdninové jednání zastupitelů města. Sleduje ho naše reportérka. Za pár minut se s ní spojíme. V Náchodě Bělovsi pokračují úpravy bývalého lázeňského areálu. Ten desítky let chátral. V minulých dnech město zpřístupnilo veřejnosti budovu kolonády IDA. Opravy stály víc než 24 milionů korun. Dalších víc než 72 milionů radnice zaplatí za parkové úpravy okolí, říká místostarosta Jan Čtvrtečka, zvolený za uskupení Jan Birke pro Náchod.
3: V tuhle chvíli se vlastně provádějí terénní úpravy a odstraňují se náletové dřeviny a invazivní dřeviny, které tady nesmí být. A zároveň se začalo pracovat na mole, které je umístěno na řece, aby jsme mohli tu cestu co nejdříve zprůchodnit.
2: Radnice ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku dokončuje první část revitalizace zeleně na Rýchorském náměstí. Nová výsadba má přispět ke zlepšení mikroklimatu, podpořit biologickou rozmanitost a také pomoct tlumit hluk dopravy. Její součástí jsou listnaté stromy, keře, okrasné trávy i trvalky. Druhá etapa prací bude pokračovat v září. Hotovo má být do konce podzimu. V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku odpoledne odhalili lavičku věnovanou hudebníkovi a pedagogovi Václavu Klecandrovi. Vznikla z původní lavičky za základní uměleckou školou, na kterou kolegové nechají umístit mosaznou pamětní tabulku. Přispěli na ní také jeho bývalí žáci, učitelé a přátelé. Václav Klecandr působil v několika hudebních uskupeních a stál také u zrodu hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy. Zemřel loni na podzim. Safari park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Druhé místo znovu obsadili Adršpašské skály na Náchodsku a třetí byla Lanovka na Sněžku. Vyplývá to z dat návštěvnosti turistických cílů za loňský rok, který sestavila státní agentura Czech Tourism.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně. Co

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji s datem 25. srpna, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. V Hradci Králové se po dvouměsíční prázdninové pauze znovu sešli zastupitelé města, právě teď jednají. Na programu jednání, které začalo před 2 hodinami, tentokrát mají okolo 6 bodů, jsou zhruba v polovině. Rozhodovat by měli mimo jiné o zadání zakázky na stavbu nového náměstí Farálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Přímo ve velkém sálu Hradeckého Adalbertína zasedání sleduje reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Adelo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak tenhle klíčový bod začali zastupitelé projednávat ve 4:15, diskuzí pak strávili zhruba půl hodinu a následně rozhodli o tom, že zakázku na stavbu náměstí získalo sdružení firem Garden Line a Bak. Já připomenu, že o zakázce na stavbu nového náměstí za víc než 138 milionů korun mělo zastupitelstvo mimořádně rozhodovat už v polovině června. A náměstek primátorky Luka

0: Je další podání námitky k antimonopolnímu úřadu.
1: Jak jsme zmínili, na programu jednání je dnes více než 60 bodů k projednání zastupitelé. Můžeš shrnout ty nejdůležitější i ty další, které už zastupitelé stihli projednat?
0: Tak ten aktuálně projednávaný bod, jestli se nepletu, má číslo 31 nebo 32. Jsme tedy zhruba v polovině dnešního jednání. Mezi těmi už schválenými body upozorním třeba na bod z gesce náměstka primátorky Miroslava Hlouška z ODS, který tady dnes informoval o aktuálním stavu letitého soudního sporu mezi městem a společností ABD Invest, která od města žádá zhruba 250 milionů korun v souvislosti s přestavbou a provozem zimního stadionu. Ten spor začal potom, co město s ABD Invest předčasně ukončilo. A firma pak zažalovala město o peníze, které podle svého vyjádření vložila do rekonstrukce stadionu. A město nárok neuznalo, naopak vůči společnosti u soudu uplatnilo své vlastní pohledávky. Už v minulosti zastupitelé Hradce Králové schválili návrh smíru, podle kterého by město firmě zaplatilo 20 milionů korun. Nakonec ale smluvní strany ke smíru nedošly a ten dnešní projednávaný bod je vlastně dalším pokusem o smír s tím, že ta částka, kterou město nabízí, teď vzrostla na víc než 35 milionů.
1: Adélo, o čem královéhradečtí zastupitelé jednat teprve budou?
0: Tak na programu je mimo jiné rekonstrukce Pouchovské ulice, zvýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy Hradec Králové, jsou tam dotační programy na rozvoj cestovního ruchu, na sport, na kulturu nebo volnočasové aktivity dětí a mládeže a jsou tam i dva body, které se týkají navýšení finančních částek na dva velké projekty z prvního ročníku participativního rozpočtu. No a v závěru samotného jednání dnešního se pak očekává taky diskuze o 640 milionovém podvodu v Hradecké správě nemovitostí. To je, připomeňme, událost z poloviny července, kdy zaměstnankyně městské organizace odeslala peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky.
1: Jednání královéhradeckých zastupitelů sleduje reportérka Adéla Kavříková. V ranním vysílání také další informace. Děkujeme a hezký zbytek dne.
0: Je to tak, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Ve zpravodajském publicistickém souhrnu dne jsme se teď spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Imricha Drapáka. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
1: Jak jste viděl 25. srpnový den v Královéhradeckém kraji, jaký byl?
2: Spíše to byla velká oblačnost, nějaké slabé přánky se nám vyskytovaly, zejména na horách, teploty byly do nějakých 22 stupňů.
1: Jaký bude zbytek dnešního dne, noc?
2: Ještě musíme počítat s velkou oblačností. Během druhé půlky noci od jeho záporu nám může přibývat déšť nebo přehánky. 15 až 12 minimální teploty. A zítra bychom začali ještě velkou oblačností, dopoledne se ještě místy může vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ale potom odpoledne a večer budou postupně srážky ubývat. Teplotně to bude podobné jako dneska 18 až 21 stupňů a vítr slabý, místy mírný a opět z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To bude středa, co dál?
2: Ještě tak se nám už oteplí, pronikne k nám teplý vzduch od jeho západu. Ty maximální teploty by měly být někde kolem těch 28 stupňů, na oboze spíše nějaký polojasno oblačno, ale bez srážek. I pátek asi ten bude nejteplejší den, tam bychom se teplotně mohli dostat i někam k 31 stupňům Celsia. A na oboze spíše nějaký polojasno, ale postupně přibývání oblačnosti v odpoledních hodinách a zpátka na sobotu to opět vypadá na přechod studené fronty, takže tam by se mohly opět vyskytovat nějaké srážky a za to fronto postupně by se nám ochladilo, ale to ochladní nebyly nějaké výrazné, pořád ty teploty se měly pobírat kolem těch 25 stupňů.
1: Hezčí den by měl být v sobotu nebo v neděli?
2: Prosím?
1: Hezčí den by měl být v sobotu nebo v neděli?
2: Spíš ta neděle, ta sobota ještě zpočátku, tam může být nějaká zvětšená oblačnost té fronty, ale ta neděle by podle toho opravdu měla být spíš nějaká polojasná, moc srážek tam nebude a teplotně kolem 26 stupňů.
1: Probrali jsme to až do konce týdne s Imrichem Drapákem, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za aktuální informace i předpověď a příjemný zbytek dnešní služby. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: A taky hezký den, naslyšenou.

0: Vánoce, je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.

0: této hodině ještě probereme, že v Královéhradeckém kraji přibývá střetu automobilů s chodci. Budeme pro vás mít aktuální statistiku a také uslyšíte o nejrizikovějších místech v Královéhradeckém kraji. Počkejte si. No ale teď si připomeneme to nejzajímavější z raního hosta, raního vysílání. 8:55 tady byla královéhradecká rodačka, herečka, umělecká šéfka divadelního spolku Posun Adéla Výchová-Ronešová. Ta s hraním začínala v Hradci Králové v divadle Jesličky Josefa Tejkla. A tak první otázka na Adélu Výchovou-Ronešovou, otázka Jakuba Šmita, směřovala právě do tohoto divadla a na lidi, kteří ji ovlivnili.
1: Já jsem měla obrovský štěstí na ty pedagogy tenkrát tam, protože jsem měla vlastně pedagožku Moniku Janákovou a Janu Portikovou, tam mě měla na přednes. A myslím si, že ty mě úplně zásadním způsobem ovlivnili a nebýt jich, tak by se moje cesta asi neubírala úplně třeba tím směrem toho divadla. Ale oni byli taková dokonalá kombinace toho, že Monika hodně ve mně vzbudila tu disciplínu a ukázala mi, o čem to opravdu je a že prostě režisér se musí poslouchat. A Jana byla zase neuvěřitelně jako laskavý člověk, který mě ale vedl k nějaký pokoře a naučila mě spoustu jako hereckých dovedností, ze kterých čerpám do dneska. Takže nebýt jich dvou, tak si myslím, že by to ve mně takovou lásku k tomu umění nezbudilo.
2: Do Prahy jste teda potom šla za divadlem?
1: Do Prahy jsem šla v roce 2013 za prací Letušky.
2: A kde jste létala?
1: Tak ona vlastně, ta letecká společnost, pro kterou jsem lítala, má hodně. Má jak pravidelné linky, tak má charterové lety, takže prakticky celá Evropa. Severní Afrika, Střední Afrika, nějaký Blízký východ. Já mám hodně oblíbenou destinaci, třeba Kanárské ostrovy, tam jsem lítala i na další pobyty, tam jsem byla dlouho. Lítali jsme první sezónu, kterou jsem tam byla, tak byly dlouhý pobyty v Ománu třeba.
2: No a co vás přivedlo pak z těch oblak se zase snést zpátky na zem a vrátit se k divadlu?
1: Tak já jsem si tu svoji pozici v tom herectví, dá se říct, udržovala celé ty roky, protože jsem občas něco natáčela. Taky jsem udělala dospívání a rané dospělosti takovou odbočku k modelingu, občas jsem něco fotila, něco málo předváděla, takže tam vedla taková moje odbočka, ale hodně jsem si tu svoji cestu udržovala. Potom jsem se vrátila v podstatě už jako dospělá tady do souboru divadla Jesličky a my jsme tenkrát vyjeli na festival, to si úplně vzpomínám, a tam jsem poznala jednoho vlastně docela známého divadelního režiséra, který mi řekl, jak je možný, že se tomu jako nevěnuju, že prostě jsem přesně ten typ, který jemu tak nějak jakoby schází. A namotivoval mě zpátky vrátit se do toho naplno. Mně to vždycky hrozně chybělo. To prostě ve vás buď je, nebo není.
2: Není. A stýská se člověku, když dělá něco jiného. No a dneska teda jste v Praze, hrajete, režírujete, jste uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun. Pojďme představit divadelní spolek, teda Posun.
1: No, divadelní spolek Posun vzniknul vlastně za covidu, protože já jsem v té době měla nějaké příležitosti k hraní a pak začal covid a všechno skončilo. A já jsem si o tom povídala tenkrát se svojí sestřenicí Aničkou. Ta mě říkala, tak si vytvoř nějaký jako vlastní prostě příležitost, kdy ty máš jako tolik nápadů. No a napadlo nás, že zkusíme využít ten covidový čas k tomu, že bychom vlastně rozjeli opravdu něco vlastního. To bylo teda v roce 2020, to celé začalo. A oslovili jsme postupně moje spolužáky z Vyšší odborné školy herecký a vznikl takový první pokus o ten soubor. Jenže tím, že byl covid, bylo strašně složitý vlastně někde zkoušet.
2: Někde hrát?
1: Ano, pro někde někoho hrát, bylo úplně vlastně nemožný, pro někoho ještě těžší. Tak postupně vlastně tahle myšlenka, že budu hrát s těma spolužákama, šla do pozadí. A já jsem se tak zamýšlela nad tím, co bych vlastně chtěla teda tím divadlem říct. Vzpomněla jsem si na všechny ty pedagogy a ty režiséry, kteří mě ovlivnili. A říkala jsem si, že by bylo docela fajn třeba přivízt nějaký mladý lidi taky k divadlu. Ukázat jim, že vlastně ta dnešní doba není jenom jakože digitální a ta dnešní generace není jenom digitální. A tak jsem začala oslovovat různý mladý lidi přes tenkrát konzervatoř Jaroslava Ješka. Jsem vlastně oslovila první mladý herce a začali jsme dávat společně dokupy. Měla jsem 5 členů úplně na začátku. Dneska je nás skoro 50.
2: No.
1: S celým tím týmem technickým a vším je nás skoro 50 po 6 letech vlastně.
0: Celý rozhovor s královéhradeckou rodačkou, herečkou, uměleckou šéfkou divadelního spolku Posun Adélou Výchovou-Ronešovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Tak jste slyšeli královéhradeckou rodačku, její vzpomínky na divadlo Jesličky pod vedením Josefa Tejkla a Adéla Výchová-Ronešová, která byla dnes naším ranním hostem.
3: Den v kraji.
0: Nehodovost v Královéhradeckém kraji. Tu probereme po písni Pehy za 3,5 minuty. Český rozhlas Hradec Králové, 17:34,5.

0: Den v kraji Český rozhlas Hradec Králové, úterý 25. srpna, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Také o nehodovosti jsme dnes vysílali, sledovali, máme nejnovější statistiky. V Královéhradeckém kraji totiž přibývá střetů automobilů s chodci. Od začátku roku se takových nehod stalo už 87, což je o 15 víc než za celý loňský rok. Redaktor Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček připravil podrobný přehled, do kterého společně s ním nahlédneme právě teď. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten nárůst je opravdu velký, protože za celý loňský rok, tedy 2025, to bylo 72 dopravních nehod aut s chodci. A od ledna letošního roku do poloviny srpna to bylo už 87. A loni byly dvě nehody se smrtelným zraněním za 12 měsíců a letos už za kratší dobu máme také bohužel dvě.
0: Davide, kde jsou tyto nehody nejčastější?
1: Policie si vede statistiku po jednotlivých okresech. Podrobnější členění třeba na jednotlivá města nebo obce nemá, ale i z tady těch čísel vyplývají zajímavé údaje. Nejméně bezpečný je podle statistik, to se dalo předpokládat, okres Hradec Králové. Loni za celý rok 24 nehod, letos už to je 22. Dále to je okres Náchod, kde letos bylo už 22 nehod aut s chodci a těsně za ním je Trutnovský okres s 21 nehodami. No a zbývají Jičín a Rychnov nad Kněžnou, které jsou zatím zhruba na polovině.
0: Už zmíněné tragické nehody, kde se staly?
1: Tak v loňském roce to bylo paradoxně v těch nejbezpečnějších okresech, tedy v Jičínském a Rychnovském, a letos to jsou ty s největším počtem nehod. Takže ty dvě tragické nehody byly jak v Hradci Králové, tak potom na Náchodsku.
0: Davide, jaké jsou nejčastější příčiny těchto nehod?
1: Podle policejních statistik je na prvním místě těch příčin nepozornost řidičů, kteří se nevěnují dostatečně řízení. To znamená, že třeba obsluhují za jízdy mobilní telefon a nebo takový ten velký navigační displej v autě a chodce prostě přehlédnou. Druhý nejčastější důvod je nedání přednosti chodcům tam, kde mají být chodci chráněni, tedy na označených přechodech. A třetí příčina, ta už jde na vrub chodcům a je to jejich nepozornost, protože i chodci nesledují občas provoz kolem sebe, provoz na silnici a vstoupí nebo vběhnou před auto.
0: Jsou některá místa více riziková než jiná?
1: Teď to budou několik týdnů místa v blízkosti škol. To platí jak po celém Česku, tak pro Královéhradecký kraj, protože ke školám se vrací silný provoz v ulicích i na chodnících po dvouměsíčních prázdninách. A podle portálu nehod, který vede své statistiky, je v září těch dopravních nehod o desetinu více, než je jinak měsíční průměr v průběhu celého roku. A přidávají upozornění, že to denní maximum přichází okolo 3 hodiny odpoledne, což je čas, kdy děti opouští školní družiny a rozcházejí se domů nebo je rodiče vyzvedávají. A portál nehod taky analyzoval nehody, které se v letech 2010 až 2025 staly v bezprostředním okolí mateřských a základních škol, a to v okruhu 100 metrů. Do této analýzy zahrnul téměř 10 000 škol a za to sledované období, tedy za 15 let, se v tomhle vymezeném území stalo dohromady 76 022 nehod. Takže pro nejbližší týdny doporučení, buďte všichni opatrní a v okolí škol to platí obzvlášť.
0: Střety aut s chodci v Královéhradeckém kraji jsme probrali s reportérem Davidem Macháčkem. Děkujeme za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: prázdniny ještě nekončí a tak stále můžete cestovat, výletovat. Vyhledávaný v době prázdnin i polický klášter. Turistická sezona je znát i tam a návštěvníky zajímají expozice Muzea Náchodska. Jaké to je v klášteře v Polici nad Metují a co všechno tam můžete vidět? O tom jsem přímo na místě natáčel s průvodcem Tomášem Menecem.
1: Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dízenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnoští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně, je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple Opata, další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu Opat žil i se svým služebným.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Houston. Úterý 25. srpna, shrnuli jsme ho. Co budeme sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra? Hned po ránu, 8:05, bude naším hostem Cormac Brunswick Book, jachtař, který se zúčastnil náročného jachtařského závodu kolem Irska. Popovídá. Zúčastníme se briefingu ministra dopravy Ivo Bednárika za SPD a generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla po kontrolním dnu na stavbě Hradecké dálnice D11. Budeme sledovat, jak se Eliščino nábřeží v Hradci Králové připravuje na večerní koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem. Bude to zážitek. Strážci Krkonošského národního parku od začátku letní sezóny rozdali pokuty stovkám bezohledných turistů. Jaké byly nejčastější prohřešky? Zítra se zeptáme. Zájemci mohou zítra vyrazit do Černíkovic na Rychnovsku na komentovanou archeologickou procházku. Projdeme se i my. Na louce pod Adršpašskými skalami večer zazní koncert pro klid symfonického orchestru PSO. Večer začne v 18 hodin doprovodným programem, který připravuje Mezinárodní horolezecký filmový festival.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím s dnešním datem 25. srpna vás provedl Karel Sladký. Události i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Seřadili jsme, srovnali pro vás, abyste měli přehled i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Přejeme příjemný podvečer.

relevantní osobností za rok 2017 se stal herec Viktor Price. Pohled do zákulisí, reportáž ze zákulisí vyhlášení této ankety nabídneme už po 18. hodině v našem vysílání.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vamberk odstraní nadbytečné dopravní značky. Až polovina léků v Česku má jen jednoho dodavatele. Hradečtí fotbalisté se připravují na odvetu z Řeky a zítra bude maximálně 21 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslevičkem. Pěkný podvečer. Vamberk na Rychnovsku nechá z ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn bude v centru, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů. Příliš mnoho značek může odvádět pozornost řidičů, vysvětluje změny starosta Vamberku Jan Rejzl z Hnutí STAN.
4: Některá místa, a to není jenom otázka Vamberka, ale obecně českých měst, připomínají takový les značek a v podstatě ten řidič by se měl soustředit jenom na to, co je opravdu jako pro tu bezpečnost zásadní. Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
3: Hladiny některých řek v Pardubickém kraji zůstávají pod běžným stavem. Situaci nezlepšily ani srážky v posledním týdnu. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu jsou limity pro sucho překročené na Tiché Orlici, Loučné, Chrudimce i na Labi. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léku.
5: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent. Sport.
3: Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek na domácím stadionu odveta posledního předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. Po remíze 2-2 na řecké půdě mají Východočeši dobrou výchozí pozici proto, aby si zahráli v hlavní fázi poháru. Trenér David Horejš věří, že k postupu pomůže i vyprodaná aréna.
6: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale teď je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď. Počasí.
3: V noci i zítra čekáme oblačno až zataženou místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Opatrní buďte na silnici 33 ve Vysokově u Náchoda. Osobní auto se tam srazilo s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemný 25. srpnový podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Karel Sladký, protože je úterý, vybíráme z archivu a vybíráme ze šarmantních osobností. Anketa Českého rozhlasu letos slaví jubileum 30. výročí. Proto právě v úterý po 18. Připravili jsme pro vás ohlédnutí za minulými ročníky, sestřihy všech nahrávek, ale jsou to i gala večery, které jsme pro vás zaznamenali, natočili. Pokud jste poslouchali před týdnem, tak víte, že to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2017 převzal šarmantní herec Viktor Price. Dnes vás zveme do zákulisí. Nabídneme vám reportáž, kterou tenkrát natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák. Jak to vypadalo v zákulisí při vyhlašování šarmantní osobnosti herce Viktora Price? Poslechněte si.
1: Šarm.
0: Z magazínu Charm vás zdraví
8: Blanka Malá
0: a Zdeněk Novák. Pěkně si tu tancujeme, protože vám teď nabízíme pohled ze zákulisí vyhlašování 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku.
8: No a trošku už si tady šarmujeme teď.
0: Vy už samozřejmě víte, že šarmantní osobností roku je Viktor Price, ale ti, kteří jsou tady okolo nás, ti, kteří přicházejí na šarmantní gala večer, ostatní hosté a vystupující, ti zatím vůbec nic netuší, je to tak, Blanko?
8: Nic netuší a my to budeme tajit, jak jen to půjde.
0: Tak s námi můžete strávit další desítky minut vysílání Českého rozhlasu. Prostě buďte v zákulisí v šarmantní společnosti.
8: Ať se vám hezky poslouchá.

0: vhled do vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku do 22. ročníku a to, co teď slyšíte,
1: je rozhlasový big band Gustava Broma.
0: Zkoušejí pilně, ještě než začnou zkoušet zpěváci, a to patří taky tohle pískání ke každé zkoušce.
1: Určitě to je neodmyslitelný proces před zahájením.
0: Možná bychom mohli zajít za režisérem, dramaturgem, hudebním dramaturgem celého večera, Tomášem Kačnerem. No právě telefonuje, musíme počkat.
1: Zdeňku, myslíš, že tohle je valc?
0: No chtěli jsme za Tomášem, ale pojď, ještě jdeme si poslechnout, to je My Way, každopádně. Posluchači nemají takový komfortní poslech, protože jsme za nimi, takže ten zvuk spíše jde předně.
1: Ano, jsme za oponou. Já už vidím vpředu krásnou stolovou úpravu s květinami. Vypadá to krásně.
0: Ano, letos hosté gala večera, ti, kteří budou chodit na pódium, nebudou chodit z šaten a ze zákulisí, ale pěkně z těch stolů umístěných mezi běžnými návštěvníky. Blížíme se opět k Tomášovi.
1: Ano, to je režisér celého dnešního večera. Ty to máš určitě dobře naplánované, takže to šlape tak, jak má.
2: Je to trošku zvláštní, že zatím to opravdu všechno je podle rozpisu, což mě trošku děsí. Protože já mám radši, když tam je v době příprav malinký chaos, tak to znamená, že potom celý průběh večera je bezvadný.
0: Celý večer moderují profesionálové, Lada Klokočníková, Mirek Vaňura, tak pak už během toho je práce pro režiséra spíš hlídat čas a tak jako mít supervizi, ale ty před tím gala večerem máš hodně na starostu hudební stránku. Kdo přijede, kdo zaspívá, nechtěl bych být v tvé roli. Přemýšlet o tom, kdo za kolik, co zaspívá rozhlasový big band Gustava Broma.
2: To je už náš tradiční orchestr, který tady vystupuje, protože je to to nejlepší těleso v naší republice a pro nás to je opravdu veliká hrdost, že my jako rozhlas jsme s ním takto spojeni. Úplně perfektní spolupráce, navíc letos jsme to celé povýšili o řád výš, protože pozvali jsme Davida Dejla. Za prvý jsme ho chtěli pozvat, sami od sebe jako interpreta.
0: Za druhé byl nominovaný v té desítce.
2: Což se stává maximálně jednou za 10 let, takováhle náhoda, opravdu paráda. A tak jsme se rozhodli udělat velký dárek. My jsme dvě jeho písně nechali napsat pro ně speciální aranže, které dnes premiéře Big Band spolu s ním zahraje a on zaspívá.
1: No a mě udělala velkou radost další solistka a tou je Daša, ta je úžasná.
2: Tak Daša je obrovská jistota, protože ta s big bandem Gustava Broma vystupuje velmi často a ona je neuvěřitelný profesionál, který je opravdu zvyklý okamžitě reagovat na všechno, co se děje, zpívá dokonale a má nadhled. Takže s ní se zase všechno strašně dobře také domlouvá.
1: Viděli jsme ji tady v zákulisí, to je opravdu žena drobeček.
0: No a co kdybychom za tím drobečkem za chvíli zašli a když už jsme teď slyšeli My Way v podání rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak co si zahrát My Way v podání klasickém Frank Sinatra?
2: Určitě. And

0: našem reportážním pohledu do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku slyšíme zkoušet Davida Dale'a a teď jdeme za tou jistotou a za tím drobečkem.
1: Ano, jistota Českého rozhlasu a tedy Big Bandu Českého rozhlasu, zpěvačka Daša.
2: Já vás všechny zdravím na zvukovce.
0: Prý jste prostě jistota, řekl náš pan režisér celého přenosu, protože prostě na vás se můžeme spolehnout a vás mají posluchači na takových akcích rádi.
2: Opravdu, no to jste mě potěšili teda. Vypadám asi trochu vyděšeně teďka.
1: Je krásný den, my všichni máme od rána skvělou náladu. Těšíte se na náš gala večer?
2: Já se těším, já hlavně to, že se to odhrává v Hradci Králové, tak na to se hlavně těším, protože vždycky tady mám štěstí na úžasné publikum. A dneska je to navíc taková dobrá konstelace, protože tady je ještě super kapela, takže se to tak hezky pospojuje, těším se na ten večer, no.
0: Mluvíte o Hradci Králové, ale poslouchají nás i posluchači v Pardubicích, tam taky máte dobré slůvko pro Pardubice?
2: Oni by to asi neslyšeli rádi, ale já mám obě dvě tahle města velmi ráda, protože tak nějak si myslím, že jsou tady lidi vzdělaní, co mají rádi kulturu, jak v Pardubicích, tak v Hradci Králové, takže to je pro mě úplně stejné.
0: Blanko, vzpomínáš, když jsme se tu v loni bavili s Janem Smigmátorem, tak jsme se bavili o šarmu, viď?
1: Ano, ano, o šarmu. Dašo, co pro vás znamená šarm? Na první dobrou, co vás napadne?
0: Jan Smigmátor, ne?
2: Tak určitě by to rád slyšel, ale těžko říct, koho bych vám jmenovala, tak asi člověk, se kterým ještě hodně pracuje, samozřejmě Karel Gott, že jo, je to šarmantní bytost. Ale prostě šarm, to je pro mě velká sympatie, osobnost, taková pohodovost, pokora, strašně moc specifik to má, no.
0: Je pro vás třeba šarmantní Viktor Price?
2: To rozhodně, vlastně celý ten výčet men, které tady dnes večer budou, tak právě byli nominováni na šarmantní osobnost.
0: Tak možná ty pro posluchače, jistota a drobeček, Daša, co pro příští ročník, co říkáš, Blanko? Můžem
1: já
0: si to dovolit?
1: Myslím, že by to mohlo klapnout.
2: Děkuju.
3: Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak

0: Dospívala Daša v našem vysílání ze zákulisí vyhlášení 22. ročníku Šarmantní osobnosti roku.
1: No a v tuto chvíli se nám, doufám, podaří ukořistit také na chvilku Davida Dejla.
0: Ano, další ze zpěváků. Tomáš Kačner nám vysvětlil, jak je to s jeho zpěvem a spoluprací s rozhlasovým Big Bandem.
1: Vy jste idol nejenom dívčích srdcí, ale i těch středních ročníků.
2: Ne, teď už hlavně středních ročníků. Já mám teď statistiku, když sleduju sociální sítě, 35 plus až 65. Takže vlastně teď už hlavně středních.
0: No, ty sociální sítě hrály velkou roli v našem internetovém hlasování. No, jste ty jednička, překvapilo vás to?
2: Je to science fiction, že jsem nominovaný k anketě Šarmantní osobnost, protože já se tak nepřipadám, je to prostě jako mimo jako podle mě mý chápání, ale strašně si to vážím a je to práce fanoušků, protože být v nominaci s panem Viktorem Pricem a takovými lidma, to je Šarmantní osobnost. Já jsem prostě si skládám svoje písničky a takže oni mě nominovali, tak jsem tady.
0: Mimochodem, odbočka, když jste mluvil o panu Priceovi, co na jeho adresu a co na adresu jeho šarmu, když jste řekl?
2: No takhle, když se řekne Šarmantní osobnost, tak já si teda nevybavím úplně chlapa. Já si vybavím takovou ženu, která přesně ve středních letech, která něco jako dokázala nebo v něčem vyniká, a to je úplně jedno v čem, jestli prostě maluje nebo je to jaderná fyzička, ale něčem vyniká a samozřejmě je atraktivní, ale nemusí být na první dobrou. A má v sobě určitý kouzlo, určitý charisma. Tak to je pro mě šarmantní osobnost. A ještě šarmantní si představuju, že asi má dobrý jako morální vlastnosti ten člověk. Že by neměl být úplně jako zlej.
1: Vy jste zpěvák, který vlastně tvoří tu hudbu. Můžeme se zeptat, kdy nejčastěji chodí ta muza?
2: No, teď se přiznám, že 3 až 4 roky jsem jako skoro nic nesložil a teď, protože prostě se něco, se myslím, děje, ale hlavně jsem si koupil nový nástroj z Hradce Králové, pozor, nebudeme jmenovat, ale všichni asi ví. A ten je pro mě inspirativní a napsal jsem ty 3 písně, dokonce jednu pro jednu velkou českou zpěvačku, nemůžu ještě jmenovat. A teď zase začínám být takový tvůrčí. No. Určitě neumím si sednout a na povel něco složit.
0: Tak to byl rozhovor s jarně naladěným, šarmantním Davidem Dejlem v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Díky, Davide.
2: Děkuju taky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.

0: Pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku. No, koho jsme oslovili? Davida Dejla, Dašu, pak taky režiséra celého živého vysílání.
1: No a teď bychom se mohli vypravit za moderátorem večera a moderátorkou večera.
0: Jasně, to jsou hodně důležité osoby. Ahoj Mirku.
2: Ahoj.
0: Rád tě vidím po roce. My se vždycky vidíme jednou za rok.
2: My se vidíme po roce, ale je to příjemnější o to.
1: Ty se dnešním šarmantním večerem budeš vlastně linout tak jako červená nit společně s Ladou. Lada je do červená, tobě ladí i kravata. Jsi na všechno připraven?
2: Jsem úplně na všechno připraven. Já vždycky říkám, že mám kravatu podle toho, jaká má kalhotky partnerka, ale to teď vystřihnete.
0: Nevystřihneme.
2: Který mě říkali, ať nenosím kravaty. Ale tak to, ne, Lada je do červená, já jsem taky do červená, mám i knoflíčky do červená. To proto, že za těch 22 let se ta anketa posunula, a už to není jenom rozhlas, ale je to i vlastně televize, protože jak Česká televize, tak Český rozhlas to má na kanálu YouTube a na Facebooku, tak my jsme úplně sladěný dneska.
0: Už viděl Ladu teď? Ne, teď jsi přišel.
2: Teď ti hledám.
0: Jdeme za ní.
2: Tak dobře.
1: Mirku, máš nějaký talisman?
2: Hele, tak to jsem teda nečekal. Celý roky mám talisman. Je to neforebný... Čau. Je to, teď nám tady otevřeli. Je to neforebný kámen a on mě dělá nehezkou kapsu u kalhot. Takhle to poprvé ho nemám, ale poplival jsem si ho.
0: Doma.
2: Doma. A mám ho schovaný doma. Ne, že jsem na něj zapomněl, nechal jsem se ho doma.
0: To jako platí,
2: a
0: jo?
2: Zeptáš, no, a ty se zeptáš na talisman. Já ho 22 let nosím a poprvé si ho nevemu.
0: No a s Mirkem přicházíme právě k Ladě. Ta bude ještě krásnější. No, ono už to skoro nejde, ale přesto je tady v péči. Ahoj.
3: Ale jde. Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Můžeš mluvit při líčení?
3: Ano, mluvit můžu.
0: My jsme si teď s Mirkem řekli, že trochu zavzpomínáme, tak teď máme malou chvíli, než půjdete na scénu. Že to není za těch 21 let, co šarmantní osobnost existuje, rutina?
3: Není, ale je to po každé jiné, po každé napínavé a po každé se těšíme na toho šarmantního nebo tu šarmantní a nesmírně nás těší, já už jsem to říkala, že zatím za těch 25 let všichni přijeli a všem se to líbilo.
0: Ty jsi byla občas i Mirkovi v tomhle nevěrná, v tom moderování, on je nejčastěji, ale objevil se i Aleš Cibulka, objevil se i Vladimír Hron, tuším, po tvém boku.
3: Ano, Radek Havel, jednou jsem, myslím, také moderovala ještě s panem Hrubešem, to bylo také u příležitosti výročí, teď už nevím, kterého radši ani nebudu vzpomínat, ale s Mirkem je to nejlepší, on to třeba nemohl, takže s ním už to máme natrénované a já jsem říkala, on je ten, který tam uvádí vstupy, dbá na to, aby to jelo, já bych měla pamatovat na to, aby se nezapomnělo říct to a to a to a to.
0: Mirek už stojí opodál, poslouchá, baví ho to, možná ještě otázka na něj. Mirku, máš nějaké svoje dítě v těch předchozích ročnících nejmilejší?
2: Tak ono se má říkat, že ne, že všichni ročníky byly správné a je to pravda, ale ono se to těžko říká, protože já nemám rád, jak všude vyhrával jednoho času Karel Gott. On byl všechno, jo. Ale my musíme teda s Ladou říct, že já si osobně myslím, a Lada taky, viď, ale no, takže my to musíme říct, my si osobně myslíme, že to byl ten díl, nebo ten ročník, kde vyhrál Karel Gott. Fakt, protože nám se podařilo toho Karla Gotta sem dostat ne na poslední chvilku, on už přijel po obědě, já jsem ho pak odvedl do Sečma zezadu, dal jsem mu palačinky, on je má rád. Bavili jsme se 2,5 hodiny úplně o Denikenovi, o druhé světové válce a bylo to úplně něco jiného, než ten host přijede na poslední chvilku. A on má fakt charisma. Ať tomu někdo věří nebo ne, má nějaký charisma. Ne, že to strhlo Ladu a mě, ale najednou i ta Lucie Bílá byla jiná. Já jsem sledoval, jak sleduje, jestli se třeba její vystoupení líbí tomu Karlovi. Jo, to úplně, on vlastně všechny strhnul, včetně toho Ladislava Špačka, který tady bude. A pro mě to byla taková nejpříjemnější nahrávka. Možná i proto, že bylo hezký počasí a tak. Všechny byly skvělí. Lada se hlásí, ale ten Karel Gott to bylo...
4: Super. Se hlásí Lada.
0: Ano.
3: Já bych chtěla doplnit, ano, Karel Gott to bylo báječné, ale já zase velmi ráda vzpomínám na ten první ročník, protože Marek Eben mi tenkrát řekl, že to je první cena, kterou dostal. A on jich potom dostal nepřeberné množství. A bylo to báječné. On tam s námi zůstal do noci. Vím, že tam byl ředitel Petr Haš a že kouřili doutníky a že si povídali a my jsme tam byli do časného rána a ten Marek vůbec nespěchal domů a báječně se bavil. Takže pro mě i ten první ročník byl tedy velmi, velmi krásný.
2: A musím říct, že jsme několikrát s Ladou uvažovali o tom, že bychom to vrátili do komorní nálady.
0: Jo. Možná do radiokavárny dokonce, třeba v rozhlase, viď?
2: Až tak komorní, ne teda. To zas to. Ale ne, ale opravdu jsme o tom uvažovali. Ale musím teda říct, že nás pak strhli třeba ty ročníky se Zdenkem Svěrákem. To pak zas, ono ti to je líto, když víš, že, a pozor, Šarm byl putovní jeden čas, že on byl v Novém Městě, tam v Chrudimi a tak dále, v Bydžově, no a tak. Takže potom jsme od toho ustoupili, ale jeden čas jsme říkali, že by bylo fajn to vrátit do komorní nálady, protože to je zas úplně něco jiného než Aldis, který je skvělý.
0: Blanka je jak u vytržení, poslouchá, naslouchá nás, pamětníky, kteří pamatujeme nějakých 15-20 ročníků. Tak Blanko, teď si společně s námi všemi poslechni v zákulisí šarmantní osobnosti tu od Karla Gotta, u které nám běhal mráz po zádech, když ji zaspíval.
2: Jmenovala se Stokrát chválím čas.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Jsme velmi rádi, že jste přijel. Těšíme se na večer.
2: Ráda je Lada Klokočníková, která vítá právě teď mistra etikety Ladislava Špačka v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Pan Špaček právě dorazil, přivítal dámu. Blanko, ty jsi úplně najednou nesměla před panem Špačkem, to není u tebe zvykem.
3: Já jsem takový plachý, takže vidíte, že já tady přemíry žen kolem sebe, tak jsem z toho trošku nervózní. Radka mě z toho vytáhne.
2: Produkční.
1: Ne, kde máte šatnu a potom si řekneme i kratince ohledně dnešního večera. Buďte tady jako domů.
2: Pane Špačku, jako vždy, není co vytknout. Ale to už má člověk v krvi, to už o tom člověk nemusí přemýšlet, co se má a co se nemá, třeba na sebe.
3: No tak já spolehám taky někdy na to, že to ostatní nepoznají, ale já sám někdy jsem si vědom nějakých drobností, nějakých maličkostí. Například dneska večer jsem váhal, jestli si nemám vzít proužkovanou košili, ale protože proužkovaná košile večer po 19. hodině je skandál.
2: Ježišmarja.
4: Vidíš, Zdeňku.
3: Proto jsem si samozřejmě vzít nemohl, jo. Ale koukám, že vy byste to možná nepoznal, tak bych si s tím nemusel dělat těžkou hlavu.
2: Já bych to nepoznal, ale je přípustné, když se člověk pohybuje výhradně v zákulisí šarmantní osobnosti a takové akce, že může?
3: No, nesmí vás nikdo spatřit.
4: Zdeňku, a všiml jsi si, že pan doktor má červenou kravatu a dneska ta červená nit se táhne celým večerem.
3: Ano.
4: Moderátorka má červené šaty, moderátor červenou kravatu, i náš milý host červenou kravatu. Není to domluvené?
3: Ovšem, červená kravata je specifická. Červenou kravatu nosí pouze sebevědomí muži.
2: A červené proužkované košile, víte?
3: Ne. Ty taky máte pravdu, tak jsme v tom oba.
2: Děkujeme a snad úplně na závěr. V tom úplně top, ano. Co je prostě standard už roky, mění se něco z trendy, anebo na to se můžeme spolehnout, že co si přečteme ve starých 50 let starých příručkách se nezměnilo?
3: Depak, všechno se mění. Například před těmi 50 lety byste měl kravatu. A nebo při nejmenším žaket, co? Dneska, koukejte, je to free. Dneska spějeme ke stále větší ležernosti a pohodlí.
2: Ale nebojte, do divadla v teplákách nechodím.
3: No tak to já vím, samozřejmě to bych vás vůbec nepodezříval.
2: No ale stává se to někde i standardem.
3: No, viděl jsem to, ano. Byl jsem na novoročním koncertu České filharmonie a vedle mě seděl chlap v zeleném svetru. Tak jsem si říkal, o, to je zážitek ovšem z České filharmonie. Rudolfínům a lidi v zeleném svetru, no potěž pánbu. Škoda.
4: Máte to, pane doktore, tak, že když se podíváte na člověka, je tam ta profesionální deformace?
3: No to víte, že jo, kdyby tady stál kadeřník, tak by si taky říkal, a tady bych to ještě trošičku jako přistřih a možná tady ta ondulace, no samozřejmě.
2: U Karla Gotta tehdy jsme se potkali, když byl šarmantní osobností v Klicperově divadle. Taky byly tehdy výtky, ptal jsem se na vázání kravaty a do dneška maminka pomáhá.
3: Máte pravdu, ano, já se na to vybavuju, to byl úžasný večer, to bylo nádherný. No. Já jsem tehdy přijel pozdě a uvazoval jsem si kravatu ještě při příchodu na jeviště. Vybavuje, jo, vybavuje, jo, jo.
2: Mistr etikety, doktor Ladislav Špaček, děkujeme, že jste s námi byl v zákulisí a teď už vás nebudeme rušit.
3: Díky, děkuji vám.

0: ty tvé lásky, chlapičku, rozkošné.
1: Já si to vyčkám.
0: Ano, chápu to.
1: No tak dokud je mám, jo, tak ještě.
0: No. To je měřítko.
1: No
0: to
1: právě.
0: Je
1: měřítko.
2: Pochvalná slova paní Hany Maciuchové na adresu pana Špačka.
0: Ano, jako bohužel jsme se vydávali, ale teď to prořídlo, takže mě vždycky tak potěší, když ho vidím.
1: My jsme sousedí, máme chalupy kousek od sebe, pár kilometrů a byli dobrý, jsme se navštěvovali velmi intenzivně. Potom my jsme přestali jezdit, teďka už vlastně jsme chalupu dali dceři, takže my už se tam objevujeme sporadicky. Ona si to zařídila podle svého, takže vlastně už se teďka vydáváme hrozně málo a proto jsme rádi, šťastní, že jsme se mohli sejít.
2: Takže Český rozhlas může za příjemná setkání.
0: Ano, takhle, řekl jste to za nás.
2: Paní Hano, těšila jste se na východ Čech? Co vy a východ Čech?
0: No, tak musím se přiznat, jako bych tu přespávala, protože včera jsme s Ivo Kahánkem měli koncert o George Sand a Misetovi a Listovi a tak. Takže jsem dokonce opravdu si myslela, že by bylo docela příjemné tu přespat, protože je tak přenádherný jaro. A ty magnolie u vás šílí. Jenom jsem takhle prošla prostě ulicí. No a teďka ještě tedy jako šarmantní osobnost. Co víc si můžeme, Láďo, přát?
2: Já si vzpomínám, kdy jste přijela převzít ten titul, to bylo v Klicperově divadle, pamatujete?
0: Pamatuju samozřejmě. A dostala jsem úžasné slunce, které mi každé ráno pomáhá, protože ho mám teda opravdu jako takhle vstanu a mám ho na očích, takže i kdyby bylo drastický počasí, tak si vzpomenu.
2: Tak to je druhý světlý okamžik, který Český rozhlas dává Haně Maciuchové, kromě samozřejmě Ladislava Špačka, toho slunce a našli by se i další a to je rozhlasová práce. Blanko, Hana Maciuchová, pojem v rozhlasové tvorbě.
3: Určitě jsme moc rádi, že přijala naše pozvání a i naši posluchači se na ně velmi těší.
0: Doufejme. Myslíte, že budou mít nějaké otázky?
2: Ti posluchači?
0: Ano, samozřejmě.
2: Spíš moderátoři na pódiu.
0: Jo, ano, tak to jsem zvědavá. Jdu je trošinku vyspovídat.
2: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Před chvílí setkání s Hanou Maciuchovou, to ti je tak charismatická dáma.
3: To je. A teď jsme se přiblížili k šatně další dámy, která je velmi oblíbená našimi posluchači. A je to Halina Pavlovská.
2: Ano, vzpomínám na to, jak byla v Pardubickém rozhlase na takové talk show s Alenou Zárybnickou. Seděli jsme u mě v kanceláři, moc pěkně jsme si povídali, tak doufám, že ten úsměv na rtech bude mít i teď. My jen tak šmejdíme v zákulisí, vy to znáte, tak vás zdravíme. Voda dobrá, káva dobrá, zákusky dobré?
4: Úplně dobrý, to je všechno.
3: Nic vám nechybí?
4: Ne, chybí mi trošku hlas, protože chraptím.
2: Ještě, že nespíváte.
4: Ještě nespívám, no třeba by naopak jsem chytla nějaký takový zvláštní tón, že bych pronikla, jako myslím na pěvecký prkna. No, ale jinak mi nic nechybí, je to tady dobrý.
3: Já doufám, že máte připravený nějaký verš, protože naši posluchači a potažmo dnes ještě i diváci se určitě těší na vaše vtipné vyprávění a to vždycky samozřejmě je dobré, když zakončíte něčím vtipným. U nás je tedy nejoblíbenější, nejlepší sport je kafe a dort.
4: Počkejte, jestli mám nějaký verš připravený, ani nemám, ale třeba mi něco napadne, ale když jste už začal o tom jídle, tak bych to řekla stylově, že vlastně je to fuk, že nemám nic připravený. Vlastně je to putná, jen když nám chutná.
2: To jste můj člověk, podívejte se, plácám si na břicho, i když se koukám takhle na tu košili, teď jsem dostal vyhubováno od Ladislava Špačka, prý proužkovaná košile po 19. hodině, to je skandál.
4: Já myslím, že pan Špaček hrozně kecá.
2: Tak a jinak, paní Halino, slovíčko šarm, kvůli tomu jste tady, protože si posluchači myslí, že jste šarmantní, jinak byste v té desítce nebyla.
3: A my si to myslíme také,
2: ano, samozřejmě. To je synonymum pro ženský šarm Halina Pavlovská, alespoň v mém případě. Co se šarmu týče pro vás synonymum tohoto slovíčka?
4: No vidíte, šarm, mě to teda hrozně připomíná šerm, ale možná, že i to nějak úzce souvisí. Víte, že když člověk šarmí, tak trochu šermuje se slovy a s pohledy a s intonací, tak možná takovej osobnostní šerm.
3: Váš vnuk Hugo je velmi vtipný, já bych řekla, že tam to jablko nepadlo daleko od stromu. Má to určitě po vás. Máte nějakou hlášku z poslední doby, kterou vás pobavil? Určitě nějakou máte.
4: No, jenom mě překvapila jeho jako postřeh, protože dneska právě jak jsem ho hlídala, tak jsem mu dala slepičí polévku a on ji nedojedl. A já jsem ji dojedla A pak jsem říkala, prosím tě, Hugo, já teď musím tady chvilku jako relaxovat. A on říkal, proč potřebuješ relaxovat ty, která si snědla 2 talíře polívky.
2: Halina Pavlovská, děkujeme.
4: Taky děkuju a...

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Vítěze letošního 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku vyhlásí vokální soubor Gentleman Singers. Takže gentlemani, je to vaše.

0: 17 je Viktor Preiss.
1: A to už jsme slyšeli ze zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku.
2: Ano, její Viktor Preiss. Rozdávají se květiny, rozdávají se také gratulace. Zdeňku, pojďme mezi ně, pojďme pogratulovat.
3: Dovolte taky, abych vám poblahopřála.
1: Viktoru Preissovi gratuluje moderátorka večera Lada Klokočníková.
2: A je velice potěšen.
3: Tak se budeme těšit.
1: Pane Preissi, co říkáte na své ocenění?
4: No, já jsem trošičku opařený, jako příjemně tedy. A mile překvapený a hlavně tu atmosféru, která tady dneska byla. Já už 2 roky teda nestojím na jevišti a mám takovou trému, takovou tu správnou trému, ale na konec ta atmosféra mě zmohla v tom nejlepším slova smyslu a jsem opravdu rád upřímně, že jsem tady dneska byl.
1: Co Ladislav Špaček a jeho slova na adresu Viktora Preisse?
5: Absolutně jednička. Já ho léta ho prostě vyznávám jakožto gentlemana číslo 1. Nemyslím ten jeho hlas, ale myslím vůbec ten jeho projev. Je to člověk důstojný, moudrý, prostě dýchá z něj charisma. Kamkoliv přijde, tak myslím si, že ne jenom ženy, ale všichni uznávají, respektují ho a obdivují ho.
1: Hana Maciuchová, ta má určitě radost z toho, že jedním z oceněných v té řadě dlouhé 22-leté je Viktor Preiss.
6: Můj dlouholetý milý kolega, ano, který si to zasloužil. Je to opravdu šarmantní chlapec.
2: A my už míříme za paní Halinou Pavlovskou, která je v obležení fanoušku.
7: Pan Viktor Preiss bydlí v Kunraticích. Kunratice jsou rodiště mojí matky a žije tam veškeré moje příbuzenstvo a on bydlí za rohem od ulice, která je pojmenovaná po mém dědečkovi. Viktor Preiss, to já miluju, že to je můj člověk.
2: Mimořádná cena šarmu, to je tedy cena pro paní Halinu Pavlovskou, která vlastně v tuto chvíli je součástí a vlastně tak trošku i majetkem našeho Českého rozhlasu.
1: Jak se cítíte jako inventář?
7: No, inventář s inventářem je to vždycky bledý, pak se na něj zapomíná, že opadají mu nohy a pak se šoupne do skladu.
1: A ještě zpěvačka Daša, ta nám to dělala báječnou společnost, celý večer zpívala, ale taky se dívala a byla i svědkem toho vyhlášení.
8: Když bylo vyhlášeno to jméno, tak jsem si řekla, no vlastně kdo jiný, protože Viktor Preiss, ten už je jenom svým jménem předurčen k tomu, aby pozbíral první cenu, protože Viktor je vlastně vítězství, Preiss je cena, takže vítězná cena je tedy logicky Viktoru Preissovi.
1: Tak to byly reakce hostů dnešního gala večera a teď si dovolím už pěkně v klidu, když už je po všem, zajít a nemůžu najít Blanku, tak musím sám do šatny k vítězi letošního ročníku Šarmantní osobnost roku Viktoru Preissovi, abychom si pěkně v klidu a tak trochu důvěrně popovídali. Tak zaklepeme. Jaké je to být ve společnosti Radovana Lukavského? To mě napadá, že je vám nejblíž třeba tenhle člověk z té plejády. Karla Gotta, Jiřiny Jiráskové, Hany Maciuchové.
4: To jsem v dobré společnosti a jsem rád, no. Zrovna tyhle dva jmenovaný, jedna byla jeden čas mojí ředitelkou a kolegyní a s panem Lukavským jsem měl čest hrát jednou ve Vinohradském divadle.
1: Když se řekne šarm, tak co si představí Viktor Preiss? Každý to má trošku jinak.
4: Já jsem si to připravil na jeviště, protože jsem se podíval do slovníku cizích slov, co je to šarmantní.
1: Mimochodem to udělal i Radovan Lukavský, když jsme tady s ním točili.
4: Mám to na cedulce, to znamená, že je to okouzlující, roztomilá osobnost a já si do toho samozřejmě, do toho přívlastku promítám ženský, že jo? Ženský element, takže když je roztomilej chláp, tak já si to neumím představit, jak by měl být roztomilej a jak by měl být okouzlující, jo? Takže já bych tu cenu spíš směřoval na to ženský pohlaví.
1: Ono i to příjmení trochu předurčuje možná tu hereckou kariéru, kariéru v oblasti umění, ne, malinko?
4: Jako myslíte, že v překladu je to cena? Jo?
1: No, nemyslím ani tak vaše, ale všeobecně, že je důležité, že třeba herečka, neříkám, že je špatná, ale že se těžko buduje kariéra s příjmením Vomáčková.
4: No tak tohle je to možný, ale tohle mě nikdy nenapadlo, ale fakt je, že těch Preissů je málo, že jo?
1: Tak ještě jednou gratulujeme.
4: Já vám děkuju za přijetí a slušné zacházení.
1: Jsem zpátky se šatny Viktora Preisse, našel jsem Blanku, tak Blanko, rozloučíme se s posluchači.
2: Určitě, rozloučíme. Mějte se moc hezky, buďte i vy šarmantní a hlavně Ty šarmantní osobnosti nepřehledněte.
1: Loučí se Zdeněk Novák.

0: zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2017 herce Viktora Price. Tenkrát natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. Za týden vám v tomto čase, tedy mezi 18. a 19. hodinou, nabídneme ohlédnutí za 23. ročníkem této oblíbené celostátní rozhlasové ankety. Vzpomínáte, kdo tenkrát získal od vás posluchačů nejvíce hlasů? Chirurg profesor Pavel, tak, aby si určitě rádi doplníte. Tak to bude za týden po 18. hodině ve Vybíráme z archivu, letos jubilejní 30. ročník této rozhlasové ankety. Připomínáme gala večery, zákulisí nahrávek a setkání se šarmantními osobnostmi, no a že jich přijelo za ty roky na gala večery. Teď už 19. hodina, zprávy, které vám nabídneme. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie v květnu a červnu zabavila v kraji téměř 8 000 výrobků s podezřením na obsah nebezpečných psychoaktivních látek. Kostelec nad Orlicí má nový přechod pro chodce. Neznámí útočníci zneužili server i rozhlas v dezinformační kampani. A zítra bude oblačno až zataženo s deštěm. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Policisté v Královéhradeckém kraji zajistili při akci Korund téměř 8 000 výrobků s podezřením na obsah nebezpečných psychoaktivních látek. V květnu a v červnu zkontrolovali téměř 70 provozoven. Nejvíce výrobků, necelých 5 000, zajistili na Hradecku. Více než polovina z téměř 15 000 testovaných vzorků byla pozitivní na nebezpečné látky.
3: Největší jednotlivý záchyt ale policisté objevili mimo tyto kontroly. Při běžné silniční kontrole v Hradci Králové zastavili auto kvůli propadlé technické kontrole a uvnitř našli téměř 2,5 tisíce podezřelých výrobků. Celkem policisté v rámci krajské části akce zajistili téměř 8 tisíc kusů. Zda obsahují zakázané látky, nyní ověřují odborníci. Kontroly zaměřené na psychoaktivní látky budou v kraji podle policie pokračovat i po skončení akce Korund. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Chodci v Kostelci nad Orlicí můžou nově využívat opravený chodník v ulici U Váhy. Město dalo za víc než 3 miliony korun do pořádku úsek dlouhý 150 metrů. Povrch nově tvoří zámková dlažba. Součástí úprav byla také palisáda z betonových prefabrikátů, která zpevňuje svah, a nové parkoviště. Chodci můžou využívat také nový přechod přes silnici, který v místě dlouhodobě chyběl, vysvětluje nezávislý starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík, zvolený za TOP 09.
4: Je to kritické místo, protože je hodně využíváno tranzitní nákladní dopravou do naší průmyslové zóny. Rodiny s dětmi, které 1. září povedou své ratolesti do mateřské školy Mánesovy, tak budou moci přecházet výrazně bezpečněji, a to po novém přechodu.
2: Zpravodajský server i rozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
5: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
6: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
5: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
7: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
5: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne a večer ustávání srážek. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách do 16 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holhlavy a Černožice. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě 15:45 před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastné.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Kort starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali. Naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu. A tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování. A povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit, jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba, jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady, ne protože musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry, prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou, co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než jsem Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu a vstupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu z 73. mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležité.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangam budbacht zorte sastipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy Sotou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
10: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak.
1: On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ješkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy

0: který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
1: Ale byste se dlouho nerozmýšlel, že?
0: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor. Hmm.
1: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
0: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divný písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
1: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolu pořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlovém mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku Zavírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šemek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na 4 místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli, a proč vlastně, proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, 3 skupiny, Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho, my jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. To si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Voborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost toho. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. Jo. Tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie. No, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko,

prázdnosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná, něžná fialinka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michali Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michálem. Protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michálem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo s
1: jako,
0: Michálem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne.
0: Mm-hmm. Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a on ho zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň. Ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů. Protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mi, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. Tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Já vám moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Tane Hasil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
7: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
7: Zlatá láska.
8: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
9: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
8: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
9: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
8: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem Stanislava, no. Stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu kouknat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou. Džungry. A ten dům, to no, uklízíte.
4: Už není náš.
3: Vše děti.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pojď pozdrav aspoň ne, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Bencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, jako... on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa ta, jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
6: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
6: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
6: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova. Že
6: a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, vodila jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
6: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
6: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
6: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla. No.
6: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo? My jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no. Já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
6: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo.
5: Samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
6: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
6: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda, ať si svého Pepánka

0: rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
1: Stráží máte.
0: Tak.
1: Řekl vám to někdy takhle?
2: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale

0: také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stáněný rodiče.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít, mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
0: Z jejich lásky přišly na svět 2 skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic.
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
0: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: Je to, je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šáhnout?
5: Šáhněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čajo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych udával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda manžel měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem se k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak já jsem chtěla žít. Takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata. Protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby, to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zase bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, jsem na Tři krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci, ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a dvakrát se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste, že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi. Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na svobodárně, tak jsem chodil na svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No, tak mám Mičku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No, určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no, jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo, ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila a když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4 a babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout?
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko, tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měla takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů, takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No, víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já jí teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám i pusu a ona mě taky pak říká, no, že jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový, takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený, jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mně stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně. Za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
6: chyby nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
8: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
7: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
8: Další? To už je čtvrtá.
7: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
8: Aha, a tohle?
7: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
8: Oh, pět lidí za odpoledne.
7: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
8: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
7: Dosud. Ale co my víme?
8: Jistě, když ani doktoři nevědí.
7: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
8: Co budeme dělat?
7: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
8: To je ten doktor Watson?
7: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
9: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
10: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
7: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
10: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
7: Nějaká podezření?
10: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
7: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
10: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
7: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
10: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
7: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
10: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
7: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
11: O myších a kravách.
6: Snad o myších a lidech.
11: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
11: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
6: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
11: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
6: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
11: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
6: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
11: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
6: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
11: A policie je samozřejmě bezradná.
6: Samozřejmě.
11: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
6: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
11: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocně.
6: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
11: Ne. Vy? Watsone?
6: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
11: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
6: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
11: Druhý případ?
6: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
11: Oho. To je hodno pozor.
6: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
7: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak.
11: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
7: Oh.
11: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
7: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární?

0: bojiště. Právě proto jsme teď v situaci...
1: Ale mají také společného holiče.
0: Co?
1: Totiž chci říci řezníka.
0: Prosím.
2: Jakého si Higginse?
1: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
2: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
1: Higgins je ovšem neobsluhoval.
2: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
1: A tak se to stalo.
0: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
1: O nikoli, to nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
2: A neznalost.
1: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
0: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
2: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
0: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
1: Nad ledvinky obsahují...
2: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
1: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
2: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
1: Vy si nečtete v Tesařovi?
0: V komže?
2: No, v Tesařovi.
0: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
1: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
2: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
0: Protože mistra boleli zuby.
2: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
1: Jak říkal už Descartes.
2: Nebo i někdo jiný, viďte Holmesi.
0: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
1: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a protihodné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
0: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
1: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je se noseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmes.
2: Žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože, pachatel se zřítil?
6: Pouze psi, více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se kříži, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí nasenou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělám. Udělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žuranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
3: Nebohý pan François. A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
8: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
8: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
8: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
12: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomínáme-li, Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
12: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi.
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithy, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithy, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithy. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithy.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně. Písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát a to na adresu linka@rozhlas.cz a já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím potom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak je to příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme. Protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám děkuju. Podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20, ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas, a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké
0: ano,
1: to je.
0: Je.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle pár dních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A tam říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená no, dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se
0: jela, že jo?
1: Vlastně, jo. Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Já si budu tak léta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika, do tolika.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné
0: ano.
1: A říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak to je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná.

0: krásná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
1: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to
0: vidím. To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Hmm. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely.
1: Ano.
0: A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá.
1: To...
0: A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
1: No, máte pravdu. Volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věce napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já, a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst, ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
0: no,
1: to je samozřejmě
0: já
1: utopie,
0: to taky říkám.
1: Ale je to tak prostě, no. Jako, co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
0: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
1: přesně
0: ptáčka,
1: tak.
0: I brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou, no.
1: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože,
0: no,
1: protože přiznám se,
0: ano,
1: že
0: taky,
1: teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možné, co si dneska děti dovolí a
0: no,
1: úplně co je nejhorší,
0: vím.
1: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si, já si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže,
0: no,
1: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
0: Prosím. A mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovšem přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna. A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům. Co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala. A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, vždyť je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, vždyť to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly a ona jí pustí ten tablet, že jo, aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování, já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak ano. Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hala.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bole mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka, krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo, to, paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby si lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: Já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: No, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu.
1: No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte ráda.
1: Ano, rozumím. Protože z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj... To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kdy se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. Ano. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na perón byly lítačky. Ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byli ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě, je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotů, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, teď konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska Noro. Jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu? A toužíte potom. Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. A to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinout ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na borek, já taky porcelán.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 8900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám. I z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte. A proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleny
1: jako trošku neoponovala. Ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné. Co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
0: ano.
1: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka
1: od své
0: tuším, že to
1: dcery,
0: byla.
1: Nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné. Jsou i dobří lidi. Já bydlím tady, kam jezdí vysokoškoláci tady na koleje kolem mě a málo kdy se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete
1: ano.
0: být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka
1: ano.
0: do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě.
0: No.
1: A ona je vzdělaná. A
0: ano, velmi
1: Arábii,
0: vzdělaná.
1: No tak
0: ano.
1: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik, to co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom měla příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím a děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuji.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to jsem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, a už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňan.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, někteří jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem si najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: Asi jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, tak už jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků, vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok, tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlibíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuji, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Vám taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla
0: celý
1: život a všem tam ve studiu.
0: Děkuji moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdravují členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí toho bylo vdát se mi děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole umí hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde,
1: jde.
0: Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit.
0: Náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném
1: jenom
0: případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou. Prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn. A třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájila byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde. Bylo hrozně těžké se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku. Dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo, anebo nás uplácají čepicema. Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, ale nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě no. Tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohledu plnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: je jsme
0: to
1: byli
0: tak.
1: Maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Uh-huh.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty červeno-bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak no to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někde mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: tak. Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blou...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, ano. Vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žartovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobrý to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tím mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, víš, rozumíš, z čehož

0: plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
1: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav
1: krajináře.
2: Jaroslav Očenášek.
1: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
3: Stručně z nemocnice, jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor
3: za války
2: Ivan Osval
3: na městí v nemocnici a pro tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
4: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: a tohle
4: Praha,
2: je scenárista František
4: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru, hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru, Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici, ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mocazné náustí proudnice do mocazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
5: Výborně.
6: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
7: A to mi vyprávěl jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
4: Když čte.
3: Jste to nabral tedy z hlibokého hrnce, který přičiní historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřili, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
4: To je Silvestr.
8: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
8: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě Muskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malej František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče, a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.